0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Pleják.
1: Pleják. Hudební mix Rádia Wave. Hudební mix
0: Rádia Wave. Ba-da-ba, ba-da-ba.
2: Let's work.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
3: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.
4: Čáko, to je mňa, Lau, počúvate Rádio Wave. Pívo.

0: Post Klein with his new hit single Groom Groot.
1: Playák.
2: Playák.
1: Hudební mix Rádia Wave.
2: Hudební mix
1: Rádia Wave.

0: mi potom dáva slim, bro.
1: Rádio Wave, Wave, Wave, Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny. Plejak.
1: Plejak.
2: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.

0: Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny.
1: Let's go, boy, let's go, let's go.

0: Zajivák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Poslouchejte dnes od 18 hodin na rádiu Wave.
1: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Pisitico, dedução.
1: Tady u Sracety a vy posloucháte Radio Wave. Máme za pár vteřinek 8 hodinu a teď už nás čekají první dnešní zprávy, které přináší Barbora Zajíčková.
2: Zprávy Radio Wave. Radio Wave. Zprávy.
3: Dnes ráno se sejde Bezpečnostní rada státu. Jedním z témat by měla být nová koncepce České armády do roku 2040. V květnu se kvůli ní sešel s ministrem obrany za SPD Jeronýmem Zunou premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Po jednání řekl, že má ke koncepci připomínky. Vadí mu například nízké cíle v navyšování počtu vojáků. Jednání se zúčastní i prezident Petr Pavel. Francouzský prezident Emmanuel Macron večer přivítá Donalda Trumpa na zámku ve Versailles. Americký prezident tam zakončí svou čtyřdenní návštěvu Francie, kam přijel na summit skupiny vyspělých ekonomik G7. Státníci si ve Versailles připomenou blížící se 250. výročí americké nezávislosti, ke které Francie přispěla. Senátoři se začnou zabývat novými pravidly pro změnu pohlaví. Skupina senátorů, hlavně z klubu ODS a TOP 09, navrhuje, aby o posudku sexuologa rozhodl ještě soud a lidé před transicí povinně docházeli na psychoterapii. Zdůrazňuje to ochranou jiných lidí. Před změnami ale varuje část lidskoprávních organizací nebo sexuologů. Na Beskydských pustevnách připravují sochaři další ročník festivalu pískových soch. Před hotelem Tanečnice umělci aktuálně dokončují několik metrů vysoké plastiky ohrožených ptačích druhů, které mají návštěvníkům připomenout důležitost ochrany přírody.
2: Sport.
3: Fotbalová Argentina vykročila za obhajobu titulu na mistrovství světa vítězně. Díky hattricku Lionela Messiho porazila Alžírsko 3-0. Francie si poradila se Senegalem 3-1 a Norsko přetáhlo Irák 4-1.
2: Počasí.
3: Dnes bude oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno. Přeháňky čekáme ráno jen ojediněle, postupně místy. Výjimečně se mohou vyskytnout i bouřky. Večer by mělo srážek ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů Celsia. Na jižní Moravě až 27. To byly první zprávy v 8 hodin. Více najdete na našem zpravodajském kanálu iRozhlas a na Radio Wave začíná ráno s Terezou a Filipem.
2: Radio Wave, Wave, Wave, Wave.
0: Český rozhlas Radio Wave.
2: Radio Wave.
0: Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny.

0: 5.8G společně s Glebem a my vás tady vítáme Solí a Glebem ve vysílání Radia Wave.
1: Tak to je trošku po slovensky teda, jako chleb a sůl je český způsob, Gleb a sůl je slovenský.
0: Gleb a sůl je slovenský, takže prostě ať už máte raňajky anebo snídáte, tak společně s náma to je na tom tu důležitý.
1: To jste krásně vymyslela teda. Vypadá to, že dneska je taky mezinárodní den proti rozšiřování pouští a sucha a možná by mohl být i světový den sdělovacích prostředků, tak jeden se k vám právě hlásí teď do ušek.
0: No a pokud byste chtěli nerozšiřovat poušť a sucho, tak ten Gleba prostě zapíte nějakou příjemnou ranní kávou třeba.
1: S Glebem se nesuší.
0: I když to vás asi nebude úplně hydratovat, tak možná nejdřív v sklenici vody, ať jste hezky hydratovaní. Za chviličku spousta hudby a taky společné 3 hodinky s Terezou a s Filipem, takže jste už pochopili, že se bude jednat o hodně sofistikované a pozitivní ráno.

0: Otisa Oysters in my pocket. Pokud jste se teď zbudili a máte nějaké mořské plody v kapse, tak jste včera asi zažili hodně zábavné úterý a taky zároveň asi docela voníte. Každopádně, pokud si říkáte středa, to je už dobrý si naplánovat nějakou zábavu takhle směrem na léto, protože dnešní teploty už opravdu tu sezónu budou hodně připomínat. A tak 9.40 by za náma do studia měli dorazit dva živí lidé, což je vždycky dobrá zpráva, protože přináší kvalitní informace.
1: Mají jména ti živí lidé, jsou to Martin Čermák a Aneška Vaníčková, no a pozvou nás na festival Odraz, který samozřejmě bude probíhat v Rytišovicích mezi 26. a 28. červnem, takže takhle na konec měsíce. To už by mohlo být teda jako hodně hezké počasí a my se budeme dozvídat, v co se ten barokní zámek tamní v Příbrami, nebo u Příbrami, ne v Příbrami, ale v Rytišovicích u Příbrami promění a jaký program třeba nabídne. Mimo jiné, ale právě protože středa budeme taky doporučovat třeba novou hudbu.
0: Takže prostě hudba, která se dá poslouchat u nás v playlistu, anebo hudba, která se dá živě zažívat na festivalech, tohle to všechno vám tady přinášíme, abyste si dnešní den mohli užít ještě o kapku líp než bez našeho vysílání.

0: Fredegen, Anderson .Paak a Place to Be společně s Chica Filipe. Byl jsi někdy objektem, modelem focení aktů?
1: Ne. Nebyl, nebyl. Představoval jsem si vždycky, že když se bude něco jako malovat na škole třeba, tak že bude muset někdo předstoupit a budeme třeba malovat jako jeho obličej, ale vlastně se to nikdy nestalo.
0: No, tak to si asi nechodil na uměleckou školu,
1: ne? Ne, ne.
0: Možná to bude ono.
1: Jako hudebně zaměřený gympl, no, ale moc umění se tam nedělo.
0: Tak to jste toho asi víc naspívali, než nafotili a nakreslili. Každopádně nejenom o focení aktů bude dneska večer program na Radio Wave. V 19 hodin vás totiž čekají buchty. No a hostem tohle podcastu o všem a o ničem byl Martin, který má zajímavé příjmení.
1: To se ale z anotace nedozvíme, jaké příjmení má. To už si musíte poslechnout buchty dneska po 19. hodině. Rozebíralo se zhruba 15 minut jeho příjmení, takže velká část
0: asi je dlouhý.
1: Dnešního dílu bude právě o tom. No ale potom se věnovali Zuzana s Ivanou taky focení mužských aktů a třeba ježdění na tobogánu.
0: Já doufám, že se tyhle ty dvě věci nějak jako protínají, že je to focení mužských aktů, když jedou...
1: I s tím příjmením, ale
0: když
1: doufám.
0: Když muži jedou na tobogánu prostě.
1: Jak tak... by se teda mohl jmenovat, hele, počkej, akty plus tobogány.
0: Hele, já to na to asi nepřijdu, každopádně taky zjistíte, jak správně na tobogánu jezdit, takže asi to bude o tom, jak si máte zaříznout plavky, možná trochu taky. Každopádně víc těch informací, nebo možná ještě míň, jich na vás čeká právě v 7 večer, kdyby vás to zajímalo. Buch.

0: Kelsilu, americká violončelistka, taky zpěvačka a producentka, hodně jako všestranná hudebnice, která má původ v Severní Karolíně. Terezo, ty jsi taky vládla nějakýmu nástroji chvilku, ne? Nebylo to náhodou violončelo?
1: Jo, já jsem chodila na klavír a pak na violončelo, ale jako tak dobře to neznělo teda.
0: Takhle dobře to neznělo. Něco bys ještě jako z toho vykroutila?
1: Jako z klavíru asi jo, z violončela se obávám, že jenom něco hodně nepříjemného.
0: OK, ale ani Kelsilu na to tvoření není sama. Ona teďka má venku novou desku So Help Me God, kterou vlastně navazuje na hodně úspěšnou ceněnou nahrávku Blood z roku 2019, tak to už je jako x let zpátky 7, že jo, ale když ti tady řeknu plejádu těch hostů, tak to jsou opravdu jako obří jména, jo? Jack Antonoff, který dělá desky, že jo, třeba s Lanou Del Rey nebo s Taylor Swift, pak je tady Kim Gordon, taky můj velký oblíbenec Sampha, anebo Kamasi Washington, to nemůže dopadnout špatně prostě.
1: No, my jsme si vybrali závěrečnou skladbu Cutting Off the Head of a Ghost, takže taková docela bojovná asi. Jeden z takových momentů, na kterých je vlastně dobře slyšet, jak přirozeně Lou propojuje svůj klasický hudební základ, který teda vychází z těch hudebních nástrojů s takovým moderním popem a navíc ještě experimentální produkcí.
0: Kdyby si chtěla trošku procvičit to violončelo, připomenout, jako tak 18. listopadu dorazí Kelsilu do pražské Meat Factory, takže když tak tam.

0: úplně bych z toho snídala, jak to slyším.
1: On říká, že nemá hlad, ale
0: no,
1: já jo,
0: právě
1: teda.
0: Jo, no. V mojí čtvrti nebo v jeho čtvrti prostě snídaně je dobrý, takže jestli máte podobné pocity, tak se jich rozhodně nebojte, před devátou klidně snídejte. Ice Age, Anna Vaverková nebo Storm z Výhledu ještě.
1: Samá hladová hudba a taky už zprávy za 10 minut v 9.
2: Čelisti. Ponor do rozbouřených filmových vod.
3: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
2: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
3: Čelist, čelist.
2: Každý čtvrtek od 18 hodin na rádiu Wave.
3: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Stormzy a jeho vosy bylo za pár vteřinek 9. hodina, no a další zprávy opět přináší Barbora Zajíčková.
1: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Zhruba 70% Čechů si myslí, že se lidé v Česku můžou svobodně vyjadřovat na veřejnosti. Ukazují to data ze společného průzkumu Českého rozhlasu a Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd. Polsko a Německo posílí obranou spolupráci. Dohodu o ní dnes ve Varšavě podepíší ministři obrany obou zemí. Dokument klade zvláštní důraz na oblast Baltského moře. Podpis je symbolicky naplánovaný na 35. výročí od uzavření polsko-německé dohody o dobrém sousedství. Ta pomohla normalizovat vztahy mezi zeměmi po konci studené války. V Česku stále vznikají nové domovy pro seniory bez registrace. Potvrzuje to kancelář veřejného ochránce práv. Nejvyšší riziko takových pobytových zařízení je v tom, že v nich často nepracuje na zdravotnických pozicích kvalifikovaný personál. Nejvíce neregistrovaných domovů v poslední době přibylo na Jižní Moravě. Skotsko-americký zpěvák a multiinstrumentalista David Byrne dnes vystoupí v Praze. Zakladatel skupiny Talking Heads představí v O2 Univerzu své nové album Who is the Sky, které je jeho první studiovou nahrávkou od éry American Utopia.
1: Sport.
2: Fotbalisty Slovácka povede do nové prvoligové sezóny jako hlavní trenér Jan Jelínek. Nahradí tak Romana Skruhravého, který po záchraně v nejvyšší soutěži neprodloužil s klubem smlouvu. Jelínek v minulosti vedl mezi elitou Zlín, v uplynulém ročníku pracoval jako hlavní trenér druholigového B týmu Slávie Praha.
1: Počasí.
2: Dnes bude oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno. Přeháňky čekáme ráno jen ojediněle postupně místy. Výjimečně se mohou vyskytnout i bouřky. Večer by mělo srážek ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů Celsia. Na Jižní Moravě až 27. To byly zprávy v 9 hodin. Více najdete na našem zpravodajském kanálu iRozhlas a na rádiu Wave pokračuje ráno s Terezou a Filipem.
1: Rádio Wave. Wave.
3: Český rozhlas. Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: docela už taková klasika Clips a Ace Trumpets. No a pokud třeba stejně jako Filip tady neznáte slovo od slova tohohle tracku, tak se docela divím, protože i tady mi přijde, že je to jako výslovnost taková až jako didaktická, že jo, by to šlo používat na těch výukových lekcích angličtiny.
1: Tak jsou to takový rapoví profesoři už dneska, no.
0: Takže kdybyste chtěli si třeba rozšířit právě slovníček, tak s Clipsy myslím, že to může jít skvěle. No a teď ale rozšíříme playlistíček, protože nás čeká další novinka.
1: Velmi euforická věc, Clap to Your Arms od Rose Grey, zpěvačka, která tady zpívá o něčem, co si myslím, že by mohlo být v dnešní době hodně trendy. Během toho, co vlastně jsou oblíbené třeba morning coffee ravey, tak Rose Grey tady v refrénu zpívá o tom, že se z klubu vracíte k někomu blízkému do náruče. Mimo klub.
0: Mimo domů prostě, jakože už si jdete odpočinout, to je hezký. Ona právě loni vydala těsně před 30 desku nazvanou Louder, no a právě teď nás čeká nový single Clap to Your Arms, takže kdybyste se chtěli vracet k někomu domů, tak si u toho tohle můžete zpívat, protože to by mohla být taková hymna návratová, povečírková.

0: Lola Young, Dealer, no a teď se podíváme na to, jestli se dá třeba vrátit do školy, na kterou máte špatné vzpomínky jako dospělý člověk a něco s tím ještě, s těmi poměry retrospektivně třeba udělat a nebo pomoct ostatním. Paris Hilton se podle naší Wave Newsky vrátila do školy, kde zažila týrání a podpořila rodiny, které právě tohle zařízení v útahu aktuálně žalují.
1: Tahle influencerka a taky dědička hotelového řetězce navštívila zařízení Provo Canyon School a na konci 90. let právě tam strávila téměř rok jako dospívající. Dlouhodobě ale tvrdí, že během pobytu čelila fyzickému násilí, izolaci a dalším formám špatného zacházení a teď se tam vrací na podporu konkrétně dvou rodin, které na té škole nebo na tu školu podali žaloby kvůli údajnému zanedbání zdravotní péče o jejich děti.
0: Jedna z těch žalob se týká 13-letého chlapce, který měl po napadení studentem utrpět vážná zranění hlavy, no a škola mu podle slov matky neposkytla okamžitou pomoc.
1: Paris Hilton se tématu věnuje dlouhodobě, o těch vlastních zkušenostech z té konkrétní školy veřejně mluvila i ve svém dokumentu This is Paris z roku 2020. Viděla jsi?
0: Neviděla, ale teď se to můžeme zopakovat, protože ona tady třeba říká, že sněla jsem o tom, že budu jednou dost silná, dost úspěšná a dost mocná na to, abych se mohla vrátit a stát se hrdinkou, kterou jsem sama potřebovala, když jsem byla uvězněná dívka.
1: To je docela silná comeback story vlastně.
0: Tak pokud vás tohle zaujalo, koukněte na náš web do sekce Wave News, kde se můžete dočítat.

0: Většinou se říká, že víc hlav víc ví a pokud toho chcete vědět víc, tak je také dobré třeba podívat se do myslí ostatních lidí a třeba zjistit, co v nich můžete najít, objevit, prozkoumat. No a právě od toho tady je nový podcast Bedny, který na vás čeká i dneska, protože máme středu. No a kdybyste se chtěli teda trošku povzdělat, tak můžete dneska po 8. hodině.
1: Série rozhovorů se světovými osobnostmi, které mají co říct k těm nejdůležitějším tématům dneška, moderuje Honza Žižka, který mluvil například s Vojtou Hlaváčkem z Brain VR, nebo taky Rozárií Haškovcovou a dalšími. Takže Bedny dneska v našem vysílání po 20. hodině anebo kdykoliv zpětně na wave.cz/Bedny a taky v podcastových aplikacích.
2: Bedny. Rozhovory Honzy Žižky s lidmi, kteří mají co říct. Otevíráme témata, která hýbou světem. Bedny. Poslouchejte už dnes v 8 večer na rádiu Wave.

0: Olivia Rodrigo a Robert Smith, What's Wrong With Me, nic vám není špatně, všechno je v pohodě, hlavně se už zamýšlíte nad tím, kam vyrazíte na hudební a jiné festivaly, protože venku je pěkně a sezona se nám opravdu tady odvírá. No a s náma ve studiu už sedí Martin Čermák, ahoj.
1: Ahoj, dobrý ráno.
0: A Martin nás přišel pozvat na festival, který se jmenuje Odraz. A čeho to je Odraz, budeme teď momentálně zjišťovat, začíná se 26. června, končíme 28. června. No a prosím tě, Martine, řekni kde, protože mi se to říká dost složitě.
1: Určitě, je to na barokním zámku Vertišovicích u Milína, u Příbramy, je to kousek od Prahy. Mutanti včera zveřejňovali, kde budou hrát a napsali tam Rtiškovice. Rtiškovice to nejsou, ale jsou to Rtišovice.
2: Já jsem dneska říkal ve vysílání chvilku Rtišovice, takže jako není...
0: Má to hodně variant.
2: Ano, mutanti nejsou jediní, kteří to komolí, tak to už jsme prozradili minimálně jedno jméno z toho letošního line-upu. Pojď nám ale ještě trošku jako poodkrýt nějaký kouzla toho barokního zámku, protože my bychom tady v podstatě nemohli mít nikoho povolenějšího než seš ty. Ty jsi stál u samotného zrodu toho festivalu, je to šestý ročník a děláš to opravdu už tím šestým rokem, takže moc dobře znáš zákoutí zámku Ertland, jak to tam vypadá?
1: No, je to úplně kouzelný místo. My tam festival děláme už třetí rok, předtím jsme ho dělali ve městě Příbram přímo a pak jsme se přesunuli sem, protože je to nádherný areál polorozpadlého barokního zámku, který se částečně rekonstruuje, ale to nejkrásnější na tom je, že je to nádherný dvůr, kde je jak zámecký křídlo, je tam velký špejchar, kde bude výstava, je tam kaple, je tam fara, jsou tam stáje, je tam spousta zákoutí a z druhé strany je obrovský park, kde jsou zrostlý stromy, je tam klidová stage, je tam chill zóna a je tam hlavně obrovský místo na parkový městečko. Takže fakt nádherný místo.
0: Tak to zní jako místo, kde se chcete potácet a pobývat mezi 26. a 28. červnem. My jsme už pochopili, že tam nebude jenom hudba, ale pojďme s ní začít možná. Jak vypadá ta hlavní stage, kde ji najdeme a co na ní uslyšíme?

0: Tím, kdo tam bude vystupovat?
1: No, my na festivalu máme celkem 3 stage a ta největší je přímo na nádvoří zámku, kde bude velký pódium a tam je program letos dost nabitej. Těšíme se jak na lokální umělce, protože se snažíme podporovat místní kulturu, tak i na poměrně velký jména celorepublikový i na nějaký zahraniční hosty. Tak já už jsem mluvil o těch Mutantech, ty budou headlineři sobotního programu, mimo ně tam bude třeba Johavova kalhota, bude tam Kruh 19, Taskent, bude tam skvělá balkánská folkařina od Rajta Rajů, bude tam rap, třeba Gondor Flames label, bude tam to je skvělý nářez Marcel Girod z Holy Crap a z těch místních doplním třeba Russian Sleep Experiment, který i tady na Waveu byli v té hitparádě. To jsou Příbramáci, budou tam třeba velký big band Roofers a mnoho dalších, jak lokálních, tak zahraničních. Těšíme se i na jednu jeho americkou kapelu, která bude hrát sambu.
2: Tak to opravdu zní, že žánrové meze se nekladou na odrazu. Ty jsi zmínil i rap, ale toho bude ještě o něco víc mimo tu hlavní stage, protože krom nádvoří se můžeme za hudbou podívat taky třeba do kaple?
1: A hlavně do sklepa.
2: Tam budou teda DJs a rap.
1: Ve sklepě budou DJs, bude tam třeba Jay Austin s živou kapelou, to myslím, že bude úplně nádherný. Bude tam Seedum, to je začínající rapper, kterýho jsme loni představili s pozdudbou v Příbrami, ale to bude mít svoji hlavní show právě v pátek večer, respektive v noci v tom sklepě.
0: V noci ve sklepě to zní skvěle, zároveň sklep taky poskytuje výborné podmínky pro filmové projekce svojí dispozicí, takže uvidíme i nějaký filmy?
1: Určitě. Bude tam promítání mladých tvůrců s FAMou, který nejen budou promít, ale budou i besedovat o těch tématech. Přijede za náma Remízek, který budou mít aktivistický filmy. A plus v týmu máme skvělou režisérku, mladou režisérku Kačku Fialovou, která dělá dokumenty o přírodě. Tak ta tam bude taky představovat v premiéře nějaké nové filmy, co v Jižní Americe právě natočili a právě ho finišují.
2: My samozřejmě budeme přát, aby takhle na konci toho června bylo co nejhezčí počasí, co nejvíc sluníčka. To bude potom určitě příjemný se třeba schladit v tom sklepě. Když se teďka ale jako vydáme zase naopak ven, kde si budeme moct třeba užít nějaký ty sluneční paprsky v parku, tak tam se bude dít co?
1: Jo. Oni se návštěvníci můžou schladit i v tom parku, protože park je fakt nádherný místo, kde je spousta stromů, protéká tam potok. A my tam máme takovou velkou jurtu, což je stage, o kterou se stará náš přátelný spolek Hory a Mír, a tam je nabitý program, je tam spousta divadel, jsou tam performance, bude tam třeba slam, bude tam Nevyžádaná rada od Anatola Svahilce, ale mě tam bude dost nabitý program hudební, bude tam třeba Souvrat, bude tam Fungomonto, bude tam Victoria Freya, což je českodánská zpěvačka, budou tam Trubadury, což jsou to je takové duo hudební pracovnic z Nízkoprahu Bedna, se kterým dlouhodobě spolupracujeme a spousta dalšího.
0: Kdybyste se chtěli protáhnout, tak si hezké ráno můžete v tom parku taky dát jogu.
1: Jo.
0: Kdo bude mít sílu, kdybyste se chtěli protáhnout trošku jinak, tak na vás čeká i shibari, což bude možná zážitkový, ale možná jenom performativní. To asi záleží.
1: Asi oboje. To
0: asi
1: je pro mě
0: oboje.
1: Trošku překvapení. Mm-hmm. My máme trošku experimentální doprovodný program, o který se starají studenti divadelní vědy z filozofické fakulty a u spousty věcí mi dopředu říkali, co to bude, u spousty věcí vím okrajově a prý se mám těšit.
0: Tak to je hezký, že i ty si prostě sám na něco budeš moc přijít, že jo. Už to prostě nemáš všechno tak nějak na papíře a to je celkem dobrá taková jako premisa tohohle festivalu. Pojďme si ještě na závěr říct, když jsme teď někoho nalákali, já věřím, že jo, protože to zní skvěle, jak se tam dá, nemyslím úplně dostat, ale třeba přespat, nebo může se až na poslední chvíli rozhodnout a prostě přijet, nebo hrozí, že se třeba nevejdu, neseženu stán a podobně.
1: Určitě. Já k tomu rozhodování ještě doplním důležitou věc a to, že ten festival je za dobrovolný vstupný díky tomu, že nás podporuje Středočeský kraj, podporují nás EU Solidarity Corps, podporuje nás obec Milín, pod kterou to spadá, tak vstupný na celý tenhle program dlouhý je dobrovolný, což může trošku přispět studentstvu třeba, aby přijelo. Dostat se tam dá krásně, ze Smíchova tam jede přímý bus. 50 minut, pak se jde 10 až 15 minut takovou krásnou alejí, tak to je taky nádhera plus. Bude mít nějakou dopravu i na místě v noci, aby se dostali. A pak tam přímo v tom parku se teda dá spát ve Stanovém městečku, které je obrovské a které je přímo v tom parku a je pod stromy, takže tam ani jako není vedro, případně kdyby pršelo, což určitě pršet nebude, tak i tam až tak neteky to schované.
2: Ty se nám ještě mimo

0: A, nebo v rámci možností dost lidí, ale konalo se to poslední víkend a v květnu roku 2024, což byl víkend, kdy byly přívalové deště a povodně. Mm-hmm. Takže jsme museli i předčasně skončit, protože ten program je vždycky od pátka do neděle a v neděli dopoledne nás to dokonce vyplavilo. A že jak ten sklep, tak třeba sklady jídla a technika byly zaplavený, byla bouřka, vypadla elektřina, a tak to bylo nepříjemné.
1: No tak já doufám, že máte ošefovanou předpověď na 26. až 28. června, protože to by letos mělo být právě těch několik slunečných dní, aby se vám všechno vydařilo, což vám moc přejeme. Festival Odraz se koná ve Rtišovicích u Příbrami a čeká tam na vás mladá a nezvyklá kultura. No a s námi ve studiu už seděl Martin, který na celý festival zval, tak my moc děkujeme, že jsi za náma dorazil a celý ročník si užij i s těma věcmi, o kterých toho ještě nevíš tolik, společně se všemi, kdo dorazí, a vy se můžete podívat na web od.cz na ten celý program. Díky moc, měj se hezky, ahoj.
0: Díky, těším se, ahoj.

0: Lauzovan Ice Baby, Izuman Díaz kombinace.
1: Alfie Templeman, Taylor Jensen, to jsou jména, která jsou ještě před námi, předtím, než přijde 10. hodina.
2: Casablanca.
3: Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín. Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca. Povídání s horolezci, vodáky i pěšáky, stopaři i trekaři, s cyklisty, motoristy, vandráky, tuláky, trampy i zevláky. Casablanca. S Pavlem Sladkým každou neděli v poledne na rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Taylor Jensen, Would I Do, co tady děláme my, jsou teďka zprávy, konkrétně teda dělá a přináší dneska naposledy Barbora Zajíčková.
1: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Celkový počet vloupání do bytů, rodinných domů i chat v Česku od roku 2022 klesá. Každý rok jich stovky ubývají, hlavně kvůli výraznému zlepšení zabezpečení objektů. Léto a zejména období letních dovolených je ale nejrizikovější částí roku. Europoslanci budou hlasovat o nových pravidlech, která by měla zefektivnit návraty lidí pobývajících nelegálně v Evropské unii. Návrh počítá například s povinností migrantů spolupracovat s úřady nebo se vznikem tzv. Návratových center mimo území 27. Izraelská armáda dnes ráno několikrát zaútočila na jih Libanonu, uvedla to tamní tisková agentura NNA. Stalo se to navzdory dohodě mezi Íránem a Spojenými státy. V Liberci se dnes po 9 měsících znovu otevírá frekventovaná Vítězná ulice. Úsek mezi muzeem a kasárnami je kompletně opravený a má i nové osvětlení. Město za práci zaplatí 74 milionů a půl koruny. Původně to měla být oprava hotová už v dubnu. Zkomplikovaly ale nedokončené přeložky sítí nebo staré plynové potrubí, které firma musela odstranit.
1: Sport.
2: Po necelých dvou týdnech si česká atletka Lourdes Gloria Manuel opět vylepšila osobní rekord v běhu na 400 metrů. Na mítingu Zlatá tetra v Ostravě vyhrála v čase 49 sekund a 74 setin sekundy a zlepšila si tak čas z Říma o 3 setiny.
1: Počasí.
2: Dnes bude oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno. Výjimečně se mohou vyskytnout i bouřky. Večer by mělo srážek ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 27 stupňů. To byly poslední zprávy v 10 hodin. Více najdete na našem zpravodajském kanálu iRozhlas a na rádiu Wave pokračuje ráno s Terezou a Filipem.
1: Rádio Wave, Wave, Wave, Wave.
3: Český rozhlas, Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Okay. My jste už tady slyšeli ve zprávách, že v pražském O2 Univerzu zahraje dneska David Byrne, no a to není jediná tady možnost, kterou si můžete užít dneska večer, kdybyste chtěli zažít trochu živé hudby. Pokud vás tady Fimi Guerrero už trošku nalákala těmi rozbitými beaty, tak vás asi potěší, že v pražském prostoru Sasazu se dneska objeví Fake Mink od 20. hodiny, britský cloud rapper, takže pokud jsou ještě lístky, tak to je taky další varianta, kterou třeba dobře můžete znát z našeho playlistu a chtěli byste vyrazit.
1: Zároveň pokud se tam nedostanete, třeba protože už lístky nemáte, tak Excalibur by měl být na místě, to znamená moderátoři rapové show té nejostřejší široko daleko budou reportovat v další epizodě, takže nepřijdete o to, jaké to bylo dneska v Sasazu. Nicméně pokud chcete spíš třeba folkově experimentovat, tak ideální program pro vás čeká v pražském prostoru Punktum. Po 19. hodině se tam představí zaprvé trio Šimanský, Valko, Podradský a potom taky Emmanuel Parenin, která stála u zrodu francouzského folkového revivalismu.
0: Kdybyste zároveň ale spíš chtěli někde v Brně zažít živou hudbu, tak Fléda nabízí POD, což je taková čtveřice ze San Diego, která mixuje hard rock, hip-hop, reggae, takže to je nabídka tentokrát na brněnský festival. A teď už se vracíme k našemu playlistu a čeká nás Chief Bromden.

0: teď si určitě zase říkáte, co to slyším, to ještě neznám a je to správně, to je v pořádku. Media Servis totiž přichází s novinkou a s námi ve studiu už taky Matěj Dvořák. Ahoj.
1: Čau.
0: Strůjce téhle novinky, viď?
1: Strůjce?
0: Ne?
1: Jak to myslíš?
0: No tak navrhl jsi tedy do novinek.
1: No to jo, no to, to jo. To jo. Ono totiž Media Servis, přesně jak jsi řekla, asi mnozí se ptají, co to je, protože Media Servis je docela taková jako vycházející nová český projekt vlastně dvou lidí. Podílí se na něm Mikuláš Mahra a Ema Němcová, neboli Mahr Junior a DJ Ema. Dohromady tvoří teda Media Servis, který přichází se jim novým projektem Nikres. Minulý rok vydali takový jejich debut My Key is the Last Sword, který mě velice natchnul. Na základě toho poté jeli tour například s kapelou Dukla a tak dále, vystupovali na různých festivalech, akcích. Pamatuju si, že jsem je naposledy viděl ještě asi v Ankali na nějaké akci, tam jsem na akci Hektik, kde mě velice zaujali jich jakoby set naživo, kdy krásně balancují mezi nějakým jako rapovým performance až po takový hezky zpívaný pasáže, které právě zajišťuje Ema Němcová, DJ Ema. Nicméně nové album na to předešlé dost navazuje, zvlášť v konceptu iPhone Music. Ono totiž, co dělá Media Servis zajímavé, je, že většina nápadů a většina jejich písniček vzniká na dotykovém telefonu, což vlastně moc lidí tady nedělá. Byla to taková trošku éra třeba v roce 2016, kdy umělci jako například Steve Lacy tady to dělali. Nyní už to trošku odešlo, ale hrozně se mi tenhle přístup líbí. Můžeme to vidět, že například to dělají po vzoru. Nyní něco podobného dělá například producent Proc Fiscal, který si taky hodně těch věcí produkuje na iPhoneu, ale co tady to album Nikres liší od toho předešlého, je hlavně to, že ho produkčně dodělával producent Artemi Biryukov. Jeho tag Maximum tvé muziky může být pro hodně lidí známý už. Co tady vzniká, je takové jako mezi tou jako iPhoneovostí a mezi nějakou jako rapovostí, pro kterou je známý producent Artemi, a musím říct, že pro mě to mega funguje. Trošku mi to zamávalo mýma zatím top deskama za tento rok a musím říct, že to všem jenom doporučuji. Právě jste slyšeli track Sleepover, je tam toho spousta ještě dalšího, takže si to rozhodně poslechněte.
0: No a my teď dostáváme prostor pro druhou novinku, která se jmenuje Vicky a Ride Away. Filipe, co nám k ní řekneš?
2: No, kdokoliv má rád soulový samply v rapu a takovej jako hladivej prostě storytelling ohledně New Yorku, ale ukazující samozřejmě i nějaký ty jako temnější, šedý stránky, jak nějakého fungování ve městě, tak třeba i jako ničivého alkoholismu, tak si přijde na své na nové desce Ancient History od tohohle rapera, který se v posledních letech spojoval s různými jmény, ať už to byl třeba rapper Mike, nebo různý beatmakeři typu The Alchemist, ale i spoustu dalších, tak nějakou dobu vlastně nepřišla od něj solová deska. On třeba měl společné projekty s různými producenty, kdy každý beat na té nahrávce byl od jednoho člověka. Tady jde po delší době opravdu jako o solové album, kde ty beaty obstarali jako různí lidé a je tady opravdu taková plejáda jako těch nejzkušenějších, už zmíněný The Alchemist, ale pak taky třeba Mike, který tady nefiguruje jako rapper hostující, ale je tady jako beatmaker pod aliasem DJ Black Power, tak je tady ale třeba beat od Navy Blue, rapera, který se v něčem jako hodně podobá tady té jako současné vlně, které je samozřejmě Vicky součástí, takže Ancient History působí jako takový jako odraz dnešního života v New Yorku a málo kdo dokáže o tom, jak to tam v tom velkém jablku prostě chodí. Klidně třeba track jenom o popisování různých parků, tak Vicky dokáže prostě vystihnout tu atmosféru, že se fakt budete cítit jako
0: v parku.
2: Jako v parku a hlavně jako, že jste v New Yorku, přestože jste tam třeba jako já nikdy nebyli. Takže nasazujeme track Ride Away, který je takový víc energický, má třeba i jako beat, což se netýká všech těch tracků, které na desce Ancient History najdeme, a zatím to sklízí nadšené recenze, já bych jí taky udělal.
1: Mně se líbilo, když si řekl včera o Vickym, že je to takovej kato americký scény.
2: New Yorkský kato. On taky nemá moc zubů a vlastně šišlá trošku. V tom je ta jeho flow specifická, nebo ten přednes, takže pojďme si to užít.
0: Tak ten track se jmenuje Ride Away, je samozřejmě nejen tak pro nic za nic, že jo? My se ho hned prostě tak pustíme. Díky moc. I need to try one more time. I just swag this shit out. Don't say it, but right now we're about to get out. He about to play.

0: Vojtík a number one, Filipe, co ty a romkomy?
1: No, mám rád.
0: Jo, ty koukáš, viď?
1: No, moc ne.
0: Ne?
1: Ne.
0: Ne, jenom ti to přijde dobrý prostě.
1: Já většinou, když si něco pustit jako a mám na výběr, tak si pouštím něco, kde se hodně střílí a kde jsou drogy.
0: Jo, takže to nejsou romkomy úplně.
1: Úplně ne, ale to neznamená, že jako tenhle ten žánr nemám rád.
0: Tak možná máš teď další možnost se do něj ponořit, protože prý romkomy jsou zpět, no ale za jakou cenu? Postihlo je evidentně to samé, co spoustu jiných žánrů, a to je taková lehká lobotomie.
1: Vilma s Mírou v nové epizodě Slejváku zhodnotili filmové novinky jako například Pracovní romance, Dámy mají přednost, ale taky kontroverzní sci-fi film Den odhalení.
0: O tom nevím vůbec nic, tak což je samozřejmě velké odhalení dneska po 18. hodině na vás čeká právě ve Slejváku, který má i své hudební okénko, no a tam se jako nemůžou nevěnovat koncertům Evy Farné, protože to jako nešlo přehlídnout. To bylo fakt masivní.
1: To bylo taky velké odhalení ty tři dny zpátky, kdy byl ten první Eden vyprodaný stadionový koncert, pak hned další večer druhý, no a včera to završila třetím posledním, takže kdokoliv tam byl, asi to bylo hezké podle videí. Máš FOMO trošku?
0: Ne.
1: Ne.
0: Já jsem v pohodě právě s tím, že jsem viděla z toho ty záznamy na sociálních sítích. Moc všem přeju.
1: Jo, já jsem potkával hodně lidí jako po městě s tím tričkem, jsem generace, mělo jsi mě vůbec rád.
0: Mm-hmm, to je pravda.
1: A nevím, jestli jako to můžu říct taky, jestli bych to triko mohl nosit, protože si pamatuju, jak na té základní škole ve Strašnicích se tam ten klip natáčel a ta Eva Farná tam byla. Znamená to, že jsem generace, měl jsi mě vůbec rád, když jsem byl u toho vlastně?
0: Já myslím, že dost tím pádem. Já jsem říkala mýmu klukovi nedávno, měl jsi mě vůbec rád, a on řekl, měl, no.
2: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Poslouchejte dnes od 18 hodin na rádiu Wave.

Courtesy Alan Mine. Teď možná ještě takhle při letních teplotách taková připomínka toho, že pokud cestujete někam dál než třeba k babičce do Chomutic, tak můžete potřebovat pas a to samozřejmě je něco, co se vám děje třeba častěji v létě než v zimě a proto je asi dobré se podívat na to, jestli ho nemáte propadlý, protože pokud si chcete dělat nový, tak to může trvat a teď vám to může třeba kolidovat s letenkama a podobně. Však to znáte. Existuje možnost udělat si pás 24 hodin, ale teď už přibývá lidí, kteří si za rychlost toho vyřízení cestovního dokladu připlatí. Skoro 340 tisíc vydaných pasů v té standardní měsíční lhůtě eviduje ministerstvo vnitra a je to asi o 26 tisíc méně meziročně. No a za stejné období ale přibylo pasů v těch zrychlených režimech. Takže to vypadá, že si čím dál častěji vzpomeneme docela pozdě. No a nový doklad pro cesty mimo země Schengenu můžete mít i do 24 hodin, ale musíte si ho vyzvednout na ministerstvu vnitra a stojí vás až 10x víc než normálně, což je samozřejmě jako zbytečný jenom kvůli tomu, že jste se nepodívali, kdy vám propadá. Takže často si třeba při nákupu takových dovolených neuvědomíme, že tam potřebujeme pas a že nemá dostatečně dlouhou platnost, aby nám fungoval ještě 6 měsíců po návratu, což je taky důležité si uvědomit, že vám nestačí, že pas se vydrží až do návratu, ale ještě musí být platný půl roku po, aby vás s ním do některých zemí pustili. Takže na to možná koukněte, pokud máte třeba příjemné životy a někam na dovolenou vyrážíte, tak je to dobré asi vyřešit spíš dřív než později. Teď nás čeká Whitney, J.B. Clifford a spousta další hudby. Za chviličku se budeme loučit a těšíme se na Kase Vladiku.

0: Teď už přichází to slibované loučení, za chviličku ještě Karolina Beranová, Madhouse Express a teď už taky Kasladika, ahoj.
1: Čaudy mňaudy.
0: Ty vypadáš nějak jinak dneska?
1: Jo, já jsem se tě chtěl zeptat, jestli nemáš pocit, že je na mě něco jiného
0: od toho
1: naposledy, co jsme se viděli.
0: Neumím to úplně jakoby identifikovat, ale něco na tobě prostě, jako kdybys víc zářil.
1: Je to tak, samozřejmě naše posluchačstvo nás nevidí, tak to můžeme rovnou propálit. Já jsem teď paní magistra. Mám magisterský titul a to nejenom tak ledajaký, ale magisterský titul z umění, což to je,
0: a to se
1: dneska ulici, hodí, že jo?
0: To se dneska hodí, to na ulici jen tak nenajdeš a hlavně to tě čekají velký věci, že jo, už jenom teďka.
1: No, nevím teda jaký, ale něco nás určitě čeká. Minimálně nás čeká krásné dopoledne, odpoledne.
0: Takže kdybyste měli pocit, že to má dneska nějakou takovou přidanou hodnotu, to vysílání, tak to je ta umělecká hodnota.
1: Jo, umělecká.
0: Gratulujeme.
1: Děkuji.
2: Hergot.
3: Hergot.
2: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Rozhovory, aktuality, kulturní války. Hergot. Náboženství bez sentimentu. Hergot. Každou neděli od 18 hodin na rádiu Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu. Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave. youtube.com/radiowave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
4: Ahoj, tady Karolina Beranová, posloucháte Rádio Wave.

0: Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave.

0: Bunny is a Rider, to byla Caroline Poláček na vlnách Rádia Wave a od mikrofonu už vás zdraví Zajda Kas Vladyka. Doufám, že se máte krásně, máme 8 minut po 11. ve středu 17. června, společně si ji tady užijeme na vlnách Rádia Wave až do 15 hodin. No a teď ještě, než nám odbije poledne, tak abyste tak věděli, co nás čeká, tak už za malou chvilku tu bude ukázka z nového podcastu Nádech, tentokrát o únavě zrandění. Hned potom nás navštíví taky Bára Zajíčková s novinkou ze světa. No a teď už jsou před námi nový Skrillex, Clara Woden anebo Nourished by Time.
1: Tranky.
2: Novinka na Rádiu Wave.
3: Já jsem nadšená.
4: Jaj bože můj.

0: zničil.
1: Děláme vlny. Český rozhlas. Radio Wave.
2: Radio Wave. Hello, are you ready?

0: To byly Nourished by Time na Radio Wave a my si teď pustíme ukázku z nového dílu podcastu Nádech. O tom, co dělat, když nás randění unavuje a frustruje. Co je to randící sabbatical nebo slow dating? V novém Nádechu řeší Lucie Zajda s psycholožkou Lenou Šímovou takzvaný dating burnout. Celý díl najdete na webu Radio Wave a v podcastových aplikacích a tady už je krátká ukázka.
1: Jde nám vlastně o nějakou takovou dlouhodobou únavu, frustraci, vyčerpání z randění nebo ze seznamu, která je doprovázena nějakou apatií, cynismem, pocitem neefektivity, že ať dělám, co dělám, tak se mi tam nedaří. My dokonce i z čísel třeba víme, že až 75% uživatelů seznamek se s něčím takovým někdy setká. A z výzkumu taky víme, že se to častěji týká mladých lidí a častěji žen. V seznamování, když opakovaně zažíváme odmítnutí, tak to část lidí třeba i začne číst jako, že je se mnou něco špatně, že to říká něco o mé kvalitě jako člověka. Rozhodně pauza je dobrý způsob, který nám může pomoct z toho nějak získat jako odstup nebo nějaký nadhled. Často je to něco, k čemu právě s klienty a klientkami nakonec dospějeme, že si opravdu tu pauzu dají. Protože tam často na pozadí v hlavě běží ve chvíli, kdy nedělám nic pro to, abych se seznámila, a tak mi ujíždí vlak, ztrácím čas. A to myslím, že už opravdu není vůbec jako ku prospěchu věci. A že to vůbec nezvyšuje pravděpodobnost nějakého kvalitního seznámení. Za mě žít chvíli život, který není o seznamování a o vztazích, ale i o nějakých jiných hezkých věcech, může být taky moc fajn. Co se mi taky líbí, a je to takový trend v seznamování, takzvaný slow dating. Vlastně taková trošku kvalita versus kvantita, že jdeme po té kvalitě mnohem víc. Ty lidé si někdy zvolí, že v rámci daného měsíce budou mít třeba jenom jedno, dvě rande, ale zkusí to opravdu vzít jako kvalitně, pomalu, dát tomu všechno, zreflektovat si, co se o sobě díky třeba tomu danému rande, danému člověku dozvěděli. Pojďme si říct, že nějakou potřebu blízkosti a intimity v našich životech rozhodně nemusí naplňovat jenom partner, partnerka jako takový, ale je úplně v pořádku si tu potřebu blízkosti cítit i s někým dalším. Kamarádi, kolegové, rodina, známí. Jako pojďme být kreativní v tom, kdo všechno pro nás tu potřebu blízkosti a nějakého kvalitního kontaktu cítí. A ve chvíli, kdy to máme nasyceno různými způsoby, tak se stáváme i odolnějšími vůči tomu, když se nám zrovna s někým z těch všech nebude dařit.
2: Nádech. Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Vyvětrej si hlavu s rádiem Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Rádio Wave. Český rozhlas.

0: playing you real hard.
1: To byla Bass Victim na Radio Wave a se mnou už je ve studiu Barbora Zajíčková s novinkou ze světa. Tahle novinka se konkrétně týká sledování dětí jejich rodičemi. Tak ahoj, Báro.
2: Ahoj.
1: Můžeš nám říct, co přesně studie zkoumaly?
2: Tak přibližně polovina rodičů uvádí, že sleduje polohu svého mladého dospívajícího dítěte pomocí mobilního telefonu nebo nějakého jiného podobného zařízení. A většina z nich má funkci dokonce zaplou nepřetržitě.
1: Mladého dospívajícího, tady myslíme nějak na prahu dospělosti. Asi,
2: je to tak od 18 do 20 let cca.
1: A jak často je sledují?
2: No, sledují je dokonce, je to vlastně v té studii se můžeme podívat na nějaké procenta. Nejčastějším důvodem, proč je právě sledují, tak je nějaký pocit klidu a bezpečí. A rodiče chtějí také vědět, zda jejich dítě je v pořádku, v nějakém případě nouze, případně, aby ho mohli kontaktovat.
1: Předpokládám, že to nemusí být úplně jenom příjemné, takhle sledovat svoje dítě jako tečku na telefonu, tak jaké pocity to vlastně přináší?
2: Tak vlastně se ukázalo, že rodičům to přináší negativní pocity. A je to z toho důvodu, že mají k dispozici jenom ten jeden jediný datový bod, který vidí a domýšlí si k tomu vlastně černé scénáře a to je dostává do většího stresu.
1: My už jsme to tady probrali předtím, než jsme šli on air. Jaký máš sama vztah k těmto funkcím na telefonu?
2: Mně to přijde na jednu stranu docela děsivý, když to mám se svýma kamarádama, tak mi to přijde vlastně v něčem fajn, že se můžeme někde najít třeba na koncertě, kde je hodně lidí. Ale že bych to chtěla mít třeba se svým partnerem, tak to ne.
1: Souhlasím, ještě když třeba ztratím telefon, tak se to velmi hodí, ale jinak taky teda si spíš vážím soukromí.
2: Přesně.
1: Díky moc, to byla Bára Zajíčková, více novinek můžete najít na našem webíku wave.cz, měj se.
2: A taky, ahoj.
3: Nenechte si ujít v České televizi.
4: Scházení.
5: Tak se rozvěděl.
4: My se nechcem rozcházet.
6: Když se odstěhuješ, tak se odstěhuješ a konec.
4: Spíš jsem se tak trochu zdálela.
3: Okamžiky, které zažil asi každý.
7: Víš, co je tvůj problém? Že pořád mluvíš jenom o sobě.
3: Karel, já a ty. Premiéra v sobotu večer na ČT Art a v iVysílání.

0: Radio Wave. Děláme vlny. On Air s Karlem Vladykou.
1: A jsem nadšená.

0: byla Rosalie, Jaro, Alejandro a jejich Vampiros na Radio Wave a já mám pro vás čerstvou novinku. Americká violončelistka, zpěvačka a producentka Kelsey Lu se po 7leté pauze vrací se svým druhým albem So Help Me God. Nástupce ceněné desky Blood z roku 2019 propojuje soul, orchestrální pop ambient i experimentálnější polohy. No a s alba do naší rotace přistála skladba Cutting of the Head of a Ghost, tedy jeden z momentů, na které Kelsey Lu propojuje svůj klasický hudební základ s moderním popem i experimentální produkcí. Tady už to je a pokud se vám to bude líbit, tak naživo můžete Kelsey Lu zažít v pražské Meat Factory 18. listopadu.
1: Novinka.

0: Pesnička je Radio Wave.
1: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
2: Záznamy koncertů z produkce Rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave.
1: youtube.com/radiowave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. You've been sober now for a few days and I bet that it helps. You did not send me a text.

Vy už nejste děti, už nejste děti, vy už nejste děti, ty jsi na to kam, už nejsme děti. Občas se sám ptám, proč už nejsme děti, proč nejsme děti, proč už nejsme děti.

0: What's done is done, to byla Georgia Smith na Radio Wave. 5:12 nám tady pokračuje středeční vlnění po 12. s Kasem Vladykou. Doufám, že si ho užíváte, jsem tady pro vás dneska až do 3. No a teď do 13 hodin nás čeká taky spousta kultury, dáme si tipy na filmy, na kina, dáme si taky ukázku z nových fasád, už za malou chvilku, ve kterých architektka Adéla Křížová radí, do čeho se v pronajatém bytě vyplatí investovat a co takzvaně udělá největší parádu. Paráda je vždycky potřeba, no a parádní je i náš playlist. Teď už je před námi Smack One, Jesse J a nebo Sol.
1: A jsem nadšená.

0: byl Saul na Radio Wave a teď si poslechneme ukázku z podcastu Fasády. V novém dílu architektka Adéla Křížková radí, do čeho se v pronajetém bytě vyplatí investovat a co takzvaně udělá největší parádu. Celý díl můžete poslouchat na webu Radio Wave a v podcastových aplikacích a tady už je ukázka.
1: Ale tak to zase, no, už jsou takový ideální, já myslím, že člověk asi vždycky hledá nějaký kompromis a myslím si, že u toho bydlení je to o tom, že se jdete podívat na nějakou prohlídku a buď vás to osloví, nějak se vám tam jako líbí, nějak to na vás dobře dýchá a pak už to jako, pak už se to nějak jako domyslí, no, že asi člověk nemůže čekat, že najde jakoby ideál.
2: K tomu ještě přidám, že když jdete na tu prohlídku, tak sice na vás dýchne ten byt, ale zároveň je tam s vámi asi 6 dalších lidí, kteří
1: minimálně
2: tam dýchají taky a pak už jenom hrozí nebo rozhoduje, kdo první doběhne do nejbližšího bankomatu a vybere zálohu, kterou dá takhle na ruku tomu pronajímateli. Ale pokud teda najdeme takovýhle byt a pořád se to dá zvládnout, ačkoliv je to těžké, tak já jsem přemýšlela třeba nad nábytkem. Je vhodný kupovat do takového bytu nebo schánět nějaký krásný, trvanlivý nábytek, nebo se mám vydat radši do krámu s masovými kuličkami a dát si je tam a pak si teda nakoupit něco, co mi vydrží rok a pak nebudu smutná, když se budu muset vystěhovat?
1: Já bych řekla, že ideálně nějaký kompromis a mix těch věcí, kdy určitě nemá smysl kupovat všechno nejdražší a nejkvalitnější a zároveň zase určitě ne nejlevnější. Určitě pro nájem bude dobrý kupovat nábytek, který je variabilní, se kterým se dá hýbat. A vlastně to je asi ta jediná poučka oproti vašemu vysněnému bytu, který jsme propojili z dvou malých bytů na byt 150 metrů čtverečních. Tak tam už můžeme jít do toho, že to bude nábytek na míru. Každopádně, když to bude cokoliv, co můžete jako vzít rukama a s pár šikovnými silnými muži to někam odníst spolu s vámi do dalšího pronájmu, tak mám pocit, že se to jako vyplatí a že nebo minimálně já jsem k tomu vždycky tak nebo přistupuji k tomu, když si jako pořizuju věci i sama, takže vždycky jakoby přemýšlím, jestli ta věc se mnou může jít dál a jestli se hodí k věcem, který už mám. Vlastně je to taková jakoby vaše osobní kolekce a sbírka.
3: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Pořad o veřejném prostoru a architektuře, který jde až na cihlu. S Alenou Harciníkovou na Rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Radio Wave. Děláme vlny.

0: To byly MGMT na Radio Wave, za minutku bude 12:30. No a já mám pro vás takovou krátkou pozvánku za dnešní 19. hodinou a premiérovým dílem podcastu Buchty, který bude dneska docela žhavý, to tak zní, protože bude nejenom o focení aktů. Hostem podcastu ovšem a o ničem byl Martin, který má zajímavé příjmení. To se v pořadu rozebíralo zhruba tak 15 minut, pak se ale holky se svým hostem věnovaly také focení mužských aktů a ježdění na tobogánu. Jak správně na tobogánu jezdit, jezdí na něm Zuzana, no a hlavně taky teda, jaké příjmení má host Martin, to se dozvíte dneska v 19 hodin.
1: Buchty. Ducha plná talkshow o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
2: Dvě moderátorky, které nemoderují. A jeden host, který může být i žena.
1: Buchty. Vlašák pro uši a guilty pleasure, na které budete pyšní. Buchty.
2: Buchty se Zuzanou Fuchsovou a Ivanou Veselkovou poslouchejte dnes od 7 večer na rádiu Wave.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy rádia Wave.
1: Kulturní tipy na rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Máme 12 hodin a 40 minut ve středu 17. června a už pro vás mám tipy na dnešní kina po celé republice. Začínáme kinem Svět v Hodoníně, kde můžete dneska vidět britské drama Přísahám, že za to nemůžu v 17 hodin a 50 minut a ve 20:20 potom hororový hit Posedlost. V kině Nad sklepí v Kroměříži můžete dneska vidět nového Stevena Spielberga, tedy snímek Den odhalení, ve kterém je k vidění Emily Blunt, Josh O'Connor, mimozemšťané i velmi zajímavě vypadající CGI jeleni v 17 hodin. No a ve 20 hodin můžete v kině Nad sklepí v Kroměříži vidět snímek Amúst, Losí Odyssea. Biograf Kotva v Českých Budějovicích má dnes na programu akční sci-fi Mandalorian a Grogu ve 17:45 a ve 20 hodin potom další indie hororový trhák Backrooms. Přesouváme se do Prahy, v kině Dlabačov můžete dneska vidět dokument o ovesné kaši, tedy snímek Zlatá vařečka v 18 hodin a ve 20 hodin potom Kafe a cigára, tedy komedii Jima Jarmuše z roku 2003. No a úplně poslední tip putuje na jedno letní kino v Praze. Počirákem si dneska můžete užít krimi thriller 21 gramů od 21 hodin a to v kasárně Karlín.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy rádia Wave.
1: Kulturní tipy na rádiu Wave.
0: Kulturistán.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: 12 hodin 47 minut na Rádio Wave doznívá Racine s trackem Hard Drop. Ještě než bude 13 hodin, tak si dáme Eliase Ronenfelta, Underskulls nebo Virval. No a hned po jedné na vás čekají kapela Fontaines DC nebo Magna Carta. U mikrofonu je pro vás až do tří Kas Vladyka.
1: A jsem nadšená.
2: Špína. Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky.
3: Zvonění v uších od hardcore přes noise až po DIY elektroniku. Špína.
4: Pořad, který se vám zarije za nehty.
2: Špína.
4: Každý čtvrtek od 8 večer na Rádiu Wave.
5: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

To byla Magna Carta s trackem BFF na vlnách Rádia Wave. Máme 7 minut po 13. hodině. Pokračuje nám teď už středeční odpoledne s Kasem Vledykou. Doufám, že si ho užíváte. Je středa 17. června, za okny Českého rozhlasu hezky svítí sluníčko. Máme asi příjemných 23 stupňů. Dneska má svátek Adolf a taky se slaví Světový den krokodýlů, takže všechno nejlepší všem Adolfům a všem krokodýlům. Před námi už je nová Fushe a její chytlavá píseň, která někdy mezi shoegaze a bedroom popem, hezký tráček s názvem Drive, hned potom Isabella Love Story anebo A$AP Rocky.

0: byl A$AP Rocky a teď si pustíme ukázku z nového dílu podcastu Boys. Jehož hostem byl herec Jan Cina. Rozpovídal se o životě po rozchodu, o tom, že teď dohání věci, které kvůli brzkému vztahu prošvihl, a zmínil taky rozdílné názory jeho a rodičů na terapii, která mu dlouhodobě pomáhá. Celý díl najdete na webu Rádia Wave a v podcastových aplikacích a tady už je ukázka.
1: Dát váhu nějakým svým pocitům, že to fakt není v pohodě a že se v tom necítíš prostě dobře, že právě se vrátím třeba k té konzervatoři a já to zase nechci tu konzervatoř úplně nějak obvinovat, že může za všechny moje traumata, jako tam samozřejmě je to ta kombinace tebe a těch věmů, který k tobě přicházejí, ale že jako tam jsem si procházel různýma věcma, který možná jsou normální, ale jako já fakt to se mnou jako hodně cloumalo a hodně jsem tam měl různý jako, že zpětně bych to nazval asi opravdu nějakou depresí začínající, nějakýma jako, nevím, úzkostma, jako nechci se nějak zahrávat s těmahle pojmama, ale že teď zpětně vidím, že vlastně to nebylo úplně v pohodě. A já jsem to nějak si říkal, to k tomu patří, to prostě musím zvládnout, přesně. A nenapadlo mě to ani jako s někým sdílet, nějak to jako říct si třeba o nějakou pomoc. Je to vlastně zajímavý. A až právě v nějakém dospělejším věku hodně, tady dneska teda zmiňuji zase toho Petra, ale právě v tom vztahu třeba on byl, myslím taky někdo, kdo mě jako v těch terapiích podporoval a nějak jsme společně jako v tom viděli smysl, že je dobrý na sobě pracovat nejenom prostě ve fitku a pracovat na tom fyzičnu, což si myslím, ale že se nějak i jako pojí, že vlastně opravdu fungující tělo a fungující mysl, jako když je to nějak kompatibilní, tak je to úplně super. Takže jsme nějak každý směřovali nějakýma terapiema, prací prostě na sobě a na nějaký duši a na tom v tom se zkusit v sobě vyznat. A je to jako hrozně nápomocný a je to fakt jako skvělý a samozřejmě, a je asi i rozdíl fakt generační možná v tom, protože moje rodiče, který myslím, že jsou velmi otevřený a nějak si jich vážím a myslím, že díky nim jsem tím, kým jsem a jsem s tím jako spokojený, myslím, že jsem, nebo snažím se být nějak jako dobrý člověk, tak pro ně třeba to, že chodím na ty terapie, oni vlastně to moc nechápou, že mají pocit, že si tím jako škodím a že to je složitý a že tam jako zbytečně trpím nebo něco takového. A já to vlastně vidím jinak. Mám pocit, že oni by měli taky chodit, že by jim to jako hodně pomohlo. Dneska je těch způsobů, že jo, jako už milion, dá se najít fakt, co ti vyhovuje, kdo ti vyhovuje, to samozřejmě o tom individuálním přístupu, že ne, každému se nechce člověk prostě svěřovat, nějak to musí, nějaká chemie tam vlastně musí taky podle mě fungovat. Ale přijde mi to skvělý a myslím si, že dnešní generace mladá právě jako je, možná už tím, že jejich rodiče jsou teď, dejme tomu, třicátníci a vejš, no rozhodně vejš právě čtyřicátníci třeba, tak a nějak jsou už naučený nebo vůbec připouští, že je možno pracovat se svýma nějakýma pocitama, emocema, tak mám pocit, že teď ta mladá generace je tomu jako mnohem víc otevřená, někdo říká, že možná je až přecitlivělá. Já si myslím, že ne, že teď fakt se děje takových věcí a všechno se tak rychle posouvá, že nebo pak je super, že je přecitlivělá, pokud bychom to tak chtěli nazvat, že prostě je super přece, že cítíš nějaký věci a když si s nima nevíš rady, tak je super, že můžeš podle mě říct svým kámošům, hele, já prostě nevím, co s tím a jdu za nějakým odborníkem, s kterým to chci probrat, protože mi v tom není dobře a to je prostě skvělý, to lepší, než v tom zůstávat.
2: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Otevřené rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Na rádiu Wave. Boys. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas.
3: Rádio Wave. Děláme vlny. Rádio.

σε προκύπτει.

0: Už ani nemůžu normálně jíst.
1: Tak splynu s nocí jako ty, když venku začíná.
0: Jako chtěla bych si to hodně dát, ale prostě trochu silnější.
1: Odejdi pryč. Rodiče o ní chtějí spát, ale ty se samotnýho prosince protikla. Prosím tě, odejdi pryč. Rodiče o ní chtějí spát, ale ty si samotnýho prosince protiklad.

0: Jakože cože? Romkomy jsou zpět, ale za jakou cenu? Lehká lobotomie může být čas od času ku prospěchu. Nenecháme se ale opít rohlíkem, nejsme včerejší. To říkají moderátoři popkulturního podcastu Slejvák. Ale klišé přísloví stranou, Vilma s Mírou v nové epizodě zhodnotili filmové novinky Pracovní romance, Dámy mají přednost, anebo také kontroverzní sci-fi Stevena Spielberga Den odhalení. V hudebním okénku se potom objevil třeba velkolepý koncert Evy Farné a taky čerstvé album Olivie Rodrigo. Co byl hop a co trop, to zjistíte v nejnovějším Slejváku dneska v 18 hodin.
1: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Poslouchejte dnes od 18 hodin na rádiu Wave.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy rádia Wave.
1: Kulturní tipy na rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Máme 13 hodin a 42 minut ve středu 17. června a já už pro vás mám tipy na divadla dneska v Brně a v Praze. Začínáme brněnským Hadivadlem, kde můžete dneska už v 17:30 vidět inscenaci Pan Biedermann a žháři. Tedy groteskní nadčasovou satiru kritizující buržoázní maloměšťáctví, která se ptá, kde dnes leží hranice mezi solidaritou a konformismem. V titulní roli pana Biedermanna se představí dlouholetý člen hereckého souboru Hadivadla Jiří Miroslav Valůšek. V brněnském Hadivadle dneska v 17:30. Přesouváme se do Prahy. V divadle D21 můžete dneska už naposled, tedy v Derniéře, vidět inscenaci Tartufláš. Tartufláš je o demaskaci pokrytectví. Co když se ale pokrytectví chce samo demaskovat? Je to ještě pokrytectví? A co když se ale pokrytectví chce samo demaskovat a chová se u toho pokrytecky? Je to pak takzvané pokrytecké pokrytectví, pokrytectví na druhou? A co když pokrytectví neví, že je pokrytectvím? Je to stále pokrytectví, latentní pokrytectví? Nebo je to chyba? A čí? To je spousta otázek. Dnes už naposled v Tartufláži v D21 v 17:30. A poslední divadelní pozvánka putuje do Vily Štvanice na ostrově Štvanice, kde můžete dneska ve 20 hodin vidět inscenaci Rezavá Anna a neb zač je toho kost. To je groteska noir, která volně vychází z pověstí o Rezavé Aně, paní v moravských střílkách a fenoménu sbírání relikví a jejich ukládání do figurálních relikviářů. Ve Vile Štvanice dneska od 20 hodin.
0: Kulturista.

0: 13:51 na vlnách rádia Wave doznívají Emma Louise a Flume s krásným trackem Easy Goodbye. Ještě než budou dvě, tak si dáme Wallace, Stellu anebo Dave'a, no a hned po 14. hodině na vás čekají Kim Gordon anebo taky Fake Mink, Echo 2K a Mechatok. U mikrofonu je pro vás ještě hodinku Kas Vladyka.
1: Excalibur. Nejostřejší rapová show široko daleko. Excalibur. Poslouchej každý čtvrtek od 9 večer na rádiu Wave.
2: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: To byly Fake Mink, Echo 2K a Mečatok na vlnách Rádia Wave v 7 minut po 14. hodině. Nám pokračuje poslední společná hodinka středečního vlnění s Kasem Vladykou, než mě tady v 15 hodin vystřídá Martina Foldinová. No a ještě do té doby nás čeká samozřejmě spousta krásných typů kultury, redakčních příspěvků. Dáme si ukázky ze sérií Bedny i Impact. Dáme si taky typy na koncerty a živou hudbu dneska večer. No a z našeho krásného středečního playlistu je před námi další novinka, a to kapela Media Service s trackem Sleepover, hned potom Amarej anebo Ralphie Chu.
1: Novinka na Radio Wave.

0: To byly Ralph Fitchu a Paris, Texas a my si teď pustíme ukázku z nového dílu série Bedny. Jeho hostem je Gary Marcus, známý komentátor a vědec v oblasti kognitivních věd a umělé inteligence. Jak se umělá inteligence liší od té lidské? Kompetentně odpoví jedině 100% lidský host nových beden. Celý díl najdete na webu Radia Wave a v podcastových aplikacích a tady už je krátká ukázka.
1: Gary, začněme velkými jazykovými modely, které simulují neuronové sítě v lidském mozku. Vy tvrdíte, že se jim zas tak nepodobají. V jakých ohledech se lidské poznávací schopnosti liší od umělé inteligence?
2: Nejprve bych trochu zpochybnil premisu vaší otázky. Jazykové modely ve skutečnosti lidský mozek nesimulují, je to marketing. Říká se jim v uvozovkách neuronové sítě. S tím, jak skutečné mozky fungují, toho ale nemají moc společného. Nemůžeme je rozdělit na prefrontální kortex, tílní mozkovou kůru a podobně. Nenajdete v nich jednotlivé synapse se stovkami pohybujících se proteinů. Jsou přinejmenším abstrakcí skutečných mozků. To je první věc, kterou bych řekl. Pokud jde o jejich poznávací schopnosti, v podstatě jen napodobují jazyk, na kterém byly natrénovány, ale to neznamená, že skutečně chápou koncepty, které se za ním skrývají. Toto je částečně důvod, proč se potýkají s něčím, co bychom mohli nazvat problém s pravdivostí. Běžně si například vymýšlejí neexistující právní citace. Někdo je požádá o sepsání právního shrnutí a oni si věci v něm vymyslí. Lidé si citace nevymýšlejí, většinou nehalucinujeme. Někdy lžeme, někdy věci zapomínáme. Tyto systémy ale mají tendenci prostě jen statisticky rekonstruovat informace, což se opravdu velmi liší od toho, jak fungujeme my jako lidé.
3: These systems have a tendency to just reconstruct information statistically. It's really very different from what people ever do.
4: You probably know of John Searle's Chinese Room.
1: Pravděpodobně znáte takzvaný argument čínského pokoje, formulovaný filozofem Johnem Searlem. Je to tak, že velké jazykové modely inteligenci pouze předstírají?
4: Just pretending to be intelligent.
3: They're not even pretending. They're just next word predictors. The fact that we attribute intelligence to them.
2: Oni to ani nepředstírají, pouze předpovídají další slovo ve větě. To, že jim připisujeme inteligenci, není něco, co by sami chtěli, toužili potom, potřebovali to, nebo by jim na tom jakkoliv záleželo. Pouze jen dělají svou statistickou analýzu a lidi to shodou okolností zajímá. Raný systém zvaný ELIZA pouze spojoval klíčová slova. V roce 1965 si s ním lidé povídali přes dálnopis a mysleli si, že mluví se skutečným psychoanalytikem. Byl to opravdu hloupý algoritmus, který se nesnažil nikoho o ničem přesvědčit. Jen k sobě přiřazoval klíčová slova. Lidé ale mají velmi silnou tendenci přisuzovat inteligenci a někdy i vědomí tam, kde není. Podobným příkladem je skořicový šnek, který lidem připomínal matku Terezu. Tomuto jevu říkáme pareidolie. Velké jazykové modely v podstatě pareidolie využívají ve svůj prospěch. Sami tedy takový záměr ani nemají, ale tato pareidolie způsobuje, že jim lidé přisuzují něco jako inteligenci, která tam ve skutečnosti chybí.
3: Pareidolie makes people attribute a kind of intelligence that isn't actually there.
4: We've actually recently met at your lecture at the University of Edinburgh, where you talked about artificial intelligence.
1: Vlastně jsme se nedávno potkali na vaší přednášce na Edinburské univerzitě, kde jste mluvil o něčem podobném, že umělé inteligenci chybí úmysly, či odborněji takzvaná intencionalita, kterou my lidé máme. Pojďme si tuto část poslechnout. Let's listen to this bit.
3: I don't think these systems really have intentions.
2: Nemyslím si, že tyto systémy skutečně mají úmysly. Jeden z mých oblíbených příkladů hloupých věcí, které velký jazykový systém řekl, když doporučoval školy v New Yorku, je: moje děti chodí sem. Ten model ve skutečnosti žádné děti, které by chodily do školy, nemá. LLM říká spoustu věcí, to ale neznamená, že se za nimi skrývá skutečný medvěd, jak se v angličtině říká. Když takový systém říká, že má záměr něco udělat, jen imituje text vytvořený lidmi. I když bychom mohli mluvit více do detailu o tom, co imitace v tomto případě znamená. Velmi zjednodušeně je to tak, že imitují text. Nemyslím si, že mají úmysly, což je dobrá zpráva. Špatná zpráva je, že máme problémy jako reward hacking či hackování odměny. Chcete po systému, aby vyřešil úkol X. X s čárkou je ale jednodušší. Pojem jednodušší bychom mohli rozebrat více. Model ale každopádně někdy vyřeší tento jednodušší problém namísto toho původního. S podobnými věcmi máme velké problémy. V knize z roku 2019 máme krátký komiks, v němž někdo robotovi řekne: chci, abys všechno v této místnosti zvedl a odnesl. Robot tam sedí s motorovou pilou a rozřezává gauč. Nerozumí tomu, že náš lidský záměr, když řekneme, aby robot všechno zvedl a odnesl, neznamená, že má odnést i nábytek. Tímto příkladem ilustrujeme, že je zde velká propast mezi tím, co my jako lidé zamýšlíme a co chápe stroj. Včera jsem se s jedním vědcem tady v Edinburgu bavil o takzvané formální verifikaci. Značná část dnešních problémů s umělou inteligencí souvisí s tím, že co lidé zamýšlí, ale možná přímo nevyřknou, se liší od toho, co si z toho vezme daný přístroj. I když sami úmysly nemají, snaží se vyřešit úkoly, které jsme jim zadali. Pokud to dělají za pomoci velkého jazykového modelu, je v tom chaos, protože jeho fungování se podobá imitování textu. A i v případech, kdy přístroj věc řeší jinak, se nám nemusí povést úkol, který jsme po stroji chtěli splnit, specifikovat tak, aby jej skutečně vyřešil. Je to náročný problém.
5: Bedny. Rozhovory s lidmi, kteří mají co říct. Bedny. Na rádiu Wave. Série Honzy Žižky poslouchej na webu wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy rádia Wave.
1: Kulturní tipy na rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Za minutku bude půl třetí ve středu 17. června a já už pro vás mám tipy na koncerty a živou hudbu dneska večer v Brně a v Praze. Začínáme brněnskou Flédou, kde dneska od 19 hodin vystoupí POD. Čtveřice ze San Diego hrající mix hard rocku, hiphopu, reggae a jako support vystoupí Space of Variations. Připomínám, brněnská Fléda dneska v 19 hodin. Přesouváme se do Prahy, v Lucerna Music Baru dneska od 19 hodin zahrají Tušej a Mor a Greet Death. Tušej a Mohej v nejlepší možné formě a s nejnaléhavějším sdělením přijíždějí do Evropy připomenout 10. výročí vydání svého stěžejního alba Stage 4. V pražském kafe na půl cesty dneska od 19 hodin budou hrát Spring Souls, tedy čtyřčlenná kapela z Odolený vody, která hraje své vlastní písně s anglickými texty. Pestré skladby s vícehlasými vokály jsou postaveny na souzvuku akustické a elektrické kytary. V kafe na půl cesty budou znít dneska od 19 hodin. V pražském O2 Univerzum vás dneska od 20 hodin čeká David Byrne, zakladatel Talking Heads, držitel Grammy, Oscara i Zlatého glóbu a jedna z nejoriginálnějších postav moderní hudby, která představí v Praze své nové album Who is the Sky. No a poslední pozvánka putuje do holešovického klubu Sasazu, kde dneska od 20 hodin zahraje britský cloud rapper Fake Mink.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy rádia Wave.
1: Kulturní tipy na rádiu Wave.
0: Kulturistán.
1: Bedny.
3: Rozhovory Honzy Žižky s lidmi, kteří mají co říct. Otevíráme témata, která hýbou světem. Bedny.
1: Poslouchejte už dnes v 8 večer na rádiu Wave.

0: Albánci protestují proti plánu na výstavbu luxusních rezortů v environmentálně vzácných částech země. Za projektem stojí zeď amerického prezidenta Jared Kushner. Opravdu byl ostrov Sazan zapomenutý, než ho objevila Ivanka Trump? A jedná se o novodobou podobu kolonialismu? O tom všem je nový Impact s novinářkou Magdalénou Fajtovou. Ten najdete na webu wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas, ve všech podcastových aplikacích, ale dokonce taky na našem kanálu YouTube. Tady už je krátká ukázka.
1: Můžeme říct, že to není úplně poprvé, co na Balkáně řeší velký developerský projekty a možná taky projekty spojený právě s Jaredem Kushnerem, protože něco podobného řešili taky v sousedním Srbsku. Proč láká Balkán?
2: Myslím si, že Balkán je lákavý, protože demokracie tamní, ty státy, které tam jsou ve spoustě ohledech nedokonalé, protože ty země, o kterých se bavíme, nejsou v Evropské unii, byť Albánie by tam ráda byla co nejdříve. A myslím, že by Evropa měla být taky ráda a měla mít Albánii co nejdříve v sobě. Ale je vlastně snaží tam dělat projekty, které třeba nesplní určité parametry. A na příkladu Albánie vidíme velmi dobře, že v momentě, kdy velký investor projeví zájem o to postavit obrovské luxusní rezorty třeba ve chráněných oblastech, tak vláda dokáže velmi rychle napsat zákony nebo upravit zákony tak, aby to bylo možné, byť to třeba dříve nešlo. To se stalo v Albánii, což je právě jedním z těch hlavních důvodů, proč lidé ten sport testují, protože mají pocit, že vláda Edyho Ramy v zásadě prodává jejich zemi a jejich přírodu někomu, kdo ji asi chránit nebude úplně, nebo nebude to jeho priorita chránit přírodu. Prioritou bude vydělávat peníze na tom, že tam bude velký rezort, kam budou jezdit bohatí turisté.
3: Impact. O událostech, které mají dopad. Impact. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: To byly Foodhouse s trackem Kutná hora a naproti mě už sedí Martina Foldinová, ahoj. Je, mikrofon ti zapnul, no vidíš, už můžeš.
1: Už můžu, tak jo, ahoj.
0: A máš to tam ráda?

0: pátek večer a potom doufám, že si uděláme takový nějaký pohodový víkend s přáteli, co se týče nějakých galerií a nějakých kafíček. A
1: ale partoška
0: jako...
1: velká, ne? Taková ta berlínská technopartoška.
0: Nemám to v plánu. Nějak na to teďka nemám moc mentální rozpoložení, takže spíš se budu vyhýbat jako nějakému nočnímu, hodně pozdnímu hudebnímu programu, ale kdo ví, že jo?
1: Zároveň prostě. Je to Berlín, nikdy nevíš, kam tě vítr zavane, takže já ti přeju, aby jsi to užila, tak jako tak. No a co nás čeká krásného dnes ještě?
0: Co nás čeká krásného dnes? Hele, tradičně nová epizoda našich Houpaček. Míša Sladká za mikrofonem kolem 17:30. Tentokrát si povídá s herečkou Terezou Dočkalovou, což je má velmi oblíbená herečka česká, takže samozřejmě mateřství na tom piedestálu to hlavní téma prostě tohoto rozhovoru, ale Terezka Dočkalová tentokrát hostkou Houpaček.
1: Držitelka třech talí se píše v anotaci, to je.
0: Je to tak, to už je něco. To už je něco. Tleskáme. Bylo znaní někdy?
1: Myslím, že ne.
0: Myslíš, že ne?
1: Třeba se inspiruju.
0: To já myslím, že tam bys našel inspiraci.
1: Tak jo, inspirovat vás bude Martina Foldynová až do 17:30. Papa, mějte se krásně.
0: Pa.
2: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Každou neděli od 8 večer na rádiu Wave. Boys. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu. Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave. youtube.com/radiowave. Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: můj drahý kolega Kája Vladyka už opustil vysílací studio Rádia Wave a teď ve 15:00 štafetu přebírá až do dnešní 18. hodiny Martina Foldynová. Doufám, že máte krásný a příjemný středeční den, středeční odpoledne a že na stejné vlně budeme pokračovat. Teď už tedy společně na této cestě, kde se potkáme třeba už za chviličku s hudebnicí Edison Ray anebo taky domácím projektem Niva.
1: Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave.

pražský audiovizuální projekt s digitální avatarkou v čele. Tohle je Niva s trackem Skin a takovým příjemným zlomeným breakbeatovým podkladem ve středečním odpoledni 6 minutek po dnešní 15. hodině odpolední. Zároveň taky den čas, kdy vás z proskleného studia Wave zdraví Martina Foldinová. Teď odstartovala má dnešní odpolední směna, ve které v následujících minutkách a hodinách nabídnu třeba, co se týče redakčního obsahu, tak ukázku z herního podcastu Quest. Taky koukneme na magazín, který se věnuje náboženství a spiritualitě Hergot. No a do třetice nabídnu taky z Brusu novou epizodu našich Houpaček, tedy podcastu, ve kterém se pravidelně věnujeme rodičovství. Tolik témata, která otevřeme až do dnešní 18. hodiny, ale teď už se společně zanoříme zpátky do tajů playlistu Rádia Wave, kde tentokrát narazíme hned teď na jednu hudební novinku. Každou středu pro vás do playlistu Rádia Wave přibývají, vlastně přidáváme nové skladby, nové tracky, no a mezi tu aktuální selekci teď patří taky britská zpěvačka Rose Grey. Je to vlastně hudebnice, která se na scéně pohybuje už od svých teenage let, takže není vůbec žádnou novinkou nebo nepatří mezi nováčky, co se týče hudebního světa. Svoji desku debutovou nazvanou Louder Please ale vydala teprve v loňském roce, vlastně těsně před třicítkou. No a nový single Clap to Your Arms je vlastně o takovém divokém roce, který od vydání desky sama prožila a taky o nějakém návratu do domovského Londýna a jeho nočním životě. Pojďme si pustit ukázku její aktuální tvorby. Tady je Rose Grey.

0: Náš herní magazín Quest se opět po roce vydal na plzeňský festival Kokon, no a vzal za své jeho téma. A to téma bylo peklo. Pekelné hry, hry odehrávající se v pekle, pekelné herní zážitky. No a to vše najdete v novém Questu. Celý díl si můžete poslechnout jako vždy na webu Rádia Wave a taky ve všech podcastových aplikacích. My si ale teď hned společně dáme ukázku.
1: Quest. Novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Víc než jen hra.
2: S Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na Rádiu Wave.
3: Jardo, jaká nějaká, nebo co se ti vybaví na první dobrou, když řeknu pekelná hra?
4: Já jsem nad tím opravdu hodně intenzivně přemýšlel, nad tím, co to znamená hra z pekla, pekelná hra, hra, ve které se nějakým způsobem vyskytuje peklo. A upřímně, pro mě pekelná hra může být jako v podstatě libovolná hra, pokud splňuje následujících 17 podmínek. Já je tady všechny pomalu
3: přečtu. Pojďme si do nich, ano.
4: Není jich 17, jich míň, ale splňuje jich docela dost, v podstatě libovolná hra. Když se v jakékoliv hře přesunete do internetového hájemství, znamená do multiplayeru, a vypadává vám připojení. Upřímně, kdo to nezažil, tak ať hodí kamenem. Já doufám, že teď na pódium nepřilítnou jako kameny, ale ve chvíli, kdy hrajete libovolnou multiplayerovou záležitost a vypadává vám to připojení, tak to v tu chvíli peklo. Totální peklo.
3: No ale ta hra za to nemůže, ne?
4: Může za to ta hra, prostě já to proklínám všechny tvůrce té hry, co ji vytvořili. Prostě v tu chvíli mě vůbec nezajímá, kdo za co může, prostě mně to nejde. A někdo za to může. Lukáši, kdo to je?
3: Takže ty hráš Call of Duty přes svoje vytáčené připojení v roce 2026 a obvinuješ z toho tvůrce Call of Duty.
4: Dobře jsi mi nahrál na druhou věc, kterou musí splňovat tato hra. Když hráš multiplayer s lidmi, kteří to umí trochu líp než ty, anebo proti lidem, kteří to umí trochu líp než ty.
3: To se mi děje v podstatě neustále, proto nehraju multiplayer.
4: A neříkej, že to není peklo.
1: Quest. Hrajeme s vámi. Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na Rádiu Wave.

0: Ve středečním odpolední na rádiu Wave zněly zvony Alarm Bell s Manga St. Hilaire, teď na vlnách rádia Wave. A my už se společně od světa rapu přesuneme víc ze široka do světa popkultury, protože stejně jako každou středu, tak i dnes od 18. hodiny vám nabídneme nový díl podcastu Slejvák. No a tentokrát se budeme věnovat romkomům, které jsou velmi zpátky. A to se týče streamovací platform a taky sálu kin. Vilma s Mírou v nové epizodě našeho Slejváku tentokrát zhodnotí filmové novinky, pracovní romance, Dámy mají přednost a taky třeba kontroverzní sci-fi Den odhalení. V tom hudebním okénku se pak objeví třeba velkolepý koncert, vlastně série koncertů Evy Farné a taky čerstvé album Olivie Rodrigo. To a mnohem víc ze světa popkultury dnes od 18. hodiny.
1: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Poslouchejte dnes od 18 hodin na rádiu Wave.

0: After Louise, tohle je mladá talentovaná hudebnice z LA v Kalifornii. Dneska jsme si od ní dávali skladbu Angel, což je součást jejího debutového EPčka, které vyšlo právě tento týden, dohromady 5 skladeb. Já se přiznám, že to mám teďka jako docela obsesi, kterou poslouchám neustále dokola a rozhodně vám doporučuji udělat to stejné. After Louise, tahle hudebnice a EPčko Nothing's Accidental, tak to si můžete pustit takzvaně všude na všech streamech. My už si teď ale pustíme nějaké ty kulturní tipy.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: No a konkrétně se společně ve středu 17. června podíváme na nějaké doporučení na divadelní představení a jako první společně zamíříme do brněnského Hadivadla. Tady se bude hrát už o 17:30 a hrát se bude pan Biedermann a žháři. Švýcarský dramatik a taky prozaik Max Frisch napsal hru Pan Biedermann a žháři vlastně pod vlivem zážitků z komunistického převratu v Československu, který sledoval na vlastní oči při opakovaných návštěvách Prahy v roce 1948. Nevznikla však hra jenom na jedno použití, ale groteskní nadčasová satira, která kritizuje buržoázní maloměšťáctví. Pokud vás to téma zajímá, tak pan Biedermann a žháři v brněnském provedení Hadivadlo a 17:30 odpolední. Přesun do pražské vily Štvanice na ostrov Štvanice. Tady si můžete zajít v 8 večer na Rezavou Anu aneb Zač je toho kost. Uvidíte představení v žánru groteska noir, no a Rezavá Anna umírá. Jak si zajistí místo v ráji, když celý život krutě vládla svým poddaným, hřešila a mrhala majetkem v hazardních hrách? Spousta otázek. Kolik zaplatí Anna za své vykoupení? Je to inscenace, která volně vychází z pověsti o Rezavé Aně, paní v moravských střílkách a fenoménu sbírání relikví a jejich ukládání do figurálních relikviářů. Rezavá Anna aneb Zač je toho kost v žánru groteska noir dnes ve vile Štvanici startuje se v 8 večer.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave. Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán. I need to try one more time. I just swag this shit out. Don't say it, but right now we're about to get out. He about to play something.

0: Donald Glover, hudebník, který se rozhodl odložit své úspěšné rapové alter ego Childish Gambino ke spánku. My jsme si každopádně v jeho podání připomněli v playlistu Radia Wave track s názvem Litonia. No a to 11 minutek před dnešní 16:00 odpolední. Je 17. června, svátek dnes slaví všichni Adolfové a taky Adiny, takže pokud někdo z vás poslouchá, tradiční zdravice, přání všeho nejlepšího. No a putovat vám budou i následující skladby u nás v playlistu. 100% Wet, taky hudebnice Ešniko, nebo třeba Jean Dawson. To vše ještě stihneme do 16:00 odpolední.
1: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou každý čtvrtek od 7 večer na Rádiu Wave.
2: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na Wave.

0: Dawson, taky Mac DeMarco na společném tracku Mental, teď na vlnách Radia Wave. Poslední vteřinky nás dělí od středeční 16. hodiny odpolední. Vy ladíte dnešní odpolední on air na Waveu, stále s Martinou Foldinovou za mikrofonem. No a s muzikou budeme zase pokračovat. Před námi třeba hudební duo First Children s tematickým trackem s názvem Radio.
1: Gene, it's Mac D. Just dropping you a line today to remind you that you should take it easy on yourself. Enjoy what you're doing. And if you stop enjoying it at some point, hey, no problem. Don't do it anymore. God bless you. Love you. Ciao.
2: Radio Wave.
3: Český rozhlas. Radio Wave.
2: Radio Wave.
3: Radio

0: Ray a May Lolo Zuai, společný track Cherry Chapstick, teď v playlistu Rádia Wave, taky hudba, se kterou jsme započali další hodinku vysílání u nás na Waveu, 16 hodin 5 minutek k tomu v tento okamžik, středa 17. června, no a za mikrofonem stále Martina Foldinová. Následující hodinku budeme trávit společně taky s ukázkou z aktuální epizody našeho Hergotu, podcastu, pořadu, ve kterém se pravidelně věnujeme náboženství, spiritualitě a dalším odnožím tomu podobným. Tentokrát tedy s prvními československými návštěvníky Tibetu, kteří byli režisér Vladimír Sýs a taky kameraman Josef Vaniš. O své příběhy se podělili právě v aktuálním Hergotu, ze kterého si už za chviličku pustíme ukázku. Do té doby ale třeba domácí formace Marbles, taky výtečný hudebník Blood Orange se skladbou Saint. No a teď už energický Skrillex, který i po více než 10 letech na scéně ukazuje, že má stále co předat.
1: Tranky, tranky, tranky, tranky, tranky, tranky, tranky. Yeah.

0: První českoslovenští návštěvníci Tibetu byli režisér Vladimír Sýs a také kameraman Josef Vaniš. Navštívili ho v roce 1954, no a oba si o své cestě vedli podrobné deníky. Tyto deníky v loňském roce vydalo nakladatelství Host a vyhráli cenu za nejkrásnější knihu roku 2025. Hostem Hergotu byl editor deníků a také religionista Luboš Bělka. Jak vypadal Tibet jen pár let po čínské okupaci? A jak probíhalo setkání filmařů s tehdy 18-letýma Dalaj Lámou? To se dozvíte v Hergotu, před námi je teď krátká ukázka.
1: Dostaňme se už k tomu náboženskému jádru toho všeho, co vlastně naši filmaři byli schopni zachytit. Předpokládám, že s Dalajlámou se nemohli vybavovat o nějakých hlubších náboženských otázkách. To asi nešlo. Ale co byli schopni odrazit a načerpat? Co byli schopni zvětšnit z toho tehdejšího náboženského života Tibeťanů? Protože nepůjde jen o tibetský buddhismus, ale taky možná o projevy náboženství Bon a ještě možná o další vlivy.
2: No, oni samozřejmě se potkali i s Benem, ale oni nevěděli, že to je Ben. Ale to není tak důležitý. Máte samozřejmě pravdu, že s Dalajlámou nemohli se bavit o nějakých složitých otázkách, ale vlastně s nikým se o tomto nemohli bavit, popravdě řečeno. Oni vlastně dokumentovali náboženství tak, jak mohli. To znamená jeho vizuální stránku, plus zachytili i několik obřadů, ale těm oni nerozuměli. Ale snažili se je co nejvíc, jako nejpodrobněji zdokumentovat, takže se s tím dá jako dobře pracovat. Takový jako hezký příklad je, že oni se třeba setkali s mužem, který měl titul sedmý živalha. A setkali se s ním v Čamdu a napsali si jeho jméno jako Šovala, prostě foneticky. A když potom publikovali jeho fotografie a tento mnich se vyskytuje v té české verzi, nebo československé verzi, a tam je zajímavý, že on na mnížském oděvu má různý čínský vyznamenání, odznáčky a tak dále, tak oni třeba to jeho jméno Živalha, nebo Šovala, jak oni si to zapsali, tak to mají jenom v denících, ale třeba když publikovali jeho fotografie barevné, tak už tam to jméno neměli. Takže když se vrátím k té vaší otázce, co oni a jak zachycovali náboženství, tak ho zachycovali pasivně. Ale jak říkám, oni se opravdu snažili to zdokumentovat do posledního detailu, takže třeba Vladimír Sýs si pořídil takovej náčrtek, plánek interiéru v Jokangu a díky tomuto plánku jsem opravdu mohl udělat to, čemu můžeme říct vizuální rekonstrukce Jokangu, protože vlastně on tam, Josef Vaniš, pořídil nějakých 40-50 fotografií s bleskem těch soch a ty fotografie jsou naprosto unikátní, protože to nikdo jiný až na pár výjimek nepořídil a ty sochy pak byly zničeny v roce 66. Takže opravdu toto je něco, co je mimořádné a pořád to ještě vlastně zpracováváme. To tež teďka bude potřeba ještě udělat v Potále a částečně taky v Norbulince.
3: Hergot. Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Ano, a už je vám to jasné, před námi jsou další pozvánky za kulturou. Tentokrát mám pro vás dvě pozvánky, co se týče nových vernisáží, tedy výstav, které právě dnes úplně poprvé můžete navštívit. Ta první se nachází v brněnské galerii Favu. Tady si můžete zajít od 18. hodiny dál na vernisáž výstavy No Fate. Je to tedy samostatná výstava bruselského umělce Tristana Gaka. Ten představuje nový soubor děl, v němž se kresby barevnou tuškou setkávají s futuristickými rámy. Inspirací se tady stala scéna ikonické noční můry Sarah Connor z filmu Terminator 2, přičemž výstava se soustředí na motiv květin zasazených do pozadí zkázy. Pokud vás fascinuje science fiction apokalypsa, tak myslím, že přímo pro vás je vernisáž nové výstavy No Fate a v brněnské galerii Favu. Přesun do pražské platformy 15. Tady se nabízí vernisáž výstavy Dusk přesně od 19. hodiny. Laura Limburg ve svých dílech pracuje s motivem temnoty, která ve stavech deprese zahaluje lidskou bytost. Nahota na jejich obrazech odhaluje skutečnou podstatu člověka bez masek, rolí nebo přetvářky, vlastně ve své nejhlubší zranitelnosti. Okolní příroda je pro ní vědomým způsobem, jak znovu nalézat rovnováhu. Často na jejich obrazech najdeme vlastně i jí samotnou. Nestaví se tedy jen jako do role umělkyně, ale i do role plně zainteresované lidské bytosti, nikoliv jenom pozorovatelky. Platforma 15, vernisáž nové výstavy Dusk, start dnes v 19 hodin.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
3: Nenechte si ujít v České televizi.
4: Sklázaný.
5: Tak se rozvěd.
4: My se nechcem rozcházet.
6: Když se odstěhuješ, tak se odstěhuješ a konec.
4: Spíš jsem se tak trochu zdálila.
0: Okamžiky, které zažil asi každý.
7: Víš, co je tvůj problém? Že pořád mluvíš jenom o sobě.
0: Karel, já a ty. Premiéra v sobotu večer na ČT Art a v iVysílání.

Český rozhlas, Rádio Wave. Děláme vlny.

pokud domácí kapela Taiga lahodila v playlistu Radia Wave vašim uším, co teprve, jak vám budou lahodit, když je uslyšíte naživo. Já už jsem měla tu možnost asi třikrát za posledního půl roku a rozhodně vám to doporučuju. Co by ne, skladba v jejich podání z jejich debutové dlouhohrající desky Květiny nonstop nám dozněla teď ve středečních 16 hodin 34 minut k tomu. No a my společně míříme na server i rozhlas.cz do sekce Kultura, kde se tentokrát pověnujeme literatuře. Spisovatelky, co se týče českého kontextu nebo našeho území 19. a 20. století, tvořily navzdory společenského očekávání, životním útrapám i žárlivým manželům. No a nezřídka se přitom skrývaly za mužskými pseudonymy. Že na ně školní osnovy zapomněly neprávem, dokládají portréty osmi z nich, teď aktuálně v knižním titulu, který by vás mohl zajímat. Ta publikace se jmenuje Ženy slova a je od spisovatelky a novinářky Jany Poncarové. No a zahrát si o ní teď můžete dokonce tento týden právě v pravidelné knižní soutěži webu i rozhlas.cz. Je to docela jednoduché, stejně jako vždy musíte znát správnou odpověď na soutěžní otázku, která tentokrát zní, která spisovatelka publikovala pod pseudonymem Felix High. Pokud znáte odpověď na tuto otázku, anebo tušíte, že můžete přijít na to, co je správná odpověď, tak můžete soutěžit o 5 výtisků knih Ženy slova. Stačí napsat do pátku 19. června do 18. hodiny na e-mailovou adresu soutěž.irozhlas@rozhlas.cz. No a pokud vás budou zajímat podrobnosti, třeba i ke konkrétnímu knižnímu titulu, určitě koukněte na server i rozhlas.cz do sekce Kultura, nebudete scrollovat příliš daleko a najdete tam hezký článek, který se této knižní publikaci věnuje. No a my na Waveu zpátky k muzice. Teď už výtečný americký rapper Vince Staples, ukázka jeho aktuální tvorby, teď konkrétně singlovka Cotton. Já osobně se skutečně nemůžu dočkat nové dlouhohrající desky.

0: Tuzemská zpěvačka se světovým zvukem, tohle je hudebnice Annabelle se skladbou Snowflake, ukázka už trošku starší tvorby její produkce. Ve středu 17. června už se nám kvapem blíží dnešní 17. odpolední. Posledních 5 minutek nás od ní dělí, no a to si žádá jednu delší hudební zastávku. Bude to výtečná hudebnice Kelly Owens s trošku starším trackem Anxi, kde na featu uslyšíte taky skandinávskou Jenny Hval, ale zároveň připomínám, že Kelly Owens vydala i novější desky, tak si je můžete jít vychutnat třeba někdy po skončení on-airu na streamovací platformy. Další muzika před námi už za chvilku.
1: Yeah. Chtěl si rádio spot vytuněnej, jemnej i svalnatej, tučnej i vyrýsovanej, no aspoň je konečně hotovej a v rádiu nasazenej. Festival Rosnička 2026, hudební festival současnosti už na konci tohoto měsíce, 26. až 27. června ve Svitavách. Techno, rap, elektro i experimentál, přímým vlakem z Prahy i Brna. Ber stan a bal spacák. www.festivalrosnička.cz. Partnerem festivalu Rosnička je Radio Wave.
2: Chudáčci, když se nedaří, tak se nedaří.
3: Chudáčci.
2: Série o tom, co jsme podělali.
4: Chudáčci. Poslouchej každý čtvrtek od 11 večer na Radio Wave.
5: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Londýnská hudební scéna, Jersey Club Beat a taky londýnská reperka Flohio a hudební producent Manny D teď na společném tracku Crocodile na vlnách Radia Wave ve středečním odpolední 6 minutek po 17. hodině, kdy ladíte dnešní odpolední on air na Radiu Wave a já jsem moc ráda, že jste se rozhodli zrovna pro tuto volbu. Martina Foldinová vás stále zdraví od mikrofonu z našeho proskleného studia. No a co stihneme dnes po 17. tak společně se podíváme na pozvánky, co se týče hudebního světa, na dnešní koncerty, tak ty spolu stihneme projít. Taky vám pustím z Brusu novou epizodu našich Houpaček, kam dorazila tentokrát herečka, taky máma Tereza Dočkalová, takže pokud vás téma zajímá, určitě posečkejte, kolem 17:30 vám novou epizodu našich Houpaček pustím. No a teď už zase další muzika, tentokrát tedy rakouská kytarovka formace Bilderbuch, která patří vlastně asi mezi ty nejvýraznější německy zpívané kapely, co se týče aktuální indie scény, hrajou společně už přes 20 let a teď budou v letošním roce vlastně nabízet novou dlouhohrající desku. No a pojďme si pustit ukázku. Push Reality, ukázka z jejich připravovaného alba, tohle je rakouská formace Bilderbuch.

0: What Happened to You, Sun, ptali se teď ve vysílání Rádia Wave Belen Sebastian v našem playlistu. No a já se ptám, chcete jít dneska na koncert?
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Pokud je vaše odpověď ano, tak mám pro vás několik hudebních pozvánek. Brněnská Fléda dnes od 19. hodiny nabídne čtveřici ze San Diego, která hraje mix hardcore, hiphopu, reggae a je to formace POD. Jako support Space of Variations, takže 19. hodina a Brněnská Fléda. Přesun do Prahy, pražské punktum na Žižkově, 19. hodina a Emmanuel Parenin, to je hudebnice, která stála vlastně u zrodu francouzského folkového revivalismu a jako domácí pole dnes zastoupí hudebníci Šimanský, Valko a Podradský. Punktum, 19. hodina. Lucerna Music Bar, výtečné místo pro navštívení dnes večer od 19. hodiny, zejména pokud máte rádi hardcore punk nebo post-hardcore, protože to nabídne formace v nejlepší možné formě, teď aktuálně s velmi naléhavým sdělením Tuše Amore dnes od 19. hodiny v Lucerně a Greet Death jakožto support. Přesun do kafe Na půl cesty, opět v Praze, 19. hodina, a nabídne čtyřčlenou kapelu z Odoleny vody, která hraje své vlastní písně s anglickými texty. Pestré skladby s vícehlasými vokály jsou postaveny na souzvuku akustické a elektrické kytary. Spring Souls, tahle čtyřčlená formace, 19. hodina, kafe Na půl cesty. O2 Univerzum, tento větší prostor, 20. večerní a zakladatel Talking Heads, tedy držitel Grammy, Oscara i Zlatého glóbu a jedna z nejoriginálnějších postav moderní hudby. David Byrne dnes večer představí v Praze své nové album Who is the Sky. No a na závěr jedna rapová pozvánka na britský cloud zvuk Fake Mink. Tento rapper z Británie nabídne vystoupení dnes ve 20 hodin večer. Praha, Sasazu.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.

0: Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny.
1: Radio Wave.
2: Daj, já jsem, když jsem si fest pustil, by dal jsem taky, že...
3: Další den,
2: tak jsem nespobal se. Ale si ho určitě pustím. Aspoň raz. Toto moment.

Liverpoolský rapper SD Kid, který si jakožto svůj první mezinárodní koncert vyzkoušel Českou republiku a Prahu, pak napsal track, který nám věnoval pražské hudební scéně, a ten jste slyšeli na vlnách Rádia Wave právě v tento okamžik. V 17 hodin, 26 minut k tomu společně míříme za poslední hudební novinkou dnešní vysílací směny. Znáte to, každá středa nabízí ve vysílání Waveu novinkové tracky, no a ten další zmíněný, který uslyší vaše ouška už za chvilku, tak je americká hudebnice Fushay, která za poslední dobu cestovala tak nějak hodně napříč hudebním spektrem, měla za sebou výrazné hudební spolupráce. No a teď si pro nás připravila taky nový track s názvem Drive. Drive je vlastně taková chytlavá píseň, která se pohybuje někde mezi shoegazem, pokojíčkovým popem. No a v klipu téhle hudebnice cestuje po New Yorku doslova. Tak se klidně koukněte i na videopodobu, teď ta audio, tady je Fushay.

0: Naděluje a bere.
1: Dvě moderátorky, které nemoderují. A jeden host, který může být i žena.
2: Buchty. Vlašák pro uši a guilty pleasure, na které budete pyšní. Buchty.
0: Buchty se Zuzanou Fuchsovou a Ivanou Veselkovou poslouchejte dnes od 7 večer na rádiu.

0: Ve středu 17. června jste poslouchali odpolední On Air na vlnách Rádia Wave, který už teď pomalu, ale jistě vystřídá aktuální epizoda podcastu Houpačky. Když se moje dcera narodila, celá rodina se kolem ní sesedla jako kolem ohně. Tak to říká máma a držitelka třech tálí Tereza Dočkalová. Jaká je máma? Jak si s partnerem dělí péči a proč za svůj největší životní úspěch považuje vztah s jeho bývalou partnerkou? Už to se dozvíte za chviličku. Jak už jsem zmiňovala, před námi je aktuální nová epizoda našich Houpaček, tentokrát tedy s herečkou Terezou Dočkalovou. Já se s vámi pro dnešní den a i pro celý tento týden loučím. Teď jste mě mohli slýchat velmi často, tak si dám takzvaně trochu oraz a uslyšíme se zase v týdnu následujícím. Do té doby se mějte moc hezky. Tady jsou nové Houpačky.
1: Houpačky.
2: Houpačky.
3: Houpačky.
2: Magazín pro aktivní rodiče.
1: Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče. Na rádiu Wave.
4: Posloucháte Český rozhlas, posloucháte Radio Wave a magazín Houpačky pro rodiče, kteří se zajímají. Od mikrofonu vás zdraví Míša Sladká a na druhé straně dnes vzácný host dáma Tereza Dočkalová. Ahoj.
5: Ahoj, díky za pozvání.
4: Děkuji moc, že jsi přišla. Já jsem na tebe před pár týdny koukala v inscenaci Máma, která mně přijde fantastická tebou a říkala jsem si, jaká ty jsi asi máma? Jaká jsi máma?
5: Asi intuitivní nějakým způsobem. Já jsem si myslela, že budu nějaká máma, že si přečtu nějaký chytrý knížky o tom, jak být nějaká máma a hlavně, že si přečtu knížky o tom, jak se vychovává to dítě. A pak se to dítě narodilo a jsem zjistila, že je vlastně potřeba nějak dovychovat sebe, že jestli teda funguje, což jsem velmi rychle pochopila, že je pravda, že to dítě je taková houba, co prostě všechno vstřebává a hlavně ty věci, které člověk nemá pod kontrolou, ty, který by jakoby chtěl, aby to dítě vstřebávalo, tak s tím má trochu to dítě problém, ale že to všechno okolo, co nechceme předávat, tak to nějak jde úplně samo, jako freska do vlhkého a pak to zatvrdne, už se někdo neseškrábe z té stěny. Tak jsem jakoby v rámci tady tohohle nějakého fyzikálního mateřského nebo rodičovského zákonu pochopila, že musím se zaměřit nějak na sebe. A že jestli jsou věci, které třeba já mám a chtěla bych s nima něco dělat a nepředávat je dál, tak je musím vyřešit nejprve v sobě. No. Takže od toho jsem se nějak odrazila a od té doby prostě nepřestávám koukat, jako co přede mnou roste za člověk a snažím se, aby to jakoby nás učilo vzájemně, no. Jak jakoby my učili vlastně to naše dítě, tak to dítě nějak učilo nás. No.
4: Bavíme se o pětiletý holčičce. Jo, máš dceru, její pět, aby když tak všichni věděli, na čem jsme.
5: Ano, na čem jsme.
4: Co nechceš předávat? Na čem makáš?
5: No, asi nějaký nesprávný vztahy k emocím, bych řekla. A no, to je vlastně asi ten úplně totální základ. Mm-hmm. Že bych prostě chtěla je jako nepotlačovat, chtěla bych prostě já s nima umět pracovat, chtěla bych vychovat člověka, který prostě bude vědět, jakým způsobem s tím nakládat, aby to jako nezatěžovalo jeho okolí, no.
4: Chceš, aby se nestyděla vztekat pořádně,
5: ano,
4: třeba?
5: Ve zkratce řečeno ano, chci, aby se nestyděla vztekat.
4: Ty jsi říkala na začátku, že jsi představovala, že budeš číst nějaký ty knihy a takhle, takže jsi se chystala na to, že budeš máma, připravovala ses?
5: Jo, tak jako spíš se asi připravovala nějak na ten porod nebo tak, ale já jsem fakt asi založením takový člověk, že se vlastně na nic moc v životě nepřipravuju, no. Že jako se dost, jakože podle mě jsem dost lazy a tak si to omlouvám tím, že jakoby budu vycházet prostě z aktuálního okamžiku nebo tak něco.
4: Nebo ta intuice to pomáhá, ne?
5: Jako, jo, jako cítíš. Jo, já si myslím, že jak je vlastně to herectví hodně intuitivní a je to jedna z vlastností, kterou fakt jakoby už přes 20 let zušlechtuju, tak to potom nějaký funguje v rámci toho mateřství, no.
4: A věděla jsi, že budeš máma vždycky? Chtěla jsi děti?
5: Jo. A respektive ta druhá strana té věci, že bych mámou nebyla, je pro mě děsivá nějakým způsobem. Vlastně natolik děsivá, že vlastně to nešlo nějak jinak. Jakože absolutně chápu lidi, kteří nechtějí mít děti, když jsme dělali Protivný sprostý matky, což byl v České televizi takovej taky lifestyleovej pořad o mateřství, tak jsem strašně stála o to, aby jsme tam vlastně na jeden díl pozvali i jakoby lidi, kteří nechtějí mít děti, protože mě strašně zajímal vlastně jejich úhel pohledu, protože já si to v sobě vlastně představit nějak nedokážu. No.
4: A neřešila jsi, kdy je dobrý čas? Jestli je to zrovna teď, nebo jestli počkat, nebo zvlášť možná s tou tvojí profesí, není to složitý?
5: Pochopila jsem, že dobrý čas je ve chvíli, kdy mě to přestalo absolutně, jakoby brutálně, stoprocentně děsit, že, že se mi narodí dítě a ve chvíli, kdy tohle pominulo, tak, to, tak se to stalo, no.
4: Tak to hezky vyšlo teda.
5: No jo, jakoby vlastně tak nějak, tak akorát, jak se teď rodí děti, prostě po té třicítce, no.
4: A jaký to bylo stát se mámou?
5: Stát se mámou? Jo, jako strašně dlouho mi trvalo, než jsem to nějak pochopila, že jako jsme rodiče nějakým způsobem, no. Hodně mi v tom právě pomohly ty Protivný sprostý matky, protože v rámci toho sdílení těch příběhů, já jakoby nejsem moderátor, takže jsem se od toho nějakým způsobem odrazila, že budu vlastně jenom sedět, mít desky a budu zvědavá. A vlastně to šlo úplně samo, protože k nám fakt chodili respondenti a respondentky, který opravdu měli co říct a některý ty příběhy i byly takový dost jakoby heavy, temný. Hmm. Některý naopak jako vylehčený a vlastně nějakým způsobem vizionářský v, to, v tom přístupu. A já jsem díky tomu velmi rychle pochopila, že vlastně budu takovou mámou, jakým jsem člověkem, že žádná knížka mi jako neukáže žádný jiný směr a že jakoby raný rodičovství není dobrá doba na to, jakoby se nějak od základu měnit. Protože je to, je to strašně rychlý, máte strašně moc problémů, jenom s tím si na to zvyknout a nemyslím si, že to je prostě dobrá doba na to měnit nějakou svoji podstatu prostě podle něčeho, co někdo napsal. Asi to hodně fakt souvisí s tím povoláním. Já prostě o sobě opravdu už dávno nemám žádný iluze. Už dávno jsem se naučila žít se svojí trapností a vím, kde jsou moje limity jako člověka. A vím naopak, v čem jsem skvělý člověk. Takže vím, že něco z toho bude i naše dítě a mám pocit, vlastně nějak jsem i pochopila, že každá generace zamezí jenom určitýmu množství shitu a ten zbytek se přeleje do té další a že to je nějakým způsobem evoluce. Že jako dlouho mi trvalo se vyrovnávat, protože samozřejmě ty otázky toho, jak já jsem byl vychovávaný jako dítě, vyvstanou s tím, když se člověk stane tím rodičem. Že najednou si hodně začne vzpomínat vlastně na svý vlastní dětství, na to, co jeho formovalo. A nastane tam taková fáze, kdy má pocit, že jeho rodiče všechno poslali a že dělali všechno špatně. A pak nějak po téhle fázi dojde ta fáze toho smíření, kdy se vám vlastně to naopak vrátí k tomu, že vaši rodiče dělali to samé, co děláte vy. Dělali všechno, co je v jejich silách prostě. A naučit se prostě sám se sebou žít, když vám to děcko vlastně absolutně všechno okamžitě vyzrcadlí zpátky, je jako velmi těžký. Člověk se toho o sobě asi hodně dozví. A myslím si, že prostě pomáhá to, když se člověk bude brát takové, jaké je a bude to přijímat v tom míru, no, jak jsi říkala prostě.
4: Jaká je tvoje dcera?
5: Divoká, hlasitá, velmi hlasitá. Má obří fantazii a je strašně komunikativní a otevřená, což je prostě super. A samozřejmě prostě v 5 letech ještě nikdo nemá nějakým způsobem hotovou tu emocionální soustavu nebo kontrolu těch emocí. Takže to, jaká ona bude, jako doopravdy jako člověk si myslím, se zjistí až později. Teď je to dítě, který má být otevřený a bezprostřední a žít tady a teď, což je mimochodem. Já totiž teď učím na DAMU a vlastně se mi to nějak strašně zrcadlí dohromady, že mám pocit, že to je taky svým způsobem nějaký taky jako rodičovství, i když úplně jako jinak. A mám pocit, že to, co mě učí Berta, já vlastně jenom předávám dál, takže je vlastně na té vysoké škole učí to 5leté dítě, protože...
4: Dětská práce.
5: Ano, dětská, no, přesně tak, a neplacená. Protože mám pocit, že herectví má k tomu dětskému bezprostřednímu světu a k tomu absolutnímu nepojmu o tom čase a tím pádem absolutním neobavám o tom, co bude, tak má hrozně blízko, no.
4: Takže si představuju, že ji trošku jako na ní i nakoukáš a pak přijdeš za těma studentama a říkáš, že nestyďte se, prostě řekni, co tě napadne, řekni to teď. Jako takhle.
5: Jo, je to tak, ano. Je spousta jako technických věcí, třeba střihy, jo, to je jako herecká záležitost, kterou samozřejmě nejlíp ovládají děti. A psy.
4: Jaký to máš se svojí mámou?
5: No. Jako dobrý, asi. Já nevím, jaký to máš ty se svojí mámou. Dá se na to
4: složitý.
5: Vlastně odpovědět, jako jinak než složitý. Jo, jako, já nechci, aby si tohle poslechla a měla pocit, že jsem nějaký nespokojený dítě nebo nespokojená dcera. Oni toho pro nás udělali strašně moc. A zase mám pocit, že fakt dělali, co je v jejich silách. Když se podívám na jejich rodiče, tak vidím je jako děti. A to mi v rámci pochopení toho, jak oni fungují, strašně pomáhá.
4: To já to taky dělám.
5: A nakonec člověk vždycky dojde k tomu, že všichni dělají, co můžou.
4: A když jsi se stala mámou, tak se to nějak třeba mezi váma posunulo? Někomu se to zhorší, někomu se to zlepší, ale vlastně ten vztah s tou mámou projde poměrně jako překotným vývojem, když přijde to dítě do tvýho vlastního života, tak jak to šlo vám?
5: Hele, mně se na tom strašně líbilo to, že se ta rodina semkla kolem toho dítěte. Jakoby naše dítě je první vnouče tady v téhle straně rodiny, takže ten fokus byl nádherný, bylo to jako kdyby všichni se sedli kolem ohně, jo? Jakože ta pozornost byla najednou hrozně taková mikrovesmírná nějakým způsobem. Ještě byl lockdown, takže jsme to trávili prostě na hájence v Beskydech, prostě okolo vaničky a koukali se prostě na to, jak se ten malej tvor myje, jako. Jo, a vlastně to bylo nádherný.

0: že já jsem vypadla z domu v 15, že jo. A ještě do jiného města, ještě na školu, která funguje dost volně, dost pankáčsky, dost jako vysoká škola spíš. A takže naši nade mnou ztratili absolutní kontrolu, takže třeba můj žebříček hodnot prostě do těch 20 let byl hodně funny. A pak už se to vlastně nikdy nějak nenastartovalo, jo, protože z Ostravy vedli mý kroky do Prahy a takže jsme se vydali dost málo. A to dítě to strašně změnilo, já jsem za to hrozně ráda, protože to bylo takový znovu nalezení té rodiny.
1: Mm-hmm, že tě tvoje dcera vrátila domů.
0: No je to tak, je to tak.
1: Aha, to je moc krásný. Táta Berty je z branže, je to divadelní režisér, taky hraje, nevím, mám pocit, že dělá milion věcí. Jak to kloubíte, když jste vlastně v takový hodně volný profesi, oba časově náročný a tak, máte čas na sebe a jak se dělíte o tu péči?
0: Mm-hmm. Já jsem si kdysi přečetla takovou jednu větu v nějakém článku, že na tom, že je žena zavřená někde v paneláku v bytě s jedním dítětem celý dny sama, není nic tradičního. A tohle já hrozně feeluju. Já vlastně s příchodem toho dítěte do mýho života jakoby mnohem víc chápu tu potřebu mít ten svůj kmen, obklopovat se lidma a mít nějakou tu svoji jako novou širší rodinu, tu, jakoby, jak se tomu říká, chosen family. Mm-hmm. A tohle si my vlastně hrozně jedem. Takže jsme opravdu v obklopení absolutně skvělých lidí, naši kámoši, kteří se taky už nějak etablovali na rodiče. No a nějak vlastně se spolu i hodně vídáme a taky nás vlastně ty děti nějakým způsobem semkly. Předtím jsme hodně horko těžko hledali čas na to, kdy se potkat. Takže ty vztahy jsou samozřejmě najednou mnohem snažší navazovat nebo jako udržovat. A my si tohle z toho hodně hýčkáme, takže hodně to kloubíme, takže máme skutečně jak okolo sebe strašně moc skvělých lidí. Šerujeme si děti, které už jsou ve vysokoškolském věku a etablovali se už jakoby na ty hlídače a tak dál. A do toho samozřejmě bydlíme v domě s mojí nejlepší kamarádkou, která má taky malý dítě.
1: Ježiš, to doporučujeme, ale to se asi tak někomu nepovede.
0: No, to
1: bych chtěla.
0: To je prostě hrozný zázrak. A to nám vlastně taky funguje. Třeba dneska Tomáš hlídá 3 děti, jo, večer, že se mu to takhle seběhne.
1: A ty hraješ nebo máš volno?
0: Já jdu namlouvat audioknížku a moje nejlepší kámoška, ta podle mě hraje nebo taky namlouvá audioknížku. Takže si my si to takhle prostě přehazujeme, střídáme a musím říct, že i když to třeba vyjde na mě a mám okolo sebe 4 nebo 3 nebo 5 dětí, tak jsem z toho strašně šťastná a je to vlastně nějakým způsobem odpočinek, protože taky člověk jakoby vidí ten kmen a přemýšlí nad tím, jaký budou jejich vztahy prostě třeba za 10 let. A to jako tyhle ty myšlenky mě teď poslední dobou strašně baví, jo, protože za asi člověk prostě takovým nenásilným způsobem uvědomí, že je mega smrtelný. A za B je to úplně jako nádherná otázka toho života, no, jakoby nezodpověditelná, prostě jak to s náma bude, no.
1: Mýmu nejmladšímu dítěti je teď 8. A mám pocit, že zase začínám randit s jeho tátou, že jako to trvalo cca těch 20, 12 a 8 let, než se na to udělal čas. Máte čas na sebe s Tomášem nebo zatím ne? Nebo ne tolik, kolik byste chtěli?
0: Máme čas na sebe, máme. Dokonce už jsme byli párkrát, třeba před 2 rokama jsme byli na 2 samostatných dovolenkách. Byli jsme v New Yorku a v Istanbulu.
1: Ok, tak to máte víc času, než mi beru zpátky.
0: On totiž vlastně, Tomáš má ještě jednoho syna, který mu je 8, vlastně s jinou partnerkou, s Bárou, a nám se nějak stalo, že máme prostě nadstandardně dobrý a vřelý vztahy. K té vřelosti jsme se museli propracovat, ale stalo se to. A tam to vlastně taky funguje tak, že třeba když my byli v Istanbulu, tak ona se svým nynějším partnerem vzala děti a jeli prostě do Rakouska k jezerům a pak jsme si je jenom ve Vídni vyměnili a oni dva jeli sami na dovču a my jsme vzali děti do Itálie. Takže tohle to považujeme my za takovej náš nějaký jakoby životní úspěch, že se to nějak, že to, co ze začátku vypadalo jako totální peklo, ze kterého prostě není úniku, tak se nějak jakoby prací všech těch lidí okolo stalo hroznou výhodou životní.
1: Pojďme tady u toho ještě zůstat. My nevlastní rodičovství řešíme v Houpačkách docela často. Byla Agáta Krištůvková nějak

0: většinou ta máma, nevlastní máma. Ten vztah je asi ten důležitý, aby byl nějak dobrý prostě. Ať je to jedno, v jaký vy jste roli, ale vy v té roli toho druhého potřebujete najít člověka, který s váma vždycky bude volit tu cestu toho smíru. Jakoby v každém trablu, který se prostě vaší společnou cestou naskytne. Jakože to uvědomění toho, že už ve vesmíru nějak vždycky budeme levitovat spolu, je podle mě jakoby ten první důležitý moment, který si člověk musí uvědomit. A to druhý je, že vždycky obě, nebo oba, a to nevím, jestli vlastně jaká situace někde v životě je, obě volíte tu cestu k tomu míru.
1: I když to prostě třeba není to, co zrovna chceš.
0: No jasně, no. Je to těžký a je to skutečně takový životní úkol dospět k tomu, ale myslím si, že jako díky Báře, díky tomu, co se celý stalo, prostě mě to udělalo 4x lepším člověkem. Prostě. To je jakoby opravdu, musím říct, je to divný, ale fakt jedna z nejnosnějších věcí, co se mi v životě stala. Prostě. Skrz to jsme si podle mě všichni hrozně moc uvědomili. No.
1: Jsi říkala, že se za sebou máte hodně hovoru, jak třeba, kdy jste zvládli se spolu poprvé sednout a říct jako, fakt mě to nevyhovuje, ale udělat, pojď to prostě jako udělat racionálně hezký, co nejhezčí pro všechny.
0: Já myslím, že takhle racionálně to vůbec neprobíhalo. Já myslím, že jsme jako hodně dlouho vlastně se nějakým způsobem stínovali, že já jsem jako hodně dlouhou dobu prostě se jakoby brutálně empaticky napojila na ní a jakoby absolutně beze slov, který vlastně nešli moc, nešlo to nějak jako, nedokázala jsem si představit, že vlastně dojde k nějaký racionální debatě, že si sedneme a pobavíme se o tom. To mi přišlo jako totální minový pole. Takže jsme se tak stínovali, jakože furt, já jsem vlastně pořád jednu dobu, a podle mě to trvalo i jakoby pár let, vlastně furt jenom myslela, jak se ona v tom cítí. Jakoby, co udělám za svůj další krok. A tedy, což prostě samozřejmě bylo v něčem velký utrpení, až takový psychofyzický. A vlastně to celý podle mě, nebo tohle mi vlastně Bára říkala, u ní odstartovalo to, že vidí, že ten druhý člověk je taky mega nešťastný. Že vlastně taky není o co stát. Že nikdo nic nevyhrál prostě. Že v té jako nějaký konstelaci není dobrá pozice, která jako teď si pískal. A to si myslím, že byl ten prvotní start jako nějakých hovorů, které ale nebyly racionální, byly vlastně z nějaký úlevy prostě.
1: Já jsem vás párkrát spolu viděla a hrozně jsem na to myslela, jak to musí být odmakaný.
0: Je to odmakaný mega, no. Je to tak. A musí makat všichni, no.
1: Moc gratuluju k tomuhle.
0: Jo, díky, to je fakt jakoby nejlepší věc, co se mi za prostě dlouhou dobu v životě stala.
1: To věřím. Chtěla bys velkou rodinu?
0: Tyjo, já ji podle mě mám. Já ji nějak mám. Mám ji v té asi jakoby v té volební rodině, nebo nevím, jak to mám říct. Já myslím, že jsem vlastně ve velké rodině. Jo, ono vlastně i jako to divadlo nějak funguje na takovýhle bázi. Se vším všudy, jakože nejsou to vždycky jenom hezký, nádherný vztahy. Není to jako rodina, že si představuje, jak jeden druhý mu podává kečup na společný grilovačce. Jsou to často jakoby hrozný ponorky, nebo tak, že jo. I v té jakoby nějak v tom širším společenství. No ale jinak, jako mě je 38, takže nevím, jestli jakoby nějakou tu svoji rodinu budou mít ještě jakoby velkou, ale já fakt považuji každýho člověka, který je nám nějak blízko na těch jako nejbližších orbitách, jako svoji rodinu, no, takže.
1: Paráda. A ještě se vrátíme k tvý dceři. Já vím, že je to hodně tvárný produkt pořád a pořád se něco na ní mění a tak, ale něco, co bys chtěla, aby určitě věděla, až bude velká, nebo určitě uměla?
0: Mně je strašně líto na tom dětství. Asi už po tom pozdějším, jo. Teďko je to pořád ještě bezprostřední. Ale no jo, když se člověk stává tím jakoby mladým člověkem, tak vlastně nedokáže být trapnej a nedokáže vydílovat z vlastní trapností. A je to něco, co strašně bolí. A to je věc, kterou já vidím, jak strašný to je, že se vlastně těm mladým lidem nedá poradit. Neexistují slova, skrz který by oni uslyšeli tu věc, že by to bylo skvělý, kdyby se na to vykašlali prostě. No. Takže přemýšlím, jak jí tohle asi řeknu, ale jinak si myslím, že my se o tom, jakoby to vykládání toho světa, vztahu, že se o tom vlastně bavíme už nějakým způsobem teď a ona mi v tomhle dělá velkou radost. Minule se mě zeptala, proč nikdy v pohádkách nejsou žádný vodnice. Proč jsou tam jenom vodníci?
1: Co jsi řekla?
0: Že to je strašně dobrý námět na film, který by se jmenoval Hastrmanka.
1: V Houpačkách byla s vámi a se mnou herečka Hlas vašich oblíbených audioknih. Ano, asi, je to určitě ano. Taky.
0: Asi takhle se to říká. Speaker. Z nějaký divně.
1: A máma. Pětiletý Berty a taky osmiletýho Alfreda.
0: Jsem mama Cecha a máma.
1: Gratulujeme. Děkuju, že jsi přišla. Měj se hezky.
0: Ahoj.
2: Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.
3: Quest.
2: A s vámi recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na rádiu Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu. Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave. youtube.com/radiowave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
2: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny. Slejvák. Podcast o novinkách z digitálního světa a popkultury. S Vilmou Svobodovou a Mírou Harantem na Rádiu Wave.
4: Čau Vilmuš.
1: Čau Miru.
4: A čau všichni, kdo nás posloucháte nebo se na nás koukáte. Pokud se na nás koukáte, tak můžete vidět opět další změnu v tomto studiu.
1: Je tu plšový slon, je tu nový moderátor, ne, jsou tu nové mikrofony.
4: Nové mikrofony s Wave logem, které je moc příjemné.
1: Vinčuci.
4: Je příjemné.
1: Rozhlasovský pojem.
4: Po něm přijíždět prsty.
1: Tak jako by zkusíme se něco dělat, jo. Dělá taky mini ASMR, teď jak dělám.
4: Ne, už mi to stačí, už mě to stačí úplně, se zježuje chlupy na krku normálně.
1: Já vím, že ty to nemáš rád.
4: No. No nic, takže pokud se nás koukáte, tak to viděli, pokud ne, tak jste to slyšeli. A kromě toho budeme tady opět pokrývat aktuální popkulturní dění, abyste vy byli v obraze, pokud třeba nejste, pokud vás to třeba nezajímá. Předestřeme témata, o kterých budeme mluvit. Ty chceš mluvit o dvou Netflixových filmech, jeden s Emily Blunt a teda Rosamund Pike.
1: Ano.
4: A jeden s J.Lo.
1: Ano, a pak ještě o Spielbergově novém filmu.
4: Ano, o Spielbergově.
1: Moje filmové novinky,
4: budeš kritizovat.
1: Ano. Filmové okénko.
4: Já chci mluvit televizní okénko o jednom polském, velmi, velmi velkém typu z Polska, který vám chci přednést.
1: Velmi velký typ?
4: Velký typ. Mm-hmm. Potom chci samozřejmě shrnout svoje dojmy z koncertu Evy Farný, ze kterého stále žiju. A pak taky budu mluvit, zmíníme nový album Olivia Rodrigo například. Takže věci se dějí a my budeme o tom mluvit, ale úplně na úvod, já bych začal opravou z minulého dílu.
1: A já, zase nás někdo opravil.
4: Já se dopustil chyby, takže musím jít zpětně.
1: A opravil někdo tebe, nebo se opravuješ ty sám?
4: Někdo by mě opravil. Musím se zpětně opravit, protože Peter a Gabi nevyhráli druhý Love Island. Oni soutěžili v prvním Love Islandu a skončili druhý. Tuhle sérii s nimi vyhráli Martin a Laura, kteří jsou taky takové jako královský pár těch párů z Love Islandu.
1: No, každopádně tohle byl teda přešlap z naší strany, co se občas stane, protože člověk prostě toho má tolik na srdci. Nejdřív to řekneš, pak až přemýšlíš. Prostě.
4: Sypu si popel na hlavu, ale musíme jít dál, takže...
1: Život jde dál.
4: Přemýšlím, čím začít.
1: Já... Dneska můžeme jakoby ještě předestřít, že jakoby oddalujeme, ale třeba to naopak upoutává. Pojďme si tady kolektivně říct, jakou máme náladu dnes. Já jsem Plankton ze SpongeBoba, který dělá... Víš, co myslím?
4: Jo, vím,
1: to jsem já.
4: Jednou už tady někde prezentoval.
1: Já vím, já to mám hrozně ráda.
4: Já mám docela energickou náladu, protože mě velice dobil koncert Evy Farný.
1: Takže jsi jako CC's Shake It Up.
4: V mý hlavě jede ve smyčce Boží Mlejny Mellow a já jsem a zároveň stříhám metr takzvaně, protože
1: co
4: se chystám,
1: no,
4: že už odpočítávám prostě každou minutku každýho dne, protože se těším, že v pátek odjíždím pryč a prásknu dveřma.
1: No, takže prostě jakoby jakým takzvaným memem by ses popsal?
4: Já jsem teď nedávno viděl nějaký mem.
1: Takzvaně relatable, jak říká generace Z.
4: Já se vztahuju k písničce od Lucie Bílý, Bang Bang, miláčku, zastřel
1: bang,
4: mě.
1: Bang.

0: To je od koho to je? Od Sinatry? Nancy Sinatra, myslím, že to zpívá, jestli se nepletu. Skvělá píseň, mám ji moc ráda. Teda originál, tohle si musím naposlouchat ještě.
1: Ano, je to Nancy Sinatra.
0: Výborně. Já jsem věděla něčí jméno, halo. Můžeme se u toho pozastavit, to je crazy koncept.
1: Ale já teda znám, já budu no. Barbar ano. A já znám víc verzi od Davida Getty.
0: Jo, já vím. Takovou tu blondětou paní.
1: Grey, ano.
0: No jasně, ale tak hele, ta je taky dobrá, co si budem.
1: Skvělá.
0: Každá má něco do sebe jiného a teď ještě ta s tou Luckou Bílou. Taková triáda temnoty.
1: Já mám takovou ještě novinku na úvod a ta se týká toho, že vlastně v uplynulém týdnu navštívila české a slovenské země královna Slovenska. Gwyneth Macmillan, která vlastně si získala velkou fanouškovskou základnu právě v těchto končinách, na Slovensku. Potom, co vlastně byly její videa, to je to americká influencerka, která tam je docela dlouho aktivní, ale z nějakého důvodu se její videa chytly na Slovensku. Potom, co jí lidi v komentářích začali víceméně trošku jako šikanovat za to, že vypadá jako Robert Fico. Je to taková prostě typická, trošku, jakože fakt typický takový ty trošku hate komentáře, haha, vypadáš jako Fico, ale ona to vlastně otočila ve svůj prospěch a udělala z toho něco mega pozitivního, kdy vlastně to embracenula a začala vlastně se tak nějak pasovala do toho, že jo, vypadám jako Fico, jsem vlastně královna Slovenska, něco jako princezniny deníky, Anne Hathaway, Ženově, tak ona se takhle našla Slováky, podle mě nevěděla, že takováhle země existuje, ale najednou teda vlastně o ní ví asi doufám hodně. Začala dělat vlastně videa i se slovenskýma titulkama a dlouho týzovala vlastně nějaký svůj jako příjezd do těchto končin. To se odehrálo.
0: Ano.
1: Její cesta zahrnovala vlastně přílet do Česka, tady dala několik rozhovorů, pak vlastně jela na Slovensko, tam strávila jenom 24 hodin, to mě docela překvapilo, protože přijela královna, jakože tam jde na den, no, na otočku. Myslím si, že na dvě noci možná.
0: Ale byla
1: možná.
0: I v Praze, že jo?
1: No a pak se vrátila do Prahy, v Praze byla díl než na Slovensku. Na Slovensku měla nějaký event a pak zase odfrčila, no.
0: No, pipeline jakoby mého vnímání této situace bez kontextu, teda jediný kontext, co jsem měla, je, že je královna Slovenska, tak jsem si říkala, yes, ok, super, zase se něco děje, ok, něco se děje na Slovensku, to je crazy, let's go. Pak jsem byla trošku přestimulovaná z toho, že byla úplně v každém médiu, v každém rozhovoru. A
1: říkala vždycky to stejný.
0: A říkala furt to samý, vlastně obsahově to bylo jako hrozně nezajímavý, ale furt jsem si říkala, jo, jedeme po kulturní moment, prostě pojďme z toho něco vytěžit. A potom přišel tady jakoby investigativní novinář Miroslav Harát, který mi otevřel oči.
1: Já jsem totiž zabátral po její minulosti trošku a zjistil jsem vlastně jako docela zajímavé věci. Jedna z nich je, že vlastně Gwyneth Macmillan je velká příznivkyně Donalda Trumpa. Potom vlastně, co vyhrál volby, ona udělala několik videí na TikTok a na Instagram, kde vlastně mluví o tom, jak je to vlastně, jako má radost z toho, že vyhrál Donald Trump.
2: Trump won. Today is a crazy fun day. Trump won the popular vote. He won like 70-something million views last night.
3: Talk about ICE. I think it's so great that there are jobs that AI hasn't taken away yet. If you don't want to be here, then don't be here. If it's so bad, go home. I don't get it.
1: A z toho, že vlastně víceméně pak mluvila o tom, že třeba demokrati napadají voliče Donalda Trumpa, z toho, že jsou extremisti, ale přitom i mezi nimi jsou, jako je například ona, vlastně normální, tak se ona označuje normální queer lidé, normální trans lidé, kteří prostě volili Trumpa. Když vlastně byla v komentářích nějak vlastně dotázána na to, že jaká je ta vlastně Trumpova rétorika vůči třeba menšinám, například právě i trans lidem, tak ona řekla, že přece ale on nechce, aby neexistovali trans lidi, on chce jenom dramaticky snížit počet dostupnost tranzicí, což je jako takový zajímavý slovíčkaření. Vlastně potom točila vlastně videa i po smrti Charlieho Kirka, docela tady na to téma, ale docela s tím polevila vlastně v momentě, kde začínala mít trošku hype na tom Slovensku, protože jako na americký poměry, na poměry amerických influencerů ona nemá zase tak kdo ví, jaký čísla upřímně. Zároveň jako má velmi kontroverzní historii na svých TikTok lives, bohužel, kdy tam docházelo vlastně k užívání drog. Byla dost jako zlá na ty lidi, kteří to sledovali za to, že jí neposílají dost donatů, že vlastně být influencer je tvrdá práce, takhle to nějak popisovala a lidi by jí za to měli posílat prostě ty dárečky, což je horší než Chašenka moment Laduška, děkuju za růžičku.
0: No, to ještě jsme nevěděli, co jsme měli, chašenky, jako zlatá růžička.
1: Chašenky.
0: Jako.
1: A tak, takže vlastně já jako pořád vlastně cením ten narrativ kolem toho, že vlastně se nic jako z hejtu stala nějaká super pozitivní věc, je to vlastně docela zábavný moment, ale na druhou stranu je zajímavý, že doteď nikdo jako se nepodíval na její minulost. Ona se tady prostě tak nějak zjevila a vlastně jsem zvědavý, co bude dál. Jsem zvědavý, jakože tak už ten velký moment toho, že na to Slovensko přijala, se odehrál. Jako co chce víc, no, co dál, nevím.
0: No, takže teď jste opravdu v skutku v obraze i s kontextem.
1: Já jsem to rád tady na úvod předestřel.
0: No, ale jakož nejsme politický, ale zábavní pořád, tak se můžu otevřít filmové okénko, bude ti to vadit.
1: Ty jsi odpočinula u několika filmů Červené platformy.
0: Tak a já začnu, dobře, tak jako pojďme na to teda zlehka a jsou to teda dva velmi odpočinkové filmy, Ladies First a Office Romance, v češtině Dámy mají přednost a pracovní romance. Takže jakoby už podle názvu si dokážete docela zaškatulkovat zhruba, jako jaký bude žánr, kolik to bude mít hodnocení a takhle. Oba ty filmy mají na Červené platformě zhruba 50% hodnocení. A oba dva jsou prezentovaný jako romkomy, romantický komedie, což je takový žánr, který nám tady docela jako chybí, máme ho tak jako rádi jednou za čas.
1: A dlouhodobě mluvíme, že se jako cítíme jeho renesanci.
0: Cítíme jeho renesanci, přesně.
1: Bublá to pod povrchem, že se tady ten žánr fakt jako vrátí, podobně jako vystřelil horor, to taky trvalo jako roky takovýho budování postupného hypu, aby se dostali do téhle situace. Tak jako u romkomu taky máme takový věc, máme Anyone But You, byl úspěch, že jo, nevím, jestli tam řadit, no, Ďábel nosí prada, asi ne. No, to je jedno.
0: Tak tam možná teďka Annie Hathaway neměla žádnou romantickou zápletku.
1: No, měla úplně hroznou.
0: Nějakou zbytečnou.
1: Úplně zbytečnou.
0: No, tak to teda nebudeme počítat. No, takže Ladies First, romantická komedie z Ameriky, která ale má francouzskou předlohu. A ta idea, vlastně ten příběh spočívá v tom, že panebože, obrátí se svět z hůru nohama a ženy jsou tam, kde byly muži. Což neznamená jakoby rovnoprávnost feminismus, ale znamená to jakoby opačný patriarchát, což taky není matriarchát, ale to furt jakoby vlastně ty extrémy, který my dneska považujeme za samozřejmost, to, že třeba na nějakých pracovištích je nějaký sexuální obtěžování, to, že ženy mají automaticky nižší platy než muži. A že ty jakoby nějak jakoby uznávaný věci ve společnosti, proti kterým jako se dlouhodobě bojuje, tak tady v tomhle světě se otočej a najednou chlapi jsou ty obtěžovaný, chlapi jsou ty, kteří si nemůžou jakoby vymáhat pracovní místo, lepší jakoby platové podmínky a tyhle věci. Takže takhle se to otočí. Náš protagonista Sacha Baron Cohen, můj velmi dlouhodobý crush, který stále vypadá velmi dobře a myslím si, že je nefér, že muži zrajou jako víno. Fakt jakoby je to nefér. Nechci tady zase stáčet jakoby dnešní debatu k tělám a ke stárnutí, ale někteří stárnou jako mlíko, se říká, jo? Takže jak kdo? Každopádně Sacha Baron Cohen je z těch, co stárnou velmi dobře a jak si říkal, spolu s ním tu romantickou vlastně dvojici dotváří Rosamund Pike, která je pro mě trochu méně známá herečka, ale vím, že má na kontě takový ten hrozně úspěšný Gone Girl, se to jmenuje, seriál.
1: Zmizela, ano. Zmizela. Film. Já jsem o něm mluvil minulý díle a vystřihl jsem to, že to je jeden z mých top 4 filmů na Letterboxd.
0: Tak máte to tady zpátky. A vlastně oni mají takovej vztah, že on je šéfem firmy, je prostě totálně sexistický prasák, jako chová se úplně strašně k ženám, všechno mu prochází, takhle mu všechno jako štěstí padá do klína a prostě si tím patriarchátem tak jako proplouvá, ani si jako by neuvědomuje, co všechno má. Mm-hmm. A ona, ta Rosamund, tak hraje vlastně paní, která je zaměstnaná pod ním v té firmě, už hrozně dlouho nebyla povýšená a oni povýší vlastně z důvodu jenom genderového vyvážení v té firmě, kde on si ani neprojde prostě uchazeče o tu pozici, ale vybere snad první v abecedě, která je žena, aby prostě to měla jako do tabulek. No a ona pak zjistí, jak se k ní hrozně chovají a že si ji vlastně vůbec neváží a že byla jenom do počtu a dá výpověď. Odejde z té firmy, on ji pronásleduje, nějak si to s ní chce ještě vyříkat a napálí to hlavou do cedule. Mhm. Naplají to hlavou do cedule a najednou, až se probere, tak se svět otočil a je to to, co jsem vlastně přeznamenala na začátku. No a pak vlastně celý ten film je o tom, že on se musí ponaučit, musí si uvědomit, že ta společnost je v obou extrémech špatná a že by si měl těch žen teda jako vážit.
1: Takže, jo, takže takový jako námět, který by byl trošku jako originální, tak před 20 lety.
0: Přesně tak. Jo, vlastně jakoby celý to, a to bude podle mě tématem dnešního mého filmového okénka, že to jsou hrozně zastaralý vlastně tropy i styl, jak je to natočený, jako všechno, jako ty filmy, o kterých dneska budu mluvit, mi přijde, že jsou jaké, nevím, z roku 2001 max. No, takže tohle to pro mě režíroval neznámý člověk Thea Sherrock a teď se jakoby kouknu, je to teda britská režisérka, která třeba má na kontě, kromě tohohle, věci s názvy Nádherná hra, Nemravné dopisy, Ivan je jen jeden.
1: Benzva.
0: A pak spoustu seriálů s názvy Zavolejte porodní sestřičky a
1: to je
0: V kruhu koruny.
1: Bacha, Zavolejte porodní sestřičky je poměrně úspěšný a populární takový britský seriál.
0: Každopádně.
1: Kde hraje?
0: Call the Midwife.
1: Kde hraje, ježišmarja, taková Miranda Hart.
0: Vanessa Redgrave, Jenny Agutter.
1: To je jedno, to není vůbec důležitá informace.
0: Každopádně tato paní režírovala jen dvě epizody z tohoto známého seriálu, takže jakoby furt jsme nikde vlastně.
1: Ano.
0: No, takže příběh o tady tom sukničkáři vlastně vyústí v to,
1: že to všechno dobře.
0: No ale tohle jakoby to...
1: To je tvoje, jakoby, tvoje dějový summary, co jsou vždycky jakože přijde spoiler
0: tohle,
1: celýho
0: ty
1: děje.
0: Ty víš celou dobu, jak to skončí.
1: Dobře.
0: To jako víš, víte to i beze mě, jak to skončí. Jo, jakoby já jsem tady navíc dneska. A skončí to prostě tak, že se mezi nimi vytvoří nějaký romantický pouto, trošku se tak jako předhánějí, že jo, v tom jakoby, kdo bude úspěšnější,
1: klasika.
0: Tak to je trošku jako hot, že jo. Teď ona je vlastně v tom opačném světě jako muž hrozně jako dominantní a on zase jakoby začíná jako hrát na nějakou tu jakoby rovinutý jako krásný, jako naivní holky, nebo v jeho případě muže, takže prostě chodí na depilace, barví si vlasy a je to takový, no prostě je to vlastně docela problematický, že to právě nevypovídá vůbec o žádný realitě, ani to neproblematizuje jakoby fakty patriarchální nějaký jakoby věci, ale je to celý jakoby s obří nadsázkou nadsazený, hlavně pro pobavení a uvolnění. No, já jsem byla spokojená, že tam byl on.
1: Pobavila ses a uvolnila ses?
0: Pobavila jsem se a uvolnila jsem se, ani jsem u toho neusnula, takže za mě jakoby chill jakoby watch, jo,
1: a jakoby
0: v pohodě.
1: Mám si to pustit?
0: Jestli se ti nelíbí ani jeden z hlavních protagonistů, tak bych to asi skipla. Pardon, já taky budu trošku povrchní v tomhle případě. Tak, předpokládám, že jsem tě moc nenadchla. Film s J-Lo, jo? Takže...
1: Já jsem tady ten film o tady tom mluvil Richard a já jsem si říkal, že u něj jsem si říkal, že to je takový jeho typ filmu.
0: Počkej, ale tady jsme už, teď tady budeme pomlouvat Ríšu, jo, ale vím, že ty jsi mi několikrát říkal, že on tě nutí se koukat tady na ty starodávný, jakoby vtipný filmy.
1: Jo,
0: že jo?
1: Třeba Klik, život na dálkové ovládání, nebo...
0: jo, opět vidím ten obal toho DVDčka z té videopůjčovny, když mi bylo 11.
1: Tropická bouře a tak dál.
0: Ježíš, Tropická bouře.
1: Nejsem jakoby úplně divák těchto filmů, takže jsem byl rád, že tento film jsem s ním nemusel absolvovat a řekl, že to bylo hrozný.
0: A to řekl on, že to bylo hrozně.
1: Jo, jakoby divák těchto filmů.
0: Divák
1: a to jakoby
0: filmů.
1: Nesoudím lidi, co se tyto filmy vyhledávají.
0: Ano, samozřejmě.
1: Já jenom vyhledávám jakoby jiný filmy, který zase soudí
0: jiný
1: stimul. Lidi.
0: No jasný. No takže určitě nevyhledáváš pracovní romance, což je další druhý
1: jakoby,
0: ze tří.
1: Ale tak už to jenom protože tam je J-Lo, jako halo. To nemůže
0: Ježíš,
1: být dobrý. Ale zároveň jsem četl dostala v poho recenzi na tenhle ten film. 6 z 10.
0: To je divný. Já jakoby, to je další téma jakoby dnešní a to recenze, kterým já nevěřím. Já už nevěřím ničemu v tomhle světě. Jo, prosím vás. Pracovní romance, office romance, která má ještě míň procent, než
1: nevěřím,
0: ten předešlý.
1: Mít alobalovou čepičku na hlavě prostě proti recenzím. Jo, recenzenti.
0: Já se jakoby...
1: Mě proti mě Kristý Roháčková, proti mě prostě nic nezmůže.
0: Nezdravíme Kristý. I love you. Jakoby já si zabanuju přístupy na všechny weby, kde může člověk jakoby dočíst se recenzí, budu chodit v alobalový čepičce a nosit růžový brýle, nebo já nevím, jak se můžu obrnět proti tomuhle. Nebo začnu sama psát recenze, jo? A třeba se něco stane. Budu se hádat s lidma. už se ze mě stává ten typ člověka. No takže v rychlosti pracovní romance, ještě méně procent. Zase americká jakoby romcom věc s Jennifer Lopez a Brettem Goldsteinem, což je, myslím si, že ten hlavní protagonista, ano, 45-letý muž, který do role riaditela Rockfordské střední školy čarodějnické Albusa Dumbledora boli zvažování někdo jiný. Aha, tak proč to? A dělej u hájníka Hagrida uvažovali nad hercem Brettem Goldsteinem. Takže mohl být Hagrid. No dobrý, tak to nebylo. Reálně to bylo zajímavější než celý ten film, tady ten fakt z červený platformy. Takže zápletka je následující. Office romance, zase máš dva lidi, v tomhle případě ona je ta šéfka, on je ten jakoby podřízený a jsou do sebe na první pohled už jakoby zamilovaný a oba dva se stydějí, oba dva se vlastně chovají úplně hrozně kostrbatě. Je tam odporná scéna, kterou vyspoiluju, protože je odporná a nezaslouží si být prostě před vašimi zraky skrytá a ušima, kdy oni si poprvé podají ruce a on má erekci z toho, ale jakoby oni mu dali prostě prostetickou věc mezi nohy, která má třeba půl metru a bylo hrozně bolestivý se na to dívat. Bylo to hrozný. Bylo bolestivý se dívat na tu věc, na výraz J-Lo, na jeho chování. Bylo to úplně hrozný.
1: Zní to jako vlastně Baby Girl, kdyby to bylo mid a hrozný.
0: Baby, no. A jakoby víc jakoby family friendly. Family friendly baby girl, jako by už máme titulek reálně.
1: Výborně.
0: Máme titulek, dobře, já jsem to tady přeskočila. Dobře, takže teda zápletka je, já jsem teda ve 3/4 usnula, ale vůbec nic se nestalo. Zápletka je taková, že tam je vlastně ten problém tý jako office policy, že přece no, v tom korporátu nesmíš mít ten vztah na tom pracovišti. Takže oni prostě se tak otrkávají, pak spolu jako na tajňáka něco mají a musí to nějak vyřešit. A reálně se tam nestane nic. Já nemám jedinou vzpomínku
1: to
0: z tohohle
1: jako
0: filmu.
1: To je prostě nějaká epizoda Ordinace v růžové zahradě.
0: Ještě jedna cringe scéna, kromě teda té erekce, je ta, že J-Lo má ve svém menšnu, ve svý vile místnost dedikovanou britským jako relikviím, britským vlajkám, protože on je Brit ten pán, což jsem asi měla říct. A jakoby provalí se, že ona má fetiš na Brity. To je všechno. A je to hrozný. Je to prostě úplně hrozný.
1: Ale rozhodně mě tenhle ten film zajímá trošku víc.
0: Fun fact, no protože to je větší bizár. No. Fun fact, údajně ten protagonista si to napsal sám pro sebe, protože měl doopravdy crush na J-Lo, aby se mohl zrealizovat svůj sen.
1: Divný.
0: Jo. To si řekneš tak. A někteří lidé by měly být tím zamezovány tyto aktivity. Tohle už hraničí s nějakým jakoby
1: stalkingem. A J-Lo jako to na to kejvá.
0: Ale J-Lo je J-Lo jako. J-Lo vypadá skvěle a to stačí. Dobře, takže jakoby já jdu níž a níž a tohle už bude závěr mého filmového okénka. Tohle tě teda nadchlo trochu víc.
1: No, to se chci pustit.
0: To se chceš pustit.
1: Ne, jako asi nechci. Ale zní to jako něco, Eva, jako mám tomu podobný pocit, jako k Evě Toulový, jakože to chci trošku vidět.
0: Aha, podobný emoce to v tobě vyvolává.
1: Jo, což jsou docela pozitivní emoce.
0: No a jakoby největší perlička, kterou já tady pro vás mám, kde teda moc spoilovat nebudu, protože to je úplná novinka a je ještě v kinech a prostě nechci vám to všem úplně zkazit, ale stejně se to stane, je Disclosure Day, a.k.a. Den odhalení, a.k.a. nový sci-fi drama thriller od Stevena Spielberga.
1: Ano.
0: Tak. Řeknu k tomu jenom trochu, abych tě pustila ke slovu a nezdržovala vás, ale tady ten dlouho očekávaný film má prostě bombastický trailer, jsou tam prostě velký jména jako Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth a další a hudbu dělá John Williams, který myslím, že skládal hudbu k nějakému z Harry Potteru, prostě taky významný skladatel.
1: Jo, k jedničce a dvojce a taky k Jurskému parku a
0: všemu E.T. Jo, k parku. No a Steven Spielberg, že ho známe všichni, prostě známe E.T. Jo, takže jakoby tady ta sci-fi tématika,
1: čelisti
0: a tak dále,
1: prostě pane jako, krále. Ano, legenda filmový, režisérská legenda.
0: Právě legenda, jo, důraz na legendu, takže jakoby jdeš do kina a myslíš si, že to bude fakt prostě
1: Banger,
0: tvými slovy, ale byl to opak bangru. A já jsem to dokoukala a měla jsem úplně takovou tu kognitivní, jak se tomu říká, ne disociaci, disonanci. To je fakt jakoby skutečný pojem v psychologii, který jsem u zkoušky zkomolila a možná se mi to stalo znova. Ale normálně jsem potom si začala psát s lidma, který víc rozumí filmům, jestli prostě jsem já slepá, anebo já naopak jakoby nad nima a vidím to, co oni nevidějí. A normálně jsem se skoro pohádala s několika lidma. Psal mi Šimon Holý, zdravíme Šimona, který má černý puntík u mě.
1: Ale minule jsme mu dali zase ikonu,
0: viď?
1: Takže...
0: musíme to balanc. Kdy mi napsal, že moje půl hvězda je kontrariánský prostě pikmý pohled a že nevěří tomu, že to je tak špatný a že jemu se to určitě bude líbit stejně jako jeho přátelům filmovým kritikům.
1: Já musím říct, že já jsem analyzoval recenze tohoto filmu a jsou hodně smíšený. Koukal jsem se taky na reakce... Cože?
0: Už je to lepší, že při těch previews to hodnocení bylo vyšší, než ty, když to vidí normální lidi.
1: Ale taky jako recenze těch kritiků jsou, jako prostě je to smíšený a zároveň po vlastně, když se podíváme na hodnocení diváků třeba v Americe, tak ty tomu dali známku Bčko nebo B minus snad, to není dobrá známka pro film. A i na české filmové červené databázi tak, tam to má 65. taky modrá procenta, což je jakoby na film, který měl za sebou první víkend dost málo a z pravidla vždycky tohle hodnocení klesá. Takže myslím si, že nejsi ojedinělá s tím názorem.
0: Je to, už se cítím víc jako míň jako letadlo a víc jako normální člověk, pardon, to byl hrozný trapas. A zápletka v rychlosti, jo, jakoby zase ty vidíš tu scénu a přesně víš, co řekne další postava ve scénáři, co se stane za další scénu, kdy bude další honička a kolik aut tam schoří. Jo, prostě víš všechno, ty se na to koukneš a prostě to vidíš. A je to hrozně předvídatelný. A ty čekáš třeba na nějaký jako vyústění, že tam bude jako mimozemštění, na to odhalení. Ano, den odhalení, ale samozřejmě, že zazní název filmu ve filmu, což je za mě známka nějaký nekvality, ale jako bylo
1: já
0: to.
1: Já to mám rád, ten name drop. Já se vždycky zatleskám, když jo, to jako v hlavě jenom. Tleskám, ale jo.
0: V kyně netleskáš. No a i ten konec je vlastně hrozně, jakoby vás zklame. No a je to vlastně o tom, že zase máme klasický dobráky, máme klasický záporáky, hlavně teda Colina Firtha, který má prostě příšerný modrý čočky a nějakou plastovou násadu na zuby jako hokejisti a mačká si kámen. A to je jakoby náš záporák, kterýmu to vůbec nevěříte a chcete ho obejmout a říct, dědo, pojď si lehnout. No a na druhé straně naše dva protagonisti, muž a žena, kteří se nejdřív neznají, začnou se nějak seznamovat, teď jako pane bože, proč jakoby jsou vyvolení dva, proč tyto lidi, co se stane, až se spojí, blablabla. Jakoby ono to není ani sci-fi, není to ani drama, není to ani thriller, není to ani romantický, vždycky tam je jako náznak něčeho a pak to jak kdyby zapomenem. Takže já už toho tady víc říkat nebudu. Každopádně, kdo jste to viděli nebo uvidíte, určitě mi prosím dejte vědět a řekněte mi, že nejsem pick me a že je to opravdu špatný snímek. Prosím.
1: Já jakoby, co se týče tohle filmu, já jsem na něj byl trošku zvědavý, ale čím víc jsem viděl trailery a tak dál, tím víc mě to vlastně odpudilo. Viděl jsem divný digitální zvířátka, ufouny, co vypadá jako každý ufouni prostě v jako každém průměrném filmu. A jako vlastně hrozně mi to připomínalo. A teď jakoby prosím, jestli někdo viděl ten film, o kterém mluvím já, a zároveň Disclosure Day, tak mi dejte vědět, jestli jakoby je to pravda. Ale to hrozně zápletku a i tím, co o tom vím a tím, co mám vyspoilerovaný, prostě připomíná film Proroctví. Takže už jsem doma. Je to film Proroctví, který vlastně má
0: jak
1: jako...
0: Jak skončí země, jak umře země, jak oni umřou všichni na konci?
1: No, jako,
0: a on jediný vidí, jak jakoby skončí, jak jakoby...
1: On vypočítá nějaký vzorec, nějaký žačky, holky, o tom, jako, že se prostě odehrávají všechny světové kalamity a ten vzorec prostě končí nějakým datem, který je jako konec světa a na tom konci prostě přijdou mimozemšťani a jakoby už nebudu dál o tom víc mluvit, protože už tak jsem spoiloval.
0: Tam ale... můžeš vyspoilovat 30 let starý film klidně, jako by si nikdo zlobit nebude.
1: Jenom 17 let starý film, ale 2009.
0: No, tak proto si to pamatuju asi, protože to bylo nový.
1: A mě to traumatizovalo jako dítě, protože vlastně to mi to přišlo hrozně strašidelný, ale taky prostě podobný vibe mi to dává. Nevím.
0: Já jsem vzpomněla ještě na film 2012, jak měl být konec světa, že jo? Tak toho jsem se bála zase já.
1: To bylo děsivý, jenom ta myšlenka.
0: No, takže dneska jsem vás tady vlastně nenavnadila na tři filmy, možná na jeden. Na jeden z bizáru,
1: na
0: jsem
1: jeden
0: tě navnadila,
1: bizár,
0: aspoň míru, no. Takže takhle pomalu přizavírám filmové okénko.
1: Tak já vás navnadím na něco, co si jakoby pustíte, prosím.
0: Ano.
1: Protože pokud chcete být jakoby níž o krok přede všemi a trošku jako...
0: Ty jsi jak Pavlína Louženská teď.
1: to jsem trendsetter. Prostě já věřím, že tady se nám kutí... takovej seriál, který bude prostě kultovní a bude mít svůj malý evropský hit rivalry moment.
0: Aha. Jo?
1: Je to polský seriál, který se jmenuje Proud. Najdete ho na... já nevím, jak se říká týhle platformě v našem slingu. Černé
0: barvu?
1: Platformě.
0: Černá.
1: Taková ta,
0: napadá mě jedna.
1: Taková ta černá prostě platforma, ta 50krát přejmenovaná platforma.
0: Aha, tak taková tmavě modrá v mých očích. Jo. Když teď je spíš černá, máš pravdu.
1: prostě najděte si Proud, polský seriál. Vyšel první díl teďka. Mm-hmm. Já jsem ho viděl a jsem nadšenej. Kdybych to měl nějak jako přirovnat k něčemu, tak je to takový mix. Heated Rivalry, Euforie, a českýho děcka, kdyby nebylo mit.
0: Wow, to zní mega dobře.
1: A zároveň je to prostě skvěle natočený zápletka o queer muži, který žije velmi messy životním stylem, kterýmu se jako stane shodou, já nemůžu nic vyspoilerovat, takže prostě shodou dramatických událostí, prostě musí vlastně se starat o dítě svojí sestry.
0: Mm-hmm.
1: A vlastně nějak jako se bude, předpokládám, že se bude nějak protloukat tím systémem, následky svého životního stylu, péčí o dítě, sexualitou
0: teda.
1: A tak dál. A je to polský a je to
0: wow.
1: Strašně dobře natočený, je to hodně tělesný, je to, má to skvělý soundtrack,

0: fakt jsem nadšenej. Dal jsem 5 hvězdiček prvnímu dílu.
1: 5 hvězdiček. A kolik, že to má dílů?
0: Bude to mít 8 dílů, ale vychází to po týdnu, takže právě běžte si to pustit. Budete mít prst na té pudoby, protože já věřím tomu, že normálně ten seriál bude, jako já opravdu si myslím, že je to na evropský poměry jako strašně dobrý. Je to na skoro na středoevropský, lomeno východoevropský poměry, neodstřelý, geniální, progresivní, zajímavý téma.
1: Wow, 5
0: a dobře zpracovaný. Já jsem se fakt bavil u toho. Jakože je to depka, ale skvělá.
1: Tak to nevím,
0: a trošku hot.
1: To je potřeba.
0: A je to myslím potřeba? Si, že to jako je dobrý mix prostě.
1: No ty jo, to mě navnadil teda minimálně.
0: Velmi doporučuju. Ale bacha, mě to tam nejdřív skočilo s anglickým dubbingem. Musí to mít v polštině. Je tam dokonce i hned v prvním díle tématy, jako vlastně se tam odehrává část té epizody. My jsme totiž v Lodži byli nadšený z úrovní vlastně ranních show v Polsku.
1: Jo.
0: No a zrovna první díl se částečně odehrává i na tady té ranní show.
1: Kecáš. No tak to si pustím úplně okamžitě prostě. Okami.
0: Takže tak.
1: To je
0: takže
1: super.
0: Velmi doporučuju, jsem nadšenej. A jinak si myslím, že jsem už nic extra neviděl. Viděl jsem ještě další horor, takže další hororový tip. Už trošku
1: nové,
0: starší. Ano, trošku, ale není tak. Je to rok, dva starý. Trošku to prošumělo, podle mě neprávem. Je to film, který se jmenuje Bring Her Back. A je to horor od režiséru takovýho jakoby hodně hitovýho filmu, který jsem zase zapomněl. Dneska mi ty jména nějak vůbec nejdou.
1: To jsme si úplně vyměnili.
0: Talk to me.
1: Já jsem si dneska vzpomněla třeba na dvě jména. Já vedu normálně.
0: Režisérská dvojice hororu Talk to me, hitový průlomový horor z Austrálie. Tak tady to je jejich loňský film Bring Her Back. Hraje tam například maminka z filmu Paddington. A je to horor, u kterého se člověk nebude bát, ale je strašně frustrující, temnej, drsnej a frustrující.
1: Já se nechci stresovat u toho.
0: Já jsem se stresoval, frustroval a na konci to je depresivní.
1: A jak jsi na to padnul?
0: Věděl jsem o něm nějakou dlouhou dobu a kamarádka už o něm nějak jako furt někde nějak ho zmiňovala a tak jsme se opustili s ségrou. A dobrý, odporučuji.
1: Takže už můžeme dozavřít seriálové
0: Zavíráme seriálové televizní okénko už hodně, takže já teď se dostávám k highlightu mýho týdne, měsíce a jednomu z highlightů tohoto roku, rozhodně. A to je koncert Evy Farné v Edenu. Eva Farná, já jsem fakt úplně, nemám slov, já jsem šel na ten první koncert do Edenu v sobotu a normálně jsem tak nadšený, že bych klidně šel znova, i v úterý mi to přetáčíme, takže kdo ví, jestli půjdu nebo nepůjdu, je to tak ve hvězdách, ale já jsem jako vlastně neviděl nic, jako na český poměry to je absolutně světová produkce, světová show, geniálně vlastně naplánovaný, stage design epický, kamera brutální, tanečníků snad 50, já jsem se snažil počítat prostě.
1: Znám jednu z nich. To já už jsem takový ten typ člověka, co si přihřívá tu polívčičku, když někde někoho velmi vzdáleně znám.
0: mám pocit, že vlastně Evy Farné se tady povedlo udělat něco, co tady prostě nebylo. Já jsem koukal na fotky vlastně třeba z Marka Ztraceného v Edenu, ale myslím si, že ona to posunula mnohem dál. Myslím si, že zkusila vlastně, udělala tam všechno možný. Měla obrovskou stage, měla tam vlastně nějaký balkon, kde měla takový hodně nostalgický segment s popkulturou těch nultých let, což bylo hrozně zábavný.
1: To měla jako pokojíček dětský udělaný.
0: Svůj normálně jako rekreace, no, tam měla plakáty z Bravíčka, ty časopisy, všechno. A bylo to dojemný, zároveň vlastně měla ty bloky oddělený takovýma přetočenýma videama, kde třeba promlouvala ke svému mladšímu já v takovým hodně, hodně dojemným videu. Fakt, já jsem brečel tam. Bylo to fakt dobrý, fakt strašně dobrý. Já nedá se to moc popsat, ale myslím si, že zároveň, pokud nežijete pod kamenem, tak máte asi sociální sítě zaplavený trošku videama a dojmama z tohohle koncertu, protože je to fakt tak dobrý. Já si nedělám srandu, ten hype totálně stojí za to a bude i film na základě tohohle, což jako i o tom vypovídá prostě ta strašně profesionální kamera, která tam je během toho celého koncertu. Hmm. A ten film chci vidět, protože si myslím, že bude prostě strašně dobrý, dojemnej. Vlastně fakt člověk má pocit, že sleduje tu její kariérní dráhu, celou tu trajektorii, a že tady to je nějaká prostě strašně velká satisfakce po tom, co byla vlastně jako nahoru dolů, kritizovaná za nesmysly, a vlastně, že tady to je nějaký velký vyvrcholení celé té kariéry, a jako jsem zvědavý, co bude dál. Já nevím, co může být dál, a vlastně se trošku bojím, aby toho, co může být dál prostě, to jsem se nějak zamotal do tady ty myšlenky.
1: Já se pořád chytám.
0: Ale ona tam i oznámila nový album, který vyšlo vlastně, když už nahráváme. Mm-hmm. Něco už zpívala a myslím si, že zní dobře, že je to opět zase prostě žánrová nějaká. V rámci toho popu je to prostě zase posun trošku jinam. Mm. Cover toho alba je podle mě úplně světovej, krásnej a líbí se mi to. Jakože fakt docenil jsem naživo některé písničky, které mě třeba tolik nechytly, jako třeba Big Mac. Myslím si, že naživo to hodně fungovalo. S tou velkou dance break, prostě s tou velkou choreografií, s těma třema tanečníkama. Vzala tam velký hold Pink, jako někomu, kdo ji hodně inspiroval v dětství. Byl to její první koncert, na kterým byla. Byla to zároveň jediná žena před ní v Edenu. Takže taky tam vlastně pak lítala, což vlastně bylo takový symbolický. A já nevím, bylo to prostě strašně dobrý. Normálně fakt mě to úplně hrozně dobilo energii. Jediný, wow. Co bych tak měl, no každopádně ještě jakoby, ať ještě vchválím, protože si prostě tohle to zaslouží, Eva Farná v Edenu, líbí se mi prostě, že se obklopila mladýma talentovanýma lidma, jako nevsadila jenom na ty prostě profláklý, jako jména, který už vídáme v souvislosti s pořádáním nějakých eventů nebo s nějakým stylingem a tak dál, prostě ten tým je trošku jiný, neotřilej, talentovaný, šikovnej.
1: Plnej, hodně mladých, hodně šikovných lidí.
0: Všechno prostě měla úplně tak hrozně dobrý, od choreografie, stage designu, produkce, kapely, tanečníků, zpráv, jako socky prostě úplně geniální. Všechno je prostě strašně dobrý, takže já jsem úplně, nevím, myslím si, že tady jakoby jsme svědky něčeho, co tady prostě nikdo neudělal doteďka, a prostě velmi mě mrzí to, že prostě pak se člověk podívá do komentářů a vidí jenom fakt jako hrozný komenty na její tělo, což je prostě jako segment, který ona přímo tam má během toho Edenu, kdy ona během písničky Tělo, tam hraje smyčcový orchestr a symfonický, a ona tam vlastně jde a za ní jdou všechny ty hejty vlastně dost dramaticky, který jí chodili na to Tělo její, a vlastně je depresivní za celou tu dobu, nic to, se to nezměnilo, no. Ale jako
1: to je hrozný, no.
0: Mám pocit, že byl tam hrozně dojemný moment, kdy zpívala písničku se svým manželem.
1: Jo, to jsem viděla nějaký záběry. No, ona si vlastně, mně došlo, že jsme nezmínili, že si vlastně hodně střeží ten svůj osobní život.
0: Strašně, má dvě vlastně děti, které nejsou skoro vidět vůbec vlastně.
1: A to je hodně sympatický za mě.
0: Líbilo se mi, že tam dala vlastně prostor svýmu přátelství s Terezou Rambou. To tam bylo jako hrozně cute.
1: Fakt.
0: Měli tam jeden ten sketch, měli spolu.
1: No.
0: A pak vlastně během písničky, když zpívala cover na tu Pink, tak tam je i s ní Tereza Ramba a vlastně tam mají spolu skleničku. Je to takový roztomilý, takový girlhood prostě. A když jsme pak odcházeli, potkali jsme nějaký jiný návštěvnice tohohle koncertu, který byli zprvu docela jako ne tak nadšený jak my, a třeba se stěžovali na to, že tam neměla dost hostů. A to je podle mě taková česká jako věc teďka nová, že za poslední roky z toho, jak všichni dělají ty velký koncerty, na který sami o sobě neměli dostatečný jméno, tak si vypomáhali tomu, že tam přivedli miliardu hostů. Jako
1: Ben Kristoval měl takhle, že jo, několik těch.
0: Leoš Mareš taky Leoš tam Mareš měl taky, jenom no. Prostě hosty. Eva Farná tam měla tam Anet X, která mimochodem výborná. Myslím si, že mohla být možná, přišla mi na začátku trošku nervózní, ale ta její star power a to charisma, jakože já si myslím, že to je takový jako generační prostě další takováhle diva popu, jako popu, pokud se tam udrží. No a pak tam měla Mirai, OK, Anet X a Kelina.
1: A s ním má taky písničku vlastně.
0: Jo, jo, jo. A ještě teď tý druhý show měla Bena Kristová.
1: Možná se všema má písničku.
0: S ním má taky písničku. Se všema má písničku. Se má, jo, jo.
1: OK. queen. No to, ví, ale to jako víš, ona se nepotřebuje vypomáhat vůbec nikým a ničím. Yes. Jako.
0: Takže to jakoby si myslím, že je naopak dobře, že tam nebylo přehlceno toho těch hostů. Mm-hmm. A poslední, co bych jakoby řekl, a to vůbec se netýká Evy Farný, ale je to jako, že já jsem si to hrozně užil. Naštěstí jsem si našel v našem davu v nastání u pódia, jsem si tam našel takový jakoby místečko, kde jsem vytipoval lidi, kteří budou vibit a tím pádem se to taky užiju. Ale když jsem se pak díval třeba na videa z toho dne, jako konkrétně mluvím o sobotě, jakože ty lidi se ani nehnuli. Já jsem se, jako by přišlo mi to vtipný, lidi se přišli bavit a vlastně pak tam stojí jako tvrdý i na stání, na sezení taky vlastně celou dobu lidi seděli, jo. Jakože pak jsem viděl, že se nějaký hloučky odvážili se zvednout aspoň na pár jako fakt tancovacích písniček, kde ona tam vyloženě dělala jako to, ať se lidi prostě skrčej a začnou skákat prostě a lidi jenom tak seděli takhle tam s lukama v klíně. Vypadalo, že tam jsou trošku za trest a až potom naštěstí na aspoň na závěrečný na ostří nože se zvedli, fajn, ale jako překvapilo mě to, ale zároveň mi to přijde hodně něčím takový, že typický, pokud má někdo v Česku takhle jako široký mainstreamový zábřeh napříč těma generacema, tak prostě má potom takhle mrtvý publikum. Je to fakt smutný, ale jako je to tak, no.
1: Já jsem zároveň ale viděla, že udělala takovou tu riskantní věc, že vydala úplně novou písničku, že jo, kterou řekla lidem, ať se naučí, že jí tam bude zpívat a prý lidi s ní zpívali.
0: Lidi docela zpívali. Jo. To jako odezva aspoň jako byla, že lidi si tak jako zpívali.
1: Jo.
0: A zároveň jako když jsem viděl videa z nedělního koncertu, tak tam ty lidi lepší. Mnohem víc ožili, jakože byli rozhodně to byla ta odezva lepší, ale jakože fakt ona zpívá, měl jsi mě vůbec rád a ty lidi ani hlavou nepohnou. Jo, ani jako, že by udělali takhle.
1: Jo.
0: Nebo něco. A to mi přijde, jako, mně to přijde depresivní, ale říkám se ještě, jako když člověk zpívá nahoře na tom velkém pódiu a vidí tam, jakoby, jakoby dav soch, tak jakože...
1: Dav soch.
0: Jakoby, co tam prostě, co to, co, že mi to přijde vlastně docela, jakože jdeš tam na někoho, koho máš rád jako hudebně, tak mu vyjádříš nějak podporu, já nevím, aspoň fakt jako neříkám, jo, tak ještě když člověk ví, že prostě fakt ho tohle to nebaví a že se tam jde jenom poslechnout, tak fajn, že jde na sezení, dává mi to smysl, ale jít prostě do toho stání a vlastně fakt tam udělat potom dav lidí, co se i bojí potom hejbat, protože se nikdo jiný nehejbe.
1: To se jaký myslím,
0: taková
1: že to na to má
0: psychóza
1: vliv.
0: Taková davová psychóza potom a je to nepříjemný, jo. No. Já jsem si to teda užil, ale jako zklamalo mě tady to trošku a nevím, lidi, hej, jako když jdete se bavit na koncert, zaplatili jste za to peníze, tak prostě proč vypadáte tak utrápeně?
1: Jakoby já z jedné strany trochu relateuju, že přesně já bych byla ten z těch lidí, co kdybych takhle se rozhlídla a viděla, že nikdo nevajbí, tak se budu mega stydět, jako já to prorazit a tančit, že jo. Zároveň ano, občas se ráda posedím na koncertech a...
0: to mi přijde v pohodě, věřím, když to střídáš stát, s tím jako s těma pomalejma písničkama a tak dál. Ale prostě bylo to mrtvý. A i na fakt měl jsi mě vůbec rád.
1: To je zvláštní, no, když to jsou ty energické písničky, ještě ona měla obří show, že jo, k tomu, že...
0: Ohňostroje všechno.
1: Dav soch.
0: Dav soch prostě. Dav soch v Edenu, jako to mě teda zklamalo, ale jinak úplně 11 z 10 opravdu.
1: Wow, hustý. Takže bych řekl, že to je třeba top 3 koncerty ve tvém životě? Nebo top 1?
0: Dal bych to do někam top 5, top 3 asi. Jo.
1: Super.
0: Jo. A myslím si, jako fakt jsem, to si to říkal během toho celého koncertu, produkčně a úrovní, když si vezmu Eras Tour ve Varšavě, kde jsem byl, to není tak daleko. Jakože fakt na český hustý, poměry epický, obrovský, monstrózní, peníze prostě, které do toho šly, jsou na tom vidět a jako a celá ta snaha, to úsilí, jako prostě nevím. A fakt to bylo hodně dojemný, hodně prostě zábavný, dojemný, silný a líbí se mi prostě, že vlastně ten mainstreamový appeal a zároveň i velkou jako popularitu mezi dětma, což je super, má vlastně zpěvačka, která tematizuje prostě tak zajímavé věci, jako je vlastní tělo, normální tělo, práce, jakože myslím si, že to je fajn a která vlastně má ten jako ten život, to, jak si ho střeží, jak je jako, že je tak jako soukromně, mně to přijde prostě hezký.
1: Já myslím, že ten důvod, proč tím tolik nežiju, je, že jako, i když jako zpívá napříč žánrama, tak nejbližší je jí přesně jakoby ten pinkovský takový pop rock.
0: Trošku jo, no.
1: A to mě moc blízký není. Takže myslím si, že to je ten jediný důvod, proč já vlastně ji nemám on repeat, kvůli
0: jediná
1: tomu
0: věc,
1: žánru.
0: Vítka nespívala masku a nespívala ošklivku Katku.
1: Kdyby zpívala ošklivku Katku, tak reálně koší kupit zaplatit, nabíhám na třetí Eden prostě, no. Bohužel. Takhle jednoduchý to bylo.
0: A třeba
1: to
0: bude surprise song v úterý.
1: No tak to bych měla velký FOMO teda, to rychle se nestane.
0: Nic, tak Eva Farná schrnutá, Proud taky, až jsem něco říkal, že schrnu.
1: To si říkal.
0: A Olivia Rodrigo vydala taky ještě uhrební okénko, ale to bude velmi stručný, protože já se přiznám, já jsem si to pustil už asi dvakrát celý to album, ale prostě já jsem se na ní vůbec nedokázal soustředit, protože před Evou Farnou jsem byl prostě v nějakém hrozném presu, vytížení a vůbec jsem nemohl jako vnímat tu hudbu a po Evě Farný jsem byl prostě furt myslel na Evu Farnou. Takže já jsem prostě ještě furt, Olivia, každopádně.
1: Tvůj život se dělí na dvě období, před Evou Farnou a po Evě Farné, před Kristem.
0: A pokud nevíte, tak Olivia Rodrigo konečně vydala svoje album nový, kde je právě mimochodem i ta písnička, kterou já mega strašně se mi líbí a to je píseň. Ježiš, na co jsem teď zapomněl. Já mám úplně nějaký prostě strašně výpadkový den.
1: Ne, ty máš přetížený mozek.
0: Já se fakt jako stydím.
1: Album se jmenuje You Seem Pretty Sad for a Girl, So
0: Ano, a ta písnička, která mi přijde fakt jako výborná, úžasná, je Drop Dead. A já jsem si to poslech a vlastně zaujala mě písnička My Way, která má totiž takový podobný riff a takovou podobnou hudbu jako znělka k seriálu Scooby-Doo Záhady SRO, což je prosím pěkně jeden z nejzajímavějších pokusů a počinů z dílny Scooby-Doo. Je to seriál, který na sebe navazuje, animovaný, ale je takovej, má teda zvláštní animace, ale když se člověk zvykne, tak je to úplně treat.
1: My Way?
0: My Way.
1: Můžu kousíček pustit malinký, mě to strašně zajímá.
0: Začátek.
1: To zní jak špionky nebo něco takového. To je totálně jak špionky, nebo skubědu.
0: Jo.
1: OK.
0: To je za mě skvělý, ale takže to mě zaujala, jinak fakt já jsem prostě potřebuji si to projet i s textem a nějak jsem to nezvládl, takže.
1: Jinak Scooby-Doo vyšel první trailer na ten nový seriál, který se chystá.
0: Už vyšel?
1: Jo, ale jenom takový jako mini, takový pár vteřinový, ono se tomu nějak říká.
0: Teaser
1: asi. A lidi už samozřejmě mají co říct, vadí jim, že tam je vyobrazený štěňátko, který má jiný uši než Scooby-Doo, který ho známe z komiksů a z pohádek, který má uši do špičky, kupírovaný se tomu říká, myslím, a ten pejsek je má spadlý, takže...
0: Myslíš tenhle?
1: Jo, je tam jenom pejsek.
0: A to je ale
1: všechno.
0: Falešný trailer.
1: Není. Hele, je to i od českého Netflixu.
0: Aha, už to vidím. Tak není falešnej.
1: Není.
0: Promiň.
1: V pořádku.
0: Za osočení. Já tomu nevěřím.
1: Je to pravděpodobný, že bych já naletěla na něco takového, takže...
0: Ježiš, ale to štěňátko je roztomilý.
1: To štěňátko je roztomilý, ale lidi s ním mají problém. No. Takže to, tolik ani pejsek už nemůže mít ouška dolů prostě v dnešní době. A mimochodem, což je dobře, že už se ty uši a ty ocasy těm psům tolik ne. Upravujou. Takže tolik ke tvým zážitkům hudebním.
0: Asi ano.
1: Já Olivia Rodrigo z podobných důvodů vlastně jako Evu Farnou tolik neposlouchám.
0: Je to poprok, no.
1: Ale jako nikdy neříkej nikdy. Já teď poslouchám, ježiš, mě furt, jakoby jak máš ty daylisty na zelené platformě, tak mě to furt hazí něco a v názvu to má vždycky Millennial. Millennial Sunday Morning, Millennial něco a já jenom, no dobře, no. Takže prostě to teď poslouchám každý den a každý den se ten daylist jmenuje jinak, ale furt to obsahuje to slovo.
0: Sakryš.
1: A jsou to prostě pecičky, Pitbull, Lady Gaga, takový ty věci, na kterých my jsme vyrůstali. A speaking of koncerty, těším se na Pitbulla, že ho zažijem spolu.
0: Ano, už brzy, už se to blíží.

0: Král.
1: Ikona týdne.
2: Moje ikona týdne je samozřejmě Eva Farná, ale to je jako ikona pravděpodobně roku. Ale moje ikona týdne je, tohoto týdne je Eliška Soukupová, zdravíme pod, zdravíme Elišku, která na svých sociálních sítích dost jako otevřeně mluvila o tom, jaký to je, když jako herečka máte vlastně velikost 38 a vlastně trošku poodkryla takovou realitu českého showbiznisu, kdy mluvila vlastně docela nepříjemné zkušenosti svojí z zkoušení nějakých šatů, kdy jí prostě naznačovali, že jako nějaká velikost už nějaká jakoby plus size a je to nežádoucí a nic pro ní nemají.
3: Moje kauza o velikosti 38, která je nazývána plus size velikost, jsem si vědomá toho, že nemám dokonalou postavu, jakou bych měla mít pro mou práci. Věřte mi, že být herečka s velikosti 38 znamená, že se neustále skoro cítíš jako tlustý prase. I přesto, že to je úplně normální velikost.
2: A mluvila o tom fakt dobře a dost to rezonovalo. Jsem koukal a myslím si, že je to dobrý, že promluvila takhle.
0: To jo, to určitě. Protože jakoby to pro ty lidi z té branže, to všichni vědí, že to je špatně,
2: jo.
0: Ale jakoby nic s tím nezmůžeš, takže je příjemnější jakoby zapadnout a moc
2: nevyčnívat. Jo, v komentářích to dost lidí jako potvrzovalo, třeba Alena Doláková, zdravíme. A prostě myslím si, že je dobře, že se na to poukázalo. Jo. Takže tak.
0: Tak já budu mít opět Brainrot ikonu, protože v posledních dílech jsme vyzdvihovali autentický obsah žen ve středních letech, pozitivních. Tak toto je pozitivní muž ve středních letech, TikTokový uživatel Petr.
2: Je to ten cel do Chorvatska.
0: Je to ten cel do Chorvatska, jo?
2: To je král. Já se s tím tak spojuju.
0: No.
2: Pan Petr, co si zajel prostě na dovču do Chorvatska, já budu to stejný za chvíli.
0: Reálně
2: já
0: to
2: už
0: seš
2: prostě
0: ty.
2: Za pár
0: budeš mít taky tu rozepilou košile s těma chlupama ven. On tam má, on tady to má 50 tisíc zobrazení a on většinou přidává jenom fotky nebo jako karusely s textem, což je vlastně hrozně trendy věc, on to vůbec neví, ale najel na trend prostě. V popisku má malým A, ahoj, jmenuji se Petr a je mi 58, král, jako minimalismus king, a v tom příspěvku dva dny starém o cestě do Chorvatska má. Tak letos jsem se zase vydal autobusem do Chorvatska, smajlík. Cesta je sice dlouhá, ale to mi nevadí, vzal jsem si něco dobrého na jídlo, pohodlně se usadil k oknu a celou cestu si užívám. Pomalu se blížíme k moři a já už se těším na sluníčko, emoji sluníčka. Koupání a chvíle klidu. Po celém roce je fajn na pár dní vypnout a užít si zaslouženou dovolenou. Tak mi držte palce, ať cesta dobře dopadne a už brzy pozdrav z Chorvatska. A od té doby už tam má dva příspěvky z Chorvatska s ručníkem kolem krku. Chorvatsko hlásí, slunce svítí, moře šumí a já kontroluji, jestli je všechno v pořádku.
2: Tak smajlík.
0: Takže to reálně budeš ty za jeden týden.
2: Jo.
0: A je to strašně roztomilý a prostě člověk si myslí, jak v dnešní době na sítích, aby uspěl, musí dělat extrémní příspěvky, který pohoršují společnost. Ne, tohle je ta cesta.
2: Měla by být rozhodně.
0: No takže podělte se s námi o vaši ikonu týdne, třeba v komentářích na Instagramu Slivak podtržítko Radio Wave nebo v soukromých zprávách.
2: Nebo na YouTube.
0: A nebo na zelený platformě. Já jsem zjistila, že tam máme spoustu komentářů, kterých jsme se nevšimli.
2: Počkej, už to tam jde, protože nám lidi psali, že to nejde komentovat, že jim to tam všechno trvá, jako čeká na schválení, ale možná
0: to tam možná
2: nějakým magickým čudlíkem, který někdo zmáčkl, už to jde, tak pokud vám to jde, tak nám tam pište komentáře, ale my se všechny přečtem.
0: Všude. Už víme, kde vás najít, takže nám nic neutečí.
2: No tak to je hustý, tak to je nová informace pro mě, děkuji.
0: Veď. Doufám, že je pravdivá. Tak, budeme se na vás těšit zase příště. Pa.
2: Čauky.
1: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Bedny. Rozhovory Honzy Žižky s lidmi, kteří mají co říct. Otevíráme témata, která hýbou světem. Bedny. Poslouchejte už dnes v 8 večer na rádiu Wave.
1: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
3: Rádio Wave.
4: Český rozhlas Rádio Wave.
3: Rádio Wave.
4: Rádio Wave. Děláme vlny. Buchty.
2: Ducha plná talk show o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
4: Buchty.
2: Buchty se Zuzanou Fuchsovou a Ivanou Veselkovou na rádiu Wave.
5: Dobrý den, dobrý večer, dobré odpoledne a tak dále. Vítáme vás při poslechu pořadu Buchty, Buchtičky. Je to pořad, který je o všem a o ničem. Dnes je tu kromě Ivanky Veselkové, mé osoby, také Martin, který má i super příjmení, jmenuje se Burger. Burger nebo Burger?
6: Burger.
5: Burger. Ale píše se to Burger, to pak probereme. A je to PR Marketing Specialist, odborník na Heated Rivalry. A tak se to asi nevyslovuje, že? A taky fotí.
7: Ve volném čase fotograf, jak sám řekl. Takže ahoj, Martine, Burgre.
6: Ahoj, děkuji za pozvání.
7: Burgříku.
5: Ano, my jsme tě pozvali na základě nominace tvého kamaráda Patočky.
7: Od tvého kámoše, přesně, Peti Patočky.
5: Čtu, co napsal Peťa.
7: A říká se Peťovi Peťa, nebo Peťula, nebo Peťan.
6: Peťula, ještě jsem neslyšel, ale já mu říkám Peťo.
7: Peťo mu říkáš.
5: Petr Patočka.
7: Takže Peťa.
6: Nebo Petře.
7: Petře, to když se na něj zlobíš, nebo když chceš být seriózní.
6: Jo.
7: A znáš takový to Petře svetře kilometře nepřepe při toho bevpře?
6: Jo, tak to neznám.
7: Vidíš, tak teď už to znáš, to je skvělý, tak mu to řekni.
6: Bezvadný.
7: Takže Peťa neboli Petr napsal mailík.
5: Ano, a subject je předmět, kdo neumí anglicky, tip na super hosta. Hmm. Takže to jsi ty, doufám.
7: Se toho nebojí Peťa, ten tě hned nacenil vysoko.
6: Ježi, děkuju
5: a
6: moc.
5: Ten mail je taky, já si ho musím přiblížit, protože ten mail je zajímavý množstvím různých smajlíků s různými obličejky. Ahoj holky, a teď je tam takovej jakoby zaťatý zuby.
7: Vyceněný zuby.
5: Vyceněný zaťatý zuby.
7: To je zubík.
5: No, to
7: takže
5: je takový...
7: ahoj holky s vykřičníkem zubík.
5: No. Měl bych pro vás skvělý tip na hosta.
7: Takže on se nebojí těch superlativů. On napíše do předmětu tip na super hosta a v následující větě mám pro vás skvělý tip na hosta.
6: Mm-hmm. Neboj se toho.
5: Mm. Opakuje to. Jedná se o kámoše se skvělým jménem.
7: Zase.
6: Zase ten superlativ.
5: On mě miluje, podle mě. Mm. Martin Burger. V závorce strhaným cheeseburger, všechny tyhle narážky má jistě moc rád a teď je takový jako rozjívený smajlík.
7: Rozpohoděný smajlík. No ale u toho se teda zastavíme, protože ty jsi teda Martin Burger, vysvětlil jsi, že se čteš burger.
6: Ano.
7: A teď teda ty vtipy, máš to rád? Strhaným cheeseburger, hamburger,
6: mě už
7: burgřík.
6: Se asi nerozhází.
7: Ne?
6: Já už jsem fakt jako zvyklý od té školky. Že
7: a třeba
6: jako...
7: na co? Jakože třeba jakým způsobem, pojďme tady probrat tu šikanu.
6: Ano, pojďme rovnou takhle hned.
5: Co se ti dělo?
7: Jakým způsobem si lidi dělají legraci z tvého jména?
6: Tak nejdřív se samozřejmě každý zapamatuje, což jako je někdy
5: dobrý
6: je blbý. A potom samozřejmě ty nejtypičtější, jakože jestli prostřední jméno je Ham nebo Cheese a že jako Brugřík a Meníčko a jestli jako ještě k tomu jsou hranolky a podobně, tak...
7: A co je třeba takový tvůj oblíbený, jakože když ti to někdo řekne a myslíš, jak je originální, ty už to slyšel 20krát. Mně třeba
5: ten
7: se
5: den.
7: Ta hláška, ale s tím, jako jestli jsou k tobě hranolky, ta se mi docela líbí.
6: Jo, to je hezký, ale asi nejvíc je ten hamburger, no.
7: To je nejčastější.
6: Ale někdy to je vlastně dobrý, že třeba když dělám rezervaci po telefonu a někdo jako nerozumí nebo neví, jak jako to jméno je, tak prostě jednou řeknu jako hamburger, ale bez hamu a každý už aha. Příjmení.
5: Že to musíš spelovat, hláskovat.
7: Protože to třeba, Zuzko, to máš třeba ty obtížné, jsem si všimla, že ty jsi Fuchsová Zuzana, jo. Ale Zuzka je sk, že jo?
5: Jo, a pořád to někdo samozřejmě
7: komolí ti to sch.
5: No a různě, no. Ještě různě. Já jsem teďka si zakládala nějakou kartičku v nějakém obchudku s kosmetikou.
7: Bodíky. Bodíku, bodíku. A je nové, nový byt.
5: Je to tak. Ne, to byla kartička, oni mi to nabídli. Teda ty,
7: no tak, když Ivánko, ti to nabídli, Zuzko.
5: Oni mi to nabídli, já si jinak vím, že vždycky tu kartičku ztratím. Pro mě to irrelevantní, ale tak jsem si říkala, udělám té paní radost. No. Založím si kartičku a ona tak sebevědomě to zapisovala. Já jsem jí říkala, jak se jmenuje Fuxová.
7: A
5: ona, jo, jasný. A teď vylezu z toho obchodu a vidím se na svou kartičku. A tam je napsaný Zuzana Foxová z X a ještě jako Suzy Fox.
7: To je úplně jako to hollywoodský jméno, Zuzko.
5: To je pornografické
7: prostě
5: jméno. No.
7: Předestřel nějakou kariéru. Dobře, Zuziku, takže máš kartičku, ale ty to máš prostě výrazně těžší, než
5: no,
7: teda
5: musím to furt
7: Martin
5: spalovat.
7: Burgřík. Co nic spelovat nemusí, ty jenom vynecháš to ham.
6: Prostě žiju.
7: Takže žiješ.
6: Bez hamu.
7: Bez hamu.
5: Ale takhle lidé s tebou můžou i flirtovat.
6: Jo, aha.
7: A máš rád a burgery, jíš to?
6: Jo, miluji.
5: Že budou nějaká vrstva do tebe, nebo já nevím.
6: A to vím, že když třeba jdeme jako s našima třeba na večeři.
5: A to jsou manželé burgerovi.
6: Ano, to jsou manželé burgerovi. Jitka a Tomáš, zdravím, miluju.
7: Jitka a Tomáš burgerovi.
6: Mám to odškrtnutý.
7: A oni chtěli pozdravit?
6: Ne, nechtěli, ale bylo by mi to vyčítáno.
7: Dobře, tak a tak a pozor na výčitky.
6: Ano. Ne, my jsme zvyklí, ale vyšli jsme jenom právě taky do restaurace a mamka dělala rezervaci, že na jméno burgerovi a opravdu jsme si všichni tři dali burgerovi a ta číšnice tam prostě, nebo servírka tam čekala a hrozně se smála a říká, že doufala, jestli si opravdu ty burgery dají a že jsme jí udělali radost.
7: No a tak to je pěkný, takhle někoho potěšit takovouhle drobností, tak to mi přijde jako hezký
6: a
7: zase
6: nebyli dobrý.
7: Teda. A nebyly dobrý.
6: To zase neudělali radost ani nám. No,
7: Martin ale nedobrý burger. Dobře, ale tak ještě něco k tomu příjmení, nebo to myslíš, že už by bylo tak všechno, nebo byl bys třeba ty rád, aby něco zaznělo ještě v souvislosti s tvým příjmením?
6: Já jsem takhle ani nečekal, že se bude jako probírat moje příjmení, takže já myslím,
5: vůbec,
6: že úplně stačí.
7: Život je vždycky to, co nečekáš. Ale tvůj kámoš Peťa teda dál pokračuje ve svém superlativním mailíku, Zuzko. Tak co on tam píše, ten Peťula?
5: No dobře, a ty jsi nepřemýšlel o změně jména, ještě se chci zeptat?
6: Ne, jako když jsem byl malej, tak asi mě to trošku
7: třeba
6: štvalo, ale teďka...
7: Že bys byl třeba Martin Chleba.
6: Wow, ježiš, tak to je taky hrozně originální.
7: Nebo
6: ale
7: jogurt. Zmrzlina. Ale nechceš se s námi poradit? My to tady můžeme s tebou. Martin Polívka.
6: To už je zabraný, tohle příjmení. To
7: tak
6: už,
7: kaše,
6: to už je slavný.
7: Martin Kaše.
6: Ne, hele, burger je dobrý a...
5: Jo, a je to internacionální, to můžeš prorazit i venku.
7: Akorát třeba zase, když je někdo vegetarián nebo vegan, tak jestli bys s tebou neměl problém, že bys měl být třeba Martin veganský burger.
5: A tady máme rozhlasového kolegu, který má nádherné jméno, který, pokud byste byli oba volní, by s tebou krásně prostě ladilo, pan Cibulka, Aleš.
7: Aleš Cibulka, no. Cibulka. Tak do burgeru patří Cibulka. Ale ještě ty by si spíš potřeboval někoho, kdo se jmenuje Okurka, podle mě.
6: Na to se nesmí zapomenout. Nezapomeň na Okurku.
7: Takže bys měl se seznámit s nějakým panem Okurkou.
5: Jak na základ.
7: Takže jestli někdo teď nás poslouchá a jmenuje se Okurka, nebo i Okurka jsme schopni tolerovat i to nespisovnou verzi, tak se přihlaste, pokud se chcete.
5: Já bych nedala tu nespisovnou, mě to iritovalo to v...
7: Okurka. Ale já si myslím, že no tak
6: pan Okurek,
7: tak toho neznám. Takže pokud nás poslouchá pan Okurek, Vokurka, nebo Okurka, nebo co ještě, Kvašák, ale to už není tak obvyklé příjmení podle mě, Nakládačka, třeba Josef Nakládačka. No, tak ať se přihlásí. Ale u nás naproti na Žižkově, když jsem byla malá, tak tam bydleli rodina Vokurkova, Vokurkovi. Bydleli v prvním patře a jednou na Silvestra si pouštěli rachejtli z okna, jakože z láhve, že ten pan Okurka vzal prostě láhev nějakou
5: samopal
7: od šampaňského, do toho strčil jako tu rachejtli velkou.
5: Utrhlo mu to ruku.
7: No to naštěstí ne, ale vypálil to a ta rachejtle se otočila a vrátila se jim zpátky do toho obýváku. Takže pak už jenom jsme viděli, jak tam jakoby oni něco šíleně mávají rukama a tak a lítala jim tam rachejtle v obejváku. Takže pozor, tohle nedělejte.
5: Tak to je volná asociace. A v čem byl strážmistr Topinka?
7: Nevím, Zuzko.
5: Kde to je?
6: To je seriál, ne?
7: Četnické.
6: To je seriál, ne?
5: A Topinka, seriál. Už vím, strážmistr Topinka.
7: Takže to je tvůj oblíbenec, jo, Zuzko?
5: Ne, ale přijde mi to jako taky dobrý jméno.
7: Takže v topu.
6: Asi pojďme od toho.
7: Tak.
5: Jo, ale jsme schopni tady u toho
7: my jsme
5: hodiny.
7: Ty si myslíš, že tam máš ještě nějaký zajímavější témata?
5: Nemáš.
6: To je pravda, konec. Děkujeme
7: za pozornost. Děkujeme,
5: Martine.
7: Ne, tvůj kámoš je optimističtější a píše. Je ale mnohem zajímavější osoba i bez zábavného příjmení.
5: Pokud bychom náhodou se o tom chtěli vzdálit, tak je to tady zase i bez zábavného příjmení. Je to soon to be 30 kluk z mladé Bolky. A zase Bolka. Rozesmátej smile.
7: Zase ten rozpohoděnej.
5: A 30 kluk je 30 letý, asi mezi hlavně mladými.
6: Ještě ne.
7: Soon to be 30, takže brzo ti bude, jo? Bacha. A co to znamená brzo, jako za rok, za dva dny? Za rok.
6: Za rok a necelý měsíc.
7: A rok mu přijde brzo, jo? To
5: a ty se díváš na hodinky, tam máš měsíce? Ty máš měsíční hodinky?
6: Necelý měsíc, 4 hodiny a...
7: Ty jsi to chtěl přímo...
6: Jsem to chtěl mít přesně.
5: Dobře. A mladá Bolka je mladá Boleslav?
6: Ano.
7: A takhle vy tomu tam říkáte, jo?
6: Mladá Bolka. Já jsem překvapený, že to vlastně nikdo neví. A vždycky, když řeknu, že jako jedu do Bolky, tak každý, že... To je prostě jako boleslavský slang.
7: To je asi lokální, že vy tomu tam říkáte. Bolka. A to jako, že to je kratší, že vyšetříte čas, jo?
6: Jo, na to není čas, tam prostě, tam se jede.
7: Mladá Bolka. A vy teda nepoužíváte ani to mladá, říkáte jenom Bolka.
6: Jenom Bolka.
7: A co když jsi ze staré Boleslavy, tak taky
6: neexistuje,
7: jsi z Bolky?
6: To prostě,
7: ne, stará Boleslav, to neuznáváte.
6: To není, to je prostě stará Boleslav.
7: Takže to vás z mladý cool. Boleslavy nezajímá, ta stará Boleslav ne. Teda. Dobře. A ty tam žiješ pořád, nebo ses přesídlil do nějakého většího městečka?
6: Do takového většího městečka, do Prahy.
7: Do Pražuldy.
6: Možná znáte. Takže už tady bydlím asi 6 let.
7: Takže teda do Bolky už dojíždíš jenom na návštěvu za manželi burgerovými, jo?
6: Ano,
7: burgerovými.
6: Tak.
7: Jitka a Tomáš, pokud si to dobře pamatuju.
6: Správně.
7: Dobře. Tak jo, takže a k mladý Bolce něco tam máš? Nějaký jako zajímavý tip? Já ji znám jenom z dálnice, když jedeš kolem a je tam automobilka samozřejmě, ale
6: stačí.
5: Jako, máte tam bazén?
6: Máme tam dva bazény dokonce.
7: Tak to je slušný město teda.
5: A kolikátka je to bazén? 25.
7: 50.
5: A
7: 50.
5: Tak to už je dobrý město, když má 50.
6: I tobogány tam jsou.
5: Tobogoš, ale
6: nebo
5: já
6: možná
5: jsem
6: teďka, jeden, teď nevím.
5: Ale chtěl bych upozornit v rámci, nevím, jestli to by jsem to Ivanko Irl, takzvaně, jak říkáme my mladí, říkala, že jsem viděla topícího se muže na bazénu a bylo to drama.
7: To si říkala, nebo jsi to psala do nějakého četíku hromadného,
5: ano,
7: že to bylo drama.
5: Ale to neví
7: to
5: posluchačstvo.
7: No tak to řekni
5: tu historiku. Pozor, protože vznikne situace zvaná léto. Mnoho lidí, včetně mě, bude na koupališti. Já teda na tobogán nechodím, nejsem takový dvojadivý typ, ale mnozí jste, ještě mladí lidé s espritem.
7: A Zuzko, a byla jsi někdy tobogánový typ
5: za
7: mladá?
5: Já nejsem ten typ, úplně, já mám ráda bezpečí.
7: Ty někde čteš Václava Havla koutě.
5: Já mám ráda bezpečí, já se jenom dívám, jak právě ty lidi se zraňují. No, nicméně, stalo se to. Tobogán, koupaliště a je tam zhruba, si to představte, já se vždycky dívám na to počítadlo,
7: lidi.
5: 250 lidí, střední velikost. Jsou tam dva plavčici, dvojí plavčictvo, ale plavčictvo si čtem mobil, zdá se. Na tobogán vstupuje...
7: A to oni ale by neměli, ne? Nebo to je tvoje spekulace?
5: To je moje spekulace, jo. Že měli jako mobil v ruce, že jo? Ale tak nic se tam
7: to
5: moc nedělá.
7: Tvoje spekulace, dobře.
5: Na tobogoš vstupuje...
7: Muž.
5: Ano. Muž je 60+.
7: Podle tvého odhadu, aby
5: samozřejmě
7: se neurazil.
5: Nevím,
7: aby se neurazil. Všechno je spekulace.
5: Rodný list jsem neviděla.
7: Třeba to byl jenom unavený dvacátník. Měl zrovna státnice, dlouho se učil.
5: Tak jak se vypadá na 70, se špatně vyspím. No, každopádně, to nemá mít žádný prostě shaming, já si myslím,
7: jede.
5: Že mu bylo 60. A jede.
7: A jel normálně po zadku, nohama napřed.
5: No právě, pozor, tady nastává chyba.
7: No.
5: Chyba v systému.
7: Zakopaný pes.
5: Protože ten tobogoš je takový jakoby pevný, takový téměř betonový, nebo neskoumala jsem přesně ten materiál, ale to tvrdý prostě tobogán.
6: Betonový tobogán.
5: Má se tady tobogán, starý, tvrdý. No a on, jak mi říká moje dcerstvo, on se na závěr, protože nebyl zvyklý evidentně jezdit takhle po klouzačkách, tak on se zaklonil, ale pak on už to nevyrovnal. A už si nesedl, jak ho to převáželo ta gravitace.
7: Jak nesedl? Počkej, tak
5: no,
7: on jel...
5: nebyl schopen si sednout.
7: Ale jel v sedě.
5: No, ale pak si to rozmyslel
7: a
5: přišel
7: lehl.
5: Mu, že mu to, že to bude zajímavější, když si lehne.
7: Jo.
5: Že jako tím pádem, když si lehneš, to je jak
7: tak
5: ve
7: jdeš
5: filmu
7: rychleji,
5: Kokosy
7: jako.
5: Na sněhu, nebo jak se to jmenovalo.
7: Aerodynamický.
5: Tak jsi aerodynamičtější, že on zase tak aerodynamický nebyl. A ten konec,
7: no, to
5: tam už se nezvedl a tam je vlastně ten velmi tvrdý rantl, závěr toho tobogánu.
7: A tam on jel furt s hlavou dole.
5: No, on už se nebyl schopen z nějakých důvodů, který mě nejsou známy.
7: A třeba
5: tak...
7: nechtěl, třeba se mu to líbilo.
5: No, a on se bouchl do toho rantlu.
7: Hlavou.
5: A pak už já vidím jenom všeobecný povyk a muže, který hlavou leží ve vodě a tam se tak vzdouvá pár sekund, ale pak i hned nějaký jiný muž, byl to teda shodou okolností muž, musím říct, nebo myslím si to, taky jsem to nestudovala, tak ho vytáhl jednou ručkou a začal ho oživovat. Takže všeobecné psycho a plavčictvo zavolalo záchranku, ale pak pán už byl zase v pohodě.
7: A zůstal tam a dál osoba, se opaloval? A
6: šel znovu tak, na ten tobogán.
5: No, na tobogán už naštěstí nešel. A normálně tam plaval, like there is no tomorrow.
7: A tak to je zase dobrý, že očividně no, z toho ale neměl žádný trauma.
5: No, ten neměl.
7: A užil to, si normálně opalovačku.
5: Den, já jsem z toho měl trauma.
7: No. To je škoda, Zuzko.
5: Já jsem předpokládal a priori, že zemře.
7: Ale ty předpokládáš,
6: že zklamaná.
7: Všichni zemřou. To je zase taková, to je takové tvoje zase téma, že ty se často obáváš hodně u všech, že zemřou.
5: To je pravda. No. To je pravda. A já jsem říkala dceři, aby se tam nedívala, že ten muž možná zemře a ona říkala, že jí to zajímá, že má ráda, když lidé porušují pravidla a pak jsou za to trestáni tím tobogánem.
7: Je tak, takže on, a to pravidlo je, že ty máš jezdit na tom tobogánu v sedě.
5: V sedě samozřejmě.
7: To tam je na piktogramu napsaný.
5: To je tam napsaný, nemáš jezdit ve dvou a tak dál. Uh-huh. A když porušíš pravidla, a to známe Ivanko z Bible a ze všeho, tak ti hrozí trest.
7: To mi přijde Zuzko taky hodně ultimátní, jakože
5: no, ale
7: někdo
5: tak
7: má
5: je větší pravděpodobnost.
7: Toho, že někoho se potrestá.
5: No ale teď ti říkám, že hlavně, kdyby se rozhodla, nebo ty,
7: jet na toboganu,
5: Martine, jet na toboganu,
7: tak v sedě.
5: Tak nezalehnout, protože na konci to nečekáš, to je švung a můžeš se bouchnout.
6: Dobře. Nesouhlasím.
5: Co?
6: Nesouhlasím, na tobogánu jedině záda, na zádech
7: ty
6: a ještě
7: jezdíš
6: si zaříznout plavky.
7: A to je tvůj,
6: aby to jako úplně
5: svištělo. No ale co když se bouchneš na tom konci? Musíš zvednout hlavu
6: musíš
5: pak
6: prostě
5: rychle.
6: Musíš umět jezdit na těch tobogánech.
5: No a on to neuměl.
6: On to neuměl prostě.
7: A ty teda si nějaký mistr ježdění na toboganech? Jakože
5: Burgrovice rodina, to
6: Burgrovice
5: jsou
6: rodina,
5: specialisti.
6: Všichni, prostě my jsme zrození k rychlosti a takže prostě
7: ne, ale ne. Tak kolikrát třeba v životě si teda jel na toboganu?
6: Nevím, čárky jsem si nedělal úplně, ani statistiku.
7: 50krát, víckrát asi než ten pán.
6: No to asi určitě,
7: tak jsi celkem expert, když znáš tady ty tobogání heky, jakože si plavky máš zaříznout do zadku a že jedeš.
6: A vy to neznáte.
7: Že ne.
5: To já prostě se bojím, že tam jako je injekční stříkačka, nebo byl ještě takový hoax, že
7: jo,
5: tam je
7: Urban Legend.
5: Urban Legend, že žiletka. Tam je žiletka, takže já nechci mít.
6: Jo, no tak to ne, už tam teda si taky ne, ty plavky nebudou zařezávat.
7: Ty Urban Legends, injekční stříkačka, to si pleteš, to byla městská legenda, ano, v tramvaji, že v sedátku.
5: Ale žiletka na toboganu.
7: A žiletka na toboganu, to je podle mě tak 50 let stará městská legenda.
5: A
6: kde je ta injekce v té tramvaji? Abych
5: ona má být v takových, to jsou takové ty staré sedačky, které už podle mě téměř nejsou ty čalouněné, že si sedneš na čalouněnou sedačku a píchne tě infikovaná
7: injekční stříkačka.
5: Ideálně nějakou nemocí, špatnou perfektní stříkačka do sedlinky.
7: Žiletky v toboganech, to jsem slyšela snad ze všech měst, kde jsou tobogany, že tam jsou žiletky v toboganu. No. Takže
6: tak
7: v Praze to bylo klasika.
6: Za prvý, jak je tam dáhy?
7: No to nevím, ale to je
6: a
7: samozřejmě
6: jak se udrží, když tam jde ta voda?
7: Urban Legend, tak ten jako Urban Legend o černé sanitce,
5: no, ale ta představa,
7: která
5: že
7: jezdí po Praze a sebere tě
5: po toboganu a řízne ti žiletka do zadku, to by mě teda
6: to naštve.
5: Rozhodilo. No.
7: Tak, takže radši kvůli tomu, Zuzko, teda ty víš, že to je Urban Legend, ale radši kvůli tomu na tobogany.
5: No ale hlavně teda pní se tam exponuje a tam prostě valíš se tam, jak nevím, co po splavu, no, jo, takže, je to prostě trapný.
7: Takže pro tebe je trapný jezdit na toboganu. Já cítím tady zase nějaké téma na terapii, podle mě, jakože je trapný jezdit na toboganu.
5: No tomu ale pánovi to nepřišlo trapný a dopadl, jak dopadl.
6: Počkej,
5: no?
6: Ale je trapný čekat na ten tobogán, když ty už tam jsi jako nastartovaný a teďka jako, no, tak můžu, a teď tam ta zelená. No.
7: Jakože postupuješ tam v té frontě, nebo co myslíš?
6: No to taky,
7: nebo to
6: když
7: už
6: tam čekáš na těch
7: úplně
6: schodech a potom, když už tam čekáš u té tyče a ten plavčík, pokud tam teda nějaký je, tak jako řekne, můžeš.
5: Jako
6: to je trapný. To je
7: a to
6: takový
7: ti přijde trapný.
6: No jako asi by nemělo, ale mně to přijde trapný.
7: To je zajímavý teda.
5: No a hlavně všechny lidské vynálezy, že nevím co, Giordano Bruno, bla bla.
7: A pak tobogan, jo?
5: A pak tobogan.
7: No a tak zase pro radost prostě, Zuzko.
5: Jo,
7: jo. Jako klouzačka, nebo já nevím, co by se dalo přirovnat k toboganu. Kolotoč,
5: to?
7: Jako.
5: Tak to jsem vám jenom chtěla říct. Ale
7: lidi
5: já
7: to mají rádi.
6: Jo,
7: dobře,
6: no.
7: Ale takže Martine, teda ty jsi toboganový expert a jezdíš teda zásadně s plavkama, zařízlýma, leže.
5: A to má způsobit, co, že jsi u toho jako
6: rychlejší,
5: hot?
6: Že máš
7: rychlejší.
6: Jako hot, no, to jako nevím
7: ty,
6: úplně.
7: Že ty plavky tě tam jako nedřou, jo?
6: Nedřou, je tam menší tření, ano.
7: Že potom zadku to jako jede.
6: Tak klouže.
7: To líp klouže.
6: Kdo maže, ten jede. Aha.
7: Takže a ten zadek si předtím namažeš něčím ještě olejem, oliváčem.
5: Vazelínou.
6: Přesně, olejem opalovacím.
5: Jasně. To je jak bábovka, že namažeš ten povrch té bábovky, aby se ti nepřilepila.
6: Přesně.
5: Ať to sviští. No,
7: takže
5: dobrý.
7: To je krásné téma na léto. Prostě.
6: Zařízněte si plavky a jděte.
5: Protože malá chyba, Ivanko, v systému, v té metodice ti může způsobit otřes mozku, ne-li bezvědomí.
7: A to znova narážíš na toho pána, co jel teda pána. Na tabugonu po zádech.
5: Jo.
7: Dobře, já myslím, že už to stačilo, že už jsme toho pána vyčerpali. Pokud nás poslouchá, tak doufám, že se má dobře a spíš doufám, že nás neposlouchá.
5: Podle mě on na rozdíl ode mě na to zapomněl i hned, že se mu to stalo. On vypadal, že k tomu životu přistupuje tak lehko vážně.
7: A to mi přijde dobrý,
6: ne, to byla jenom taktika, jakože dělal jakože nic, jako když zakopneš prostě.
7: No podle mě, ale jsou takový lidi, kteří jakoby žijí přítomností a jsou s tím spokojení. No. Jako I wish. Dobře, takže pokračujeme v mailíku od Peti Patočky.
5: Pracuje jako senior marketing. Pracuješ jako senior marketer?
6: Senior marketing specialist v
7: oddělní firmě. Že tam něco chybí, no, že to marketing slovo, ty nejsi jako ten marketing, že? Ty jsi spíš třeba marketingový
6: expert.
7: Moje
6: přímo pozice je senior marketing specialist.
7: No a on tam nenapsal to specialist. Takže dobře, ale jsi teda seniorní marketingový specialista.
6: Ano.
5: Markeťák.
6: Markeťák.
5: A v čem ta práce spočívá?
6: Asi největší procento mý náplně práce jsou influenceři. Prodejny, eventíky a...
7: Eventíky je krásný slovo.
6: Eventíky jsou super.
5: Takže vymýšlíš i ten obsah třeba eventíků. Když se třeba dáte na trh, já si to tak představuji, nějaké třeba nové fialové sako, tak k tomu je event, jo?
6: Ano, přesně tak. Mm-hmm. Takhle to řekla velice zjednodušeně.
7: A pozveš tam takhle nějaké ty influencery, jo? Tam musíš se o ně postarat, aby oni byli spokojení.
6: Jo.
7: A vyfotili se ti se sáčkem a označili to hashtag sáčko, skvělý.
6: Hashtagy už moc nejedou.
7: Nejedou. Tak
5: teďka... A co jede teď?
7: A slevičky, jakože kódík.
6: Kodíky, kódíky jedou, pozor. Kodíky ale jedou. Ne, každému jedou kódíky. To si právě musíš i vybrat správného influencera, kterému jedou kódíky. Buď to influencer na sales, anebo influencer na PR.
7: Jo, že ten na sales je, že má hodně jako mezi těma uživatelema lidi, kteří rádi nakupují, jo. Tak. Takže on tam dá, kupte si sáčko, kódík Franta 30%, Franta 30%.
5: Ale ty kódíky
7: tak jsou... Tak je to Franta 5 spíš procent.
6: No, tak 10.
5: Ale ty kódíky 10. jsou hrozně malý, aby chtěla Franta 95. Jako za 10%.
7: Taky, no. Jako slevička 10%, to podle mě moc neušetříš, no.
5: Právě.
6: No, taky jsme právě proto už ty kódíky jako už moc nedáváme, no. Jsme měli právě ty desítky a opět to...
7: Ne.
6: Franta neprodával.
7: Kodíky Franta teda ne. Takže spíš jde o to, že Franta je, teď slouží spíš jako takový PR nástroj, že jako dá vědět o tom, že je pěkné fialové sáčko a ideálně ještě tím svým obsahem ti jako vnukne představu, že když si to sáčko koupíš, takže budeš spokojený.
6: Jo, přesně, jsi to řekla úplně krásně.
7: Tak to jo.
6: Úplně ideální takhle jako scénář. Bohužel.
5: A jak ale reálně vypadá ta tvoje práce, když nejsi zrovna na eventíku? Přijdeš do té práce, v jakou hodinu cirka prakticky?
6: Kolem 8.
7: Takhle brzo přijdeš, jo.
6: No, kolem 8.
7: Ranní ptáče.
5: A to je v nějakém korporátu.
6: Je to korporát, Korpiči. Ale my jakožto marketing tým samozřejmě, který nedělá nic jiného, než jenom se baví s influencerama a on vlastně nepracuje, tak my sedíme vlastně jakoby mimo centrálu v showroomu, v centru.
5: A showroom to je tam, kde jsou ty svetry na ramínka.
6: Jo, přesně
7: a ty
6: tak.
7: Sáčka.
6: A kam chodí přesně ty influenceři na ty prosečka a takhle a stylisti a média a podobně.
7: Baví tě to?
5: No, otázka.
6: Jo! Ne, baví.
5: Dělal bys to i zadarmo?
7: To je složitá otázka.
6: To je složitá. Nebo
5: jsi nedělal zadarmo
6: ne,
5: nic?
6: Ne, jako, no zadarmo, kdo by dělal to
5: nic,
6: zadarmo?
5: Nikdo.
6: Nikdo nic, ale jako jo, mě to fakt baví.
7: A tak
6: já
7: bych třeba Buchty zadarmo natáčela. Jako jo.
5: Good for you. No.
6: Gratuluju. No, jako jo, mě to fakt jako baví, jsem ryba v rybníce.
5: Jo.
6: Nedokážu si vlastně představit, že bych dělal jako v tuhle chvíli něco jiného.
7: Jsi ryba v rybníce. A jaká bys byl ryba? Sumec?
6: Sumec.
7: Ty bys chtěl být fakt štika. Sumec? No to je dost rozdíl, protože sumec je takový jakoby robustní a štika je dravá. Taková dravá.
6: Tak
7: no?
6: Já bych byl robustní štika.
5: Dobře, jako nabušená štika.
6: Jo, přesně.
5: Takovej Ilja Rozanov.
7: Robustní štika. Tak.
5: K tomu se dostaneme dál.
7: K tomu se dostaneme určitě. Takže tvůj kámoš Peťa tady samozřejmě dál píše. Kromě světa módy, to se mi líbí, jak použil to slovo svět módy, to je krásný. Kromě světa módy by vám, jako ty, mohl vyprávět o světě influencerstva. Spolupráce s nimi je jeho denním chlebem.
5: A to je krásný, to je napsala podle mě umělá inteligence.
6: Já se to taky myslím upřímně.
7: To je poetické.
5: Má tam špatně, zpráva, jako. Má tam špatně čárku.
6: No tak, tak nevadí.
5: No a tak co svět módy a tvůj denní chleba? No,
6: ten jsme se vojem pohli.
7: Takže je to denní chlebík tvůj a máš to rád, je to pohoda.
6: Jo, já mám rád módu.
5: A doporučil bys nějaké současné trendy, které by mohly vydržet další dobu, ať už pro ženstvo, mužstvo, pro kohokoliv?
6: Hele, asi jako ultimátní trend. Ani to není trend.
5: Je
6: jako
5: oblečení.
6: Oblíkejte se proboha. Ne, jakože za mě to, co já prostě mám nejradši, tak je prostě bílý triko s modrýma džínama, anebo černý triko s černýma džínama, což mám teďka na sobě.
5: To já mám taky ráda.
6: To je prostě za mě jako to, co nikdy nevyjde z mody a nikdy tě neurazíš.
5: Co já opravdu nenávidím, z čeho mám fobie, hned vedle tady těchto úrazů na koupalištích, tak je, když má někdo, jak to říct, světlejší gatě než tričko.
7: To Zuzka už tady zmiňovala asi před 5 lety.
5: Černé tričko. Ne, pozor, když má černé tričko a na to modré sako, já mám ráda prostě, když je černá na vrchu, tak v monochromu, jak to máš ty. To ano. Je správný.
7: Tak ještě jedno, to Zuzko zrekapituluje, protože to je hrozně zajímavé.
5: Černé tričko. Já doporučuji jenom k černému spodku.
7: Jasně.
5: Ne k žlutým gatím, k ničemu takovému.
7: Ne, černá na černou teda.
5: A k modrým gatím musí být něco světlejšího u obličeje.
7: Než ty gatě,
5: jasně. Protože mě to jinak irituje.
7: Dobře, irituje.
6: Počkej, ale záleží na odstínu tý modrý.
7: Jo, no, Zuzce ne.
6: Ne,
7: Zuzka
6: ne, to. Tak
5: ono, co nejvíc nesnáším, tmavě modrou s černou dohromady.
7: Takže to nenávidíš, ale máš černé šaty a tmavě modrou.
5: Já jsem měla žlutou, ale jsem si tam na to omylem nalepila nálepku ve škole.
7: Jo. Jasně, to jsou všechno výmluvy, Zuzko. Takže.
5: Ale černá nepoškodí nikoho.
7: Dobrý, já jsem stejně nepochopila, co ti teda vadí, ale je to podle mě jedno.
5: Mě vadí, když je top.
7: Jo, tmavší než spodek. Tak. Dobře. Ale pojďme tedy dál k mailíku od Peti Patočky. Tady se dostáváme k něčemu takzvaně
5: spicy,
7: lehtivému, zajímavému. Taky je fotograf, čárka, pánských aktů, závorka. To je skvělé téma samo o sobě. Závorka uzavřená, smajlík, co se směje a přitom mu tryskají z očí slzy a zároveň má nakloněnou hlavičku na stranu.
5: A vy teď nevidíte Martina, ale on si vlastně pravačkou tře levačku. Tak co to asi tak znamená?
6: Nervozitu.
5: Nervozitu, že?
7: Nervozitu.
5: Ale lidský psycholog.
7: Nemusíš z toho být nervózní. Takže ty jsi fotograf primárně pánských aktů nebo jenom pánských aktů? Nebo...
6: Fotil jsem dvě nahý ženský, takže asi...
5: Ale nezníš nadšeně teda.
7: Takže dvě ženský,
6: odvařený, jsem z toho nebyl.
7: Ale primárně teda muže.
5: Ale tvoje preference teda je spíš mužské akty.
6: Ano.
7: Dobře. A jiné věci než ty akty, jakože třeba choroše, pařezy...
5: Vajíčka.
6: Houby.
7: To ne?
6: Ne.
7: Tebe zajímá vlastně to tělo.
6: Občas, ale tak to je takový ty na ty instáče a tohle to je jakože třeba architekturu nebo tak. Mám rád baráky, ale to jako...
5: Ale nepřečí to teda...
7: Ale jako ten koníček, jako to, čemu se věnuješ teda, tak to jsou ty aktíky.
6: Ano.
7: Krásný zdrobně linka. No ale co se ti na tom těle jako tak líbí, nebo co tě na tom tak fascinuje? To tělo jsem, jako takový, jakože...
6: Tak jako jsem na kluky, tak asi to, ale hlavně mě na tom fascinuje to, že ta pánská nahota je furt takový jako tabu. Že když jako vidíš nahou ženskou, tak si řekneš, že jako na ty nahý ženský je každý úplně zvyklý, ale když vidíš toho nahýho chlapa, tak
5: každý druhý instalatér má ve znaku nějakou nahou ženu.
7: No protože je pravda, že tam je všude vždycky jako to, že si máš koupit, já nevím, motorovou pilu nebo půjčovna nářadí, nebo jsem viděla i nějaká ta, jak se to jmenuje, pneuservis a něco. Jo. A pak je tam u toho jako často. A teď už teda míň, spíš třeba na menších městech, nechci nějak paušalizovat, občas vidíš ještě takovou tu plachtu s nějakou poloobnaženou ženou, která nabízí sekačky na trávu.
6: Ale funguje to asi. Ale prostě, když vidíš toho na jeho chlapa, tak prostě každého to jako překvapí, že ten jako chlap se prostě jako slíkne a vidíš tam ten nahý zadek, nebo prostě úplně, já teda fotím tak, aby tam nebylo nic vidět zepředu, to úplně jako...
5: Jako, že tam dáš nějaký list?
6: Ano.
5: Jako ne, Michelangelo?
6: Jako, že se tam třeba zakryl stehnem, nebo prostě to tam uřízlí,
7: jo,
6: nebo jako do stínu.
7: Jo, to není úplně jako explicitní.
6: Nejsou to explicitní. Žádný
5: fotky. Full frontálek prostě.
6: Žádný.
7: Umělecký ne. Takový.
5: Taková romantika, dejme tomu, jo? Že si tam dá svíčku před
6: Véču.
7: Svíčku, burger si tam dá před to.
5: A tak to je spoustu možností, které máš. A jak získáváš ty adepty na to focení? To jako napíšeš nějaký open call?
6: Jo. Dřív jsem z toho měl fakt jako nervy někomu takhle napsat a teďka už to beru tak jako normálně a buď to někdo neodepíše vůbec, nebo napíše, že jo, nebo napíše, že ne.
5: Píšeš jako konkrétním jako, lidem.
7: Ty oslovíš, ty jsi sám proaktivní, že oslovuješ lidi, jako nechtěl bys se mnou fotit.
6: To já nebo někdo napíše mě, ale spíš píšu já.
7: Ale tak to je podle mě i dobrý takový psychologický trénink, že se jako takzvaně otrkáš. No. Jako píšou ti ty lidi třeba něco hnusného, jako že by ti někdo napsal, to jsi se zbláznil, ne?
6: No vlastně teďka jsem měl jako zážitek a vlastně ani nevím, jestli to tady mám jako říkat.
5: Tak to neříkej. Tak ne. Nebudu... Jestli o tom přemýšlíš, jestli to říkám, tak spíš si to nech prosím.
6: Dobře, tak jo.
7: Spíš záleží, no, jako co to je, že jsi měl zážitek, že to nějak takzvaně nevyšlo, jo, nebo...
6: No, vlastně, no, tak teď už to řeknu.
5: ale je to na tobě.
6: Dobře, ne, tak já to zkrátím.
5: Tak
6: ale...
5: to nějak naznač.
6: Ne, subtilně. Ale vlastně jako chlapec si, napsal jsem mu jako slušně, jestli teda nechci něco nafotit, jenom takhle. A on mi na to napsal, jestli jako akty, a já říkám, že ano, a on mi na to odepsal, že jako a chceš u toho i
7: něco
6: nebo
7: dalšího.
6: Nebo jako jenom fotky, a já to jako nebude úplně nutný, mě jde jako o ty fotky jenom.
5: Jo, že to bude opravdu o umění, že ano. To není nějaká zástěrka.
6: A ještě pardon, to byl heterosexuální muž, jo? Mm-hmm. Aby jako a tak on teda jako napsal, že díky za nabídku, ale že jako úplně ne, a teď jsem jako vlastně měl jako pocit, že jako bych se měl jako nějak hájit, že vlastně jsem mu jako nenabízel nic, tak jsem mu napsal, jako, že škoda, že má jako, že by se na to hodil a že to není určitě jako záminka, jak se mu dostat jako k tomu, k tý okurce. Mm-hmm. A, ale že teda jako nabídka platí a tím to haslo.
5: Jo,
6: a
5: druhý byl den, profi prostě.
6: Ano, a pěkně. Tak jsem si to jako uzavřel, řekl, no, tak to nevíde. A druhý den mi vlastně poslal jiný týpek, s kterým jsem fotil, Reelsko, na jeho profilu, kde tam jako má hrozně jako macho prostě video. A má tam napsaný, že celý život prostě nějak jako sportuje, má na sebe prostě tetování, blablabla, aby se líbil holkám a meanwhile a dal tam screenshot těch našich zpráv.
7: Počkej, ale to přeci je i jako protizákonný někam dávat nějaký...
6: Nebylo tam moje jméno.
7: Screenshoty jako soukromých konverzací, ne?
6: Ale no jako... já jsem si řekl, že je určitý orgán a řekl jsem si, jako, že to nebudu, asi tam jako nemám energii, to tam nějak se hájí v komentářích, protože tam opravdu někdo tam potom jako označil ten můj profil a napsal tam vysvětlení.
7: Ach, tak to je, mi přijde docela
5: dnešní mladí.
7: Bolestivý.
6: Ale týpek měl málo followers, tak jsem to jako neřešil.
7: No,
6: ale prostě jenom takový malé mrzeníčko.
7: Takový mrzení to
6: teda
7: je.
6: Ale měl jsem ze sebe takový jako vlastně divný pocit, že jako říkám si to, nedotknul jsem se nějak a vlastně potom jsem se točit znovu a znovu. Říkám si, nic jsem blbýho neudělal, takže jsem vlastně pak jako po něm nechtěl.
7: By se mohlo zdát, že to je taková práce jako na pohodičku, tady to, nebo pro tebe je to teda spíš koníček, to focení, ale že jako někdy to taky sebou nese taková úskalí, jako když jedeš na toboganku prostě a bouchneš se do hlavičky.
6: Přesně, je tam hrozně předsudků proti těm, jako tomu focení těch aktů, což naprosto jako chápu, ale... Musí se asi nastavit hranice.
7: Ty jsi takový bojovník prostě za...
6: Ano, takový aktový ombudsman.
5: Mm-hmm. Aktový ombudsman. A ty máš dopředu, když to teda vyjde, když ta osoba přijme tu nabídku focení, tak ty máš nějaký plán, jestli budete mít třeba fotky v levandulovém poli, nebo jaký to bude styl, nebo s cheeseburgerem.
7: V Rondonu.
5: Francie.
6: No, jako nějak se, jako pobavíme se určitě o konceptu, aby ten dotyčný vlastně jako věděl, do čeho přesně jde a jestli je s tím vůbec jako v pohodě. Občas přijdou oni i s něčím jako svým a prostě nějak se domluvíme cca na
7: čem. A co s tím pak jako děláš s těma fotkama? No počkej, ty se zase směješ, Zuzano. Jako já myslela,
5: tiskneš to?
7: Jako jestli to třeba tiskneš a děláš toho nějaké výstavy, že to chceš nějak jako třeba ven prezentovat, nebo jestli zatím to jenom tak do šuplíčku, to jako třeba spíš do počítače.
6: Do téhle doby to bylo jenom na Instač, protože já jsem to bral fakt jenom jako koníček a takový jako relax, že jsem u toho fakt jenom vypnul a vlastně donedávna prostě jsem to nějak jako nebral ani vážně. Až do té doby, kdy mi jako fakt už začali lidi říkat, proč neuděláš výstavu? Takže jsem si řekl, že udělám. Takže teď to už musím udělat.
5: To už je závazné.
6: Když to je závazný, když to tady
5: takhle jako... se rodí umělec, Ivanko, jsme
6: ano,
5: u toho.
6: Jste my u toho. Jsme já vám když tak potom pošlu nějaký
7: aktík. My bychom
6: aktík.
7: Si měli teď nakoupit od tebe nějaký aktík, že třeba za 50 korun a potom třeba za 60 let to prodáme a bude to prostě třeba za 100 milionů.
5: A dlouho nebyl nějaký Robert Vano, že?
7: A pak prostě, Zuzko, půjdeme do nějakého pořadu, jak je takový to vzpomínají. Víš, jak tam sedí vždycky někdo starší na židli a dělá takový to. No my jsme ho znali, ještě to byl takový kluk mladý, přišel, jo.
5: Černý tričko měl.
7: Takový skromnej, no, z Boleslavy byl si, myslím.
5: Jo, z Bolky, no, jo.
7: Takže to budeme my na streamovací platformě, na tebe vzpomínat.
6: A nebo poklad spůry.
5: Já myslím, že tady u kolegy v tobogánu na tebe budeme vzpomínat v budoucnu, jak jsi ještě nebyl slavný.
7: Až to budeš někdy dobývat svět. Dobře, takže aktíky pak tady máme dál, teda pokračujeme.
5: No, tak to bychom mohli pokračovat v aktících.
7: V mailíku, tak
5: to ještě No, jestli to pak těm lidem vytiskneš, nebo jim to pošleš jenom takhle telefonem?
6: Mají to v digitální podobě.
5: Hmm. Jo, a ještě mě zajímá dobarování, protože vždycky, když někdo něco fotí, tak občas se setkám s tím, že jsou lidé z různých škol, kteří mají takovou specialitu, že rádi jako dobarvují, že ti trošku zazelení ty oči, trošku ti udělají tváře, zvlášť u dětských fotografií to bývá někdy docela wild, že to dítě pak nepoznáš, to neděláš.
6: To nesnáším. Já to upřímně fakt jako...
5: Nějaký ten orgán, že bys dobarvil.
7: A fotíš to jako na barevně? Nebo
6: jak
7: černobíle?
6: Jako, mix jo, všechno, nejsi, všechno.
7: Jako nemáš
6: ale
7: preferenci.
6: Jako celkově retuš a nějaký takový to deformování postav, to už taky jsem se s ním setkal, že jako, a nemohl bys mi zúžit prostě pás a tohleto a nějak jako narovnat nos a ne,
5: to neděláš, prostě to pro přírodu, jo?
6: Mám to radši jako, že tak, jak to je jediný, co? Tak třeba, když má někdo beděra na nose, tak jako mu vyretušil samozřejmě. Ale
5: a tak
6: jinak...
5: je taky škoda možná, takový pěkný beděr, no. A mě by ještě zajímalo, mě říkala nějaká moje známá, že byla teď na nějakém focení, že potřebovala nějaký svůj profesionální web a že jí ta paní tam pustila... Myslím, že Beyoncé, ať je to jako energicky, jestli používáš nějakou specifickou hudbu nebo nějaké pokyny, tvař se jako démon,
6: jo,
5: nebo tak.
6: To jo. Já si vždycky říkám, jestli má nějaký... Co třeba říkám?
7: Jak je třeba rozpohodit, protože
6: dneska jsem zrovna
7: třeba ty
6: fotil...
7: lidi podle mě jsou někdy nervózní, ne? Takový stažený, tak co ty uděláš, aby se oni rozvolnili?
6: To víš, co nejvíc pomáhá fakt, když se slíknou.
7: Jako, že
6: jakmile prostě letějí slipy, tak
5: začíná pohoda.
6: Tak je to v pohodě, protože podle mě tam jako v nich to je, že jako tady budu prostě stát nahy a když tam potom jako už stojí, tak už jim tak, to je asi jedno. No. A vím, že potom třeba, když něco přenastavuju, tak jim říkám, jako, tak klidně si jako přes sebe něco hoď a někdo je takový, že si teda vezme a někdo je takový jako...
5: To už je jedno.
6: Jo, už je jedno to už
7: jakmile už jednou to schodíš, přesně, tak už to rozvolníš.
5: A nějaké pokyny?
6: Nějaké pokyny, tak samozřejmě jim říkám, jak se mají postavit, jak se mají tvářit a zrovna dneska jsem...
7: A jak třeba se mají tvářit? Jakože jim říkáš třeba buď smutný, nebo divoký, nebo jaký máš ty pokyny?
6: Jo, dneska přesně to
5: divoký? Takový klišé?
6: Ne, divoký ne, ale dneska jsem se posmál tomu, že jsem mu říkal, a teď buď hot.
7: Aha, teď buď hot. To je takový pokyn, že bych třeba nevěděla tak přesně, ne, no. Co udělat.
6: No. Ale zatvářil se a já, dobrý.
7: Zatvářil se a bylo to.
5: Takže jste si rozuměli.
6: Takže jsme si rozuměli, ano.
7: Takže teď buď hot je třeba ten pokyn.
6: Teď buď hot. A ale spíš mu říkám, buď jako přinaštvaný. Já nemám moc rád, že třeba když tam mi někdo postaví a teď tam jako stojí nahy a teď jako udělá americký úsměv.
5: Že to nějak nekoresponduje ta nahota s tím úsměvem, ne? To je trošku naštvaný, když jsi na
7: to. Jo, co
6: to je zase? Tady jsi naštvaný.
7: Tady za projekce.
5: Ne, já nemám ráda ty lidi, když se furt usmívají na těch fotkách, to je úplně absurdní.
7: A tak
5: pěkně načučený člověk, to jako já jsem taky spíš...
7: Tak úsměv trochu.
5: Tak to já půjdu
6: taky
5: na tou výstavu. To já si No určitě.
6: To budeš hodně naštvala.
5: Taky nahulatý fotky před 50 se hodí.
7: Nahulatý je taky otřesný přídavný jméno.
5: S CDčkem.
7: Používáš slovo nahulatý? Doufám, že ne.
6: Nevím vůbec, co to znamená.
5: Hanbatý?
6: Nahulatý.
5: Hanbatý.
6: Hanbatý, jo.
7: To je taky hrozný slovo.
5: Na Adama.
6: Na Adama.
5: A ještě se chci zeptat, jestli tě takhle využívají i nějací třeba příbuzní, že třeba mamka řekne, ale tak potřebuji nějaký budoár fotky. Martine, nemohl bys.
6: To se nestalo.
5: Babička.
6: Náhodou babička je největší faninka. Babička je největší faninka. Ty vždycky, když dám jako, že řekne, ukažte se na fotil a teď projíždí ten Instač. A nejlepší její hláška bylo, že mě se líbí tyhle ty tam, kde je to erotično.
7: Aha, to říkala ti babička.
6: To mi říká babička.
7: Takže ona to tam taky dokáže vycítit jako tu teda.
6: Bí.
5: Takže to máte v rodině.
6: Babi, Hani.
7: Takže zdravíme babičku Hanu.
6: Ano, Hanču.
7: Hanču, jo, Hanča Hanču. Se jí říká. Takže zdravíme Hanču teda. Snad to poslouchá babička.
6: Ona si poslechne.
7: Jo,
6: tak
7: dobře, pustí to. No
5: tak
7: a něco ještě k těm aktíkům. Třeba pokud někdo by to zvažoval a styděl by se, tak co bys mu řekl?
6: Jako, ať se nestydí.
7: Ať se nestydí a zkusí to.
5: To je dobrá rada, když někdo něco dělá, ať to nedělá. Když jsi smutný, nebuď smutný.
7: Jo, jseš přesně. Nervózní, nebuď nervózní.
6: Nebuď nervózní, to je v pohodě. Prostě sundej slipy a běž.
5: Je to tak. Ale já jsem teď nedávno viděla nějakým omylem po dlouhých letech. Neironicky výměnu manželek a tam byl takový pán.
7: A jak omylem jsi to viděla, Zuzko? Omylem jak?
5: Protože jsem se předtím...
6: To se nestává.
7: Já se dívám většinou na dokumenty a na přímý přenos z opery a najednou tam skočila výměna manželek.
5: To
7: byla bouřka venku, tak asi se to nějak samo přeplo.
5: Chtěla jsem se dívat na odcházení. A pak dokument o Jeanu Paulu Sartrovi, ale prostě hupsla tam výměna manželek.
7: A mačka ovládat, že nejde.
5: Nešlo to. Zaseklo se to.
7: Tak jsem to musela nechat.
5: Z dokumentu o Attenborovi.
7: No, takže omylem.
5: A 30-leté válce. No, byla tam výměna manželek.
7: Omylem, no.
5: A tam byl nějaký pán, který byl, mě byl hrozně sympatický a říkal, že život je takovej, že když je ti prostě někde zima, tak se máš přestěhovat do země, kde ti teplo. A on opravdu to následoval, že jeden den byl ještě v Čechách, nyní už dlouho žije ve Španělsku a živí
6: to
5: se jako tater, to zvěděl perfektní díl.
6: Taky
5: a
6: omylem.
5: Taky omylem, no. Jak
6: jako
5: jinak než omylem?
6: Jsem viděl omylem.
5: Přesně tak. Spadl jsi tam.
6: Já jsem úplně spadl, nemohl jsem se vyhrabat.
5: Ve štronzu.
7: Rozbitý u tebe.
5: A on říkal právě, že jestli někam chceš bydlet někde jinde, tak bydli někde jinde. A jako, že to není složitější ten život. Mm. To se mi líbilo.
7: Jako je to samozřejmě za mě chválihodný super přístup, ale pro některé lidi, kteří rádi se všechno komplikují a hodně o tom přemýšlí, no, se to těžko uplatňuje v praxi.
5: On byl mentálně trošku jak ten pán a to se vracíme nějak
7: že
5: obloukem.
7: Žil přítomností, no.
5: Z ty klouzačky, že to bral prostě takhle jdeš,
7: no.
5: Přímočeře.
7: Mně to přijde dobrý, prostě klouzačka, jedeš, něco se ti stane na klouzačce a nebudeš Zuzko se v tom babrat další 50
5: no?
7: let, jako my
5: tak?
7: dvě až do smrti.
5: Je to
7: ale
5: tak?
7: Prostě spaci a no? jedeme dál.
5: Já to budu řešit toho pána ještě na psychoanalýze dalších 20 let.
7: Ještě na smrtelný posteli Zuzka bude. Jo, ten pán na tom tobogánu.
5: To se mu stalo.
7: To mi zkazil život byl tenkrát.
5: A čtu konec mailu od Petra Patočky. Hmm. A nově se naučil, a to mluví o tobě, že ano, Air Forma, a nově se naučil skvěle imitovat Rozanova z Heated Rivalry, spalující rivalita v českém překladu. Hmm. Jeho I am coming to the cottage bude po vašem díle chtít slyšet každý. Tak ukáž, jestli si teda takový Faltus novodobý.
6: Já to hlavně chci jako uvíct na pravou míru, jestli mě tady jako na začátku nazvali jako odborník na Heated Rivalry.
5: Tak to nejsi,
6: já
5: jo?
6: Já zase takový nejsem. A podle mě vám to Petr psal božrali, když jsme byli na horách. A
7: ne, hele, psal to
6: v kolik?
7: Někdy v březnu v úterý 6.47 p.m.
5: Večer.
7: Tak 6.47, to není ještě tak pozdě.
6: Na to byl božralej?
7: To já nevím, jako
5: neznáme Petra.
7: Neznáme
5: to
7: Petru.
5: Jsou čiré spekulace.
6: Tak, ano.
7: Ale on psal prostě, že se teda skvěle naučil imitovat Rozanova. Tak zkus teda říct, I am coming to the cottage.
6: Ježišmarja, okej.
5: Okay. A to teda, kdo to neviděl z toho seriálu o těch queer hokejistech.
6: Ano.
7: Tak.
6: Ježiš, ty to ale určitě zkazím. Ale
7: to nevadí.
6: Já nemám v sobě to praseko, ale
7: tak zkus.
5: Nenabádáme k žádnému alkoholu, to zvládneš na čisto.
6: To ano, to zvládnu.
5: Jako
6: ano.
5: Tví aktoví tady mužíci.
6: Čekej.
5: Mužíci.
6: I'm coming to the cottage.
7: No ale vidíš,
5: ještě jedno,
7: to
5: bylo pěkný, ale to bylo trošku to jako
7: a ruský přízvuk tam byl.
5: Z Marfuši, ne? Nebo
7: no, tak taky měla
6: tak
7: ruský.
6: Ruska,
5: no, čekaj, tak ještě jednou.
6: Počkej, si musím zase naladit na tu ruskou vlnu.
7: Mm-hmm.
5: Představ si borš a pojedem.
6: Počkej.
7: Hokejku.
6: I'm coming to the coast.
5: Jo, jsi, no, jo, tak to sedlo.
7: To
5: bylo perfektní.
7: Jako
5: mně se tam hlavně líbila ta chata. Mm. To je taková chata,
7: kterou v Čechách
5: nikdo moc nemá.
6: Taková roubenka.
7: V Čechách spíš takové jako sídlo milionářské, ano. Ale tam teda se tomu říkalo chata. No,
5: ano, asi
7: whatever.
5: 20 pokoji, nádherné.
7: S prosklenou celou stěnu.
5: Si pak představím chaty, které já znám, kde je bouda na latrinka.
7: A mně by se líbil takový remake, že by to bylo, že oni by jeli na tu chatu, jako tu českou. Mm-hmm. Víš, jak jsou takový ty zahrádkářský kolonie, kde máš ty chaty vedle sebe, že třeba máš metr od souseda si hned a máš tam takovou malou plechovou boudu se suchým záchůdkem. Tak tam, kdyby jeli
5: prostě
7: ty rivalry tady na takovouhle chatu, to bych chtěla vidět, víš co.
6: Tak. A tak nevíš, jaký mají chaty NHL a tak.
7: No,
5: nevím, no. Ale znám příhodu chaty. Teď poslední doby, neříkám, že se to stalo u nás v rodině, ale někdo se naboural do něčí chaty a tam, to jsem ti Ivanko, myslím, že posílala tu fotku, na té chatě, nejmenované, nekonkrétní, se našel, jinak se tam našla, jo, už vím, co se tam našlo.
7: Já vím, co se tam našlo.
5: Anální kolík, ale s takovým červeným diamantem. Mm. Já nechápu, kdo si vybere zrovna s červeným diamantem, že já nesnáším červeným.
7: Ale ty jsi zároveň i říkala, že s velkou pravděpodobností to nepatřilo nikomu z majitelstva té chaty,
5: ne.
7: Ale že to tam zřejmě zbylo element po někom, kdo tam něco opravoval.
5: Těžko říct.
7: Že to byl takový dárek.
6: Trubky.
7: Že to byl takový dárek.
5: No.
6: A jak víš, že to nebylo těch majitelů?
7: A nebo to tam někdo zapomněl.
6: To ti přece neřeknou.
5: No, ale tak ta mě zarazila ta barevnost. Ta červená.
7: To by nesedělo.
6: To červený typ.
7: To k majitelstvu nebyl červený typ.
5: No,
7: dobře, no,
5: překvapení.
7: Ale Peťa ještě teda píše, uvidíme se na liveku v Praze, tak to doufám teda, že se Peťo uvidíme, přihlas se tam, ukážeš tam naživo nějaké smajlíky, jinak
5: můžeš tam hajrovat nějaké svoje osoby k fotografování.
6: Já? Nebo mám povolat Petra? Ten už takový manažer teďka.
7: Tak, a pak tady ještě píše, PS, sorry za místy chybějící interpunkci, aha, samooprava není všespásná a mě to nebaví psát, smajlík.
6: To zní jako Petr.
5: To zní jako Petr.
6: Takže to nebyla
5: na zajímavého AI. Člověka.
6: To nebyla AI.
5: Jo. Ale že on ví, on je vědom si toho, že tam nejsou někde čárky a přesto to takhle drze napíše.
6: To je odvaha, co?
7: Ale zase já cením tu upřímnost, brzo, že tam právě se přizná, že samooprava není všespásná a navíc, že ho to nebaví. Mm. Takže ví, že jako nepředstírá, že by tam sám svůj někde luštil pravidla českého pravopisu, doplňoval čárky, mně to přijde fajn.
5: Takže bychom mohli pozvat Petra a ty bys o něm mohl takhle jako reverzně napsat mail, jaký on je.
6: Mega rád.
5: To můžeš udělat.
7: Tak, můžeš to udělat a třeba se také na něj dostane řada. Řádka. No, každopádně, Martine, burgře, děkujeme za návštěvu. Je něco, co by si chtěl, aby závěrem určitě zaznělo z tvých úst tady v Buchtách? Jaký vzkazík, rada, tip, moudrost?
6: Mějte se rádi a nebuďte, vy víte co.
7: Tak, mějte se rádi a nebuďte zlí.
6: Zlí, tak. Podlí.
7: Podlí, to je pravda. Zákeřní. Mm. A jinak ještě, Zuzko, musíme pozvat všechny, kdo budete teda v Ostravě. Seme. No, v Ostravě.
5: Ano, v Ostravě.
7: Na Kolorsech.
5: Budou takzvané Kolorsy. Já jsem tam byla jednou v životě na Kolorsech.
7: A my tam budeme 17. července, což je pátek, od 18:30 mít Buchty live s Honzou Vojtkem.
5: Ano, který obvykle mluví o vztazích, ale my bychom se ho mohli zeptat na něco jiného.
7: Mohli,
5: takzvaně
7: no,
5: hopnout ho na špek.
7: To by ho možná zaskočilo, to jsem zvědavá. No, každopádně my tam budeme, takže kdo budete na Kolorsech v pátek 17. července, tak přijďte. A pokud si teda píšete někdo už do notýsků nebo do kalendáříků v mobilkách hodně napřed věci, tak tady máme ještě dvoje Buchty live v srpnu. A to bude, Zuzko.
5: August.
7: August, děkujeme.
5: Když nebudete zrovna August. Na kotič.
7: Na chatě s Rozanovem. Tak, můžete přijet i z chaty, klidně přijeďte.
5: A zkus to říct s ruským přízvukem.
7: V pátek, v pjatnicu. Já nemám moc ten přízvuk, ale rusky já umím docela.
6: Musíš tam dát jako hlubší hlas.
7: Počkej, hlubší hlas, to se nepojí přeci s ruštinou, to se pojí s Rozanovem.
5: Kulturní apropriace.
7: Tak, ale v pátek 21. srpna budeme mít Buchty live v Opavě a potom o den později v sobotku 22. srpna budeme v Jindřichově v Hradci.
5: Řekni Jindřichův Hradec.
7: Jindřichově v Hradci, no to je těžký teda.
6: No to je ale takový říši překladatelský.
7: Protože ruština nemá H, že jo?
6: Jindřichův Hradec.
7: To bys musel říct Gradec.
6: Gradec.
5: Gradec.
7: Protože H neexistuje.
6: Jindřichův Gradec.
7: A nebo Hradec. Že buď to tam se to H, jako se říká jako G, nebo jako H, protože tam myslím neexistuje.
6: Ale vyberte si.
7: No prostě.
6: Já doufám, že těch zastávek už nemáte moc.
7: Je vidět, že
5: budeš překladatel do Rozanova. Tady je Rozanovštiny.
7: Ruština hodně povrchní. Dobře, ale v sobotu teda 22.
5: Zastávek máš.
6: Dobře.
7: V Jindřichově Hradci. Tak, a to si myslím, že už by stačilo.
5: Ještě řekni nashledanou jako Rozanov.
6: Tak děkuju za pozvání a nashledanou.
7: Tak, já si myslím, že Zuzka je z toho veselá, tak Zuzko, snad si zapomněla na tu nehodu na toboganu tady.
5: Úplně vyzmizikovaný.
7: Kulturní apropriace ruštiny, prostě já Zuzka úplně už
5: ne ruštiny,
7: ready.
5: Rozanova.
7: Tak,
5: Rozanova.
7: Jasně.
5: Já jsem fanoušek seriálu, takže já si z toho legraci nedělám, já to mám ráda.
7: Jo,
5: just for the record.
7: Ano. Jasně.
5: Just for the record.
7: No, nazdar. A ještě dvě věci v rychlosti, na které jsme během natáčení zapomněli, takže já je sem teď zpětně dolepuju za ty Buchty. A sice venku už je celá naše série Buchty o Bibli, venku jsou všechny díly, najdete to i jako samostatný podcast, takže si případně prosím vás poslechněte sérii Buchty o Bibli a dejte vědět, jak se vám líbí. A venku je taky první díl mojí nové rozhovorové série Klub 40, což není moc vtipný, protože to je takový sdílení zkušeností lidí kolem 40 nebo po 40, kdy často přichází takzvaná krize středního věku. Takže poměrně dost osobní rozhovory a ne možná tolik lolce, ale budu ráda, když si Klub 40 ten podcast poslechnete a taky budu ráda, když mi napíšete zpětnou vazbu, včetně třeba konstruktivní kritiky, ale radši budu, když to pochválíte.
4: Buchty.
3: Ducha plná talkshow o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
4: Buchty. Poslouchejte váš Vlašák pro uši i jako podcast ve vašem mobilu. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

0: Pod o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pod. Na rádiu Wave. Poslouchej Pod každou sobotu od 10 večer na rádiu Wave, na webu wave.cz/pod, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
0: Radio Wave. Děláme vlny.
2: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
0: Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
4: Velké jazykové modely nedokážou rozlišit realitu od fikce. To, že jsou založené na takzvaných neuronových sítích, neznamená, že přemýšlí tak jako lidský mozek. Z ekonomického pohledu dost možná představují bublinu. Mladý člověk, který by dokázal přijít na to, jak vytvořit bezpečnou umělou inteligenci, by světu velmi pomohl. I to říká Gary Marcus, známý komentátor a vědec v oblasti kognitivních věd a umělé inteligence. Na následující konverzaci s Gary Marcusem naváže rozhovor Českého rozhlasu s Matým Boháčem, úspěšným mladým českým vědcem ze Stanfordovy univerzity. Podcast Bedny tak nabídne dva mírně odlišné pohledy na to, co umělá inteligence vlastně je a jak bychom o této technologii jako společnost měli přemýšlet.
1: Bedny. Otevíráme témata, která hýbou světem. Rozhovory Honzy Žižky s lidmi, kteří mají co říct.
5: Thing about LLMs is they don't know what truth is. They don't know what the real world is. They don't really simulate the human brain. That's marketing. There's lots of misinformation and a lot of it is written by large language models. One time it came in saying that I owned a pet chicken named Henrietta. I don't have a pet chicken and if I did, I wouldn't name it Henrietta. They don't say, as I just did, well, I'm not sure, I can't remember. Sam is a bit like his models. He says everything with authority and it's often not true. There's a disconnect here between the level of money invested and the reliability. The single most important technical problem right now is solving the AI safety or alignment problem. A young person who could figure out a solution to that would be doing the world a real service.
4: Gary Marcus je světově známým komentátorem globálního technologického i ekonomického vývoje v oblasti umělé inteligence. Je emeritním profesorem kognitivní psychologie a neurověd na New Yorkské univerzitě. V roce 2014 založil vlastní společnost zabývající se strojovým učením, kterou později koupil Uber. Gary Marcus je jedním z nejhlasitějších kritiků velkých jazykových modelů na pravděpodobnostním učení založené generativní AI a společností, které tvrdí, že brzy dosáhnou tzv. Obecné umělé inteligence, často označované zkratkou AGI. Jak se lidské poznávací schopnosti liší od umělé inteligence? Proč ChatGPT a podobné jazykové modely možná nikdy neporozumí světu tak, jak mu rozumíme my? A jsou investice do velkých jazykových modelů jednou z největších finančních bublin poslední doby? Jsem vděčný, že mohu tyto otázky položit Garymu Marcusovi, světově proslulému odborníkovi na umělou inteligenci. Gary, jsem rád, že vás mohu přivítat v pořadu Českého rozhlasu Bedny.
6: To speak with Gary Marcus, global expert on the topic. Gary, I'm happy to welcome you on Czech Radio's program Bedny.
5: Pleasure to be here.
7: Jsem rád, že tu mohu být.
6: Gary, let me first ask about large language models. They simulate
4: Gary, začněme velkými jazykovými modely, které simulují neuronové sítě v lidském mozku. Vy tvrdíte, že se jim zas tak nepodobají. V jakých ohledech se lidské poznávací schopnosti liší od umělé inteligence?
5: Well, first I question your premise. They don't really simulate the human brain. That's marketing. People call them.
7: Nejprve bych trochu zpochybnil premisu vaší otázky. Jazykové modely ve skutečnosti lidský mozek nesimulují. Je to marketing. Říká se jim v uvozovkách neuronové sítě. S tím, jak skutečné mozky fungují, toho ale nemají moc společného. Nemůžeme je rozdělit na prefrontální kortex, týlní mozkovou kůru a podobně. Nenajdete v nich jednotlivé synapse se stovkami pohybujících se proteinů. Jsou přinejmenším abstrakcí skutečných mozků. To je první věc, kterou bych řekl. Pokud jde o jejich poznávací schopnosti, v podstatě jen napodobují jazyk, na kterém byly natrénovány, ale to neznamená, že skutečně chápou koncepty, které se za ním skrývají. Toto je částečně důvod, proč se potýkají s něčím, co bychom mohli nazvat problém s pravdivostí. Běžně si například vymýšlejí neexistující právní citace. Někdo je požádá o sepsání právního shrnutí a oni si věci v něm vymyslí. Lidé si citace nevymýšlejí, většinou nehalucinujeme. Někdy lžeme, někdy věci zapomínáme. Tyto systémy ale mají tendenci prostě jen statisticky rekonstruovat informace, což se opravdu velmi liší od toho, jak fungujeme my jako lidé.
5: These systems have a tendency to just reconstruct information statistically. It's really very different from what people ever do.
6: You probably know of John Searle's Chinese Room.
4: Pravděpodobně znáte takzvaný argument čínského pokoje, formulovaný filozofem Johnem Searlem. Je to tak, že velké jazykové modely inteligenci pouze předstírají?
6: Just pretending to be intelligent?
5: They're not even pretending. They're just next word predictors. The fact that we attribute intelligence to them.
7: Oni to ani nepředstírají, pouze předpovídají další slovo ve větě. To, že jim připisujeme inteligenci, není něco, co by sami chtěli, toužili potom, potřebovali to, nebo by jim na tom jakkoliv záleželo. Pouze jen dělají svou statistickou analýzu a lidi to shodou okolností zajímá. Raný systém, zvaný ELIZA, pouze spojoval klíčová slova. V roce 1965 si s ním lidé povídali přes dálnopis a mysleli si, že mluví se skutečným psychoanalytikem. Byl to opravdu hloupý algoritmus, který se nesnažil nikoho o ničem přesvědčit. Jen k sobě přiřazoval klíčová slova. Lidé ale mají velmi silnou tendenci přisuzovat inteligenci a někdy i vědomí tam, kde není. Podobným příkladem je skořicový šnek, který lidem připomínal matku Terezu. Tomuto jevu říkáme pareidolie. Velké jazykové modely v podstatě pareidolie využívají ve svůj prospěch. Sami tedy takový záměr ani nemají, ale tato pareidolie způsobuje, že jim lidé přisuzují něco jako inteligenci, která tam ve skutečnosti chybí.
5: Pareidolie makes people attribute a kind of intelligence that isn't actually there.
6: We've actually recently met at your lecture at the University of Edinburgh, where you talked about artificial intelligence.
4: Vlastně jsme se nedávno potkali na vaší přednášce na Edinburské univerzitě, kde jste mluvil o něčem podobném, že umělé inteligenci chybí úmysly, či odborněji takzvaná intencionalita, kterou my lidé máme. Pojďme si tuto část poslechnout. Let's listen to this bit.
5: I don't think these systems really have intentions. My favorite example.
7: Nemyslím si, že tyto systémy skutečně mají úmysly. Jeden z mých oblíbených příkladů hloupých věcí, které velký jazykový systém řekl, když doporučoval školy v New Yorku, je: moje děti chodí sem. Ten model ve skutečnosti žádné děti, které by chodily do školy, nemá. LLM říká spoustu věcí, to ale neznamená, že se za nimi skrývá skutečný medvěd, jak se v angličtině říká. Když takový systém říká, že má záměr něco udělat, jen imituje text vytvořený lidmi. I když bychom mohli mluvit více do detailu o tom, co imitace v tomto případě znamená. Velmi zjednodušeně je to tak, že imitují text. Nemyslím si, že mají úmysly, což je dobrá zpráva. Špatná zpráva je, že máme problémy jako reward hacking či hackování odměny. Chcete po systému, aby vyřešil úkol X. X s čárkou je ale jednodušší. Pojem jednodušší bychom mohli rozebrat více. Model ale každopádně někdy vyřeší tento jednodušší problém namísto toho původního. S podobnými věcmi máme velké problémy. V knize z roku 2019 máme krátký komiks, v němž někdo robotovi řekne: chci, abys všechno v této místnosti zvedl a odnesl. Robot tam sedí s motorovou pilou a rozřezává gauč. Nerozumí tomu, že náš lidský záměr, když řekneme, aby robot všechno zvedl a odnesl, neznamená, že má odnést i nábytek. Tímto příkladem ilustrujeme, že je zde velká propast mezi tím, co my jako lidé zamýšlíme a co chápe stroj. Včera jsem se s jedním vědcem tady v Edinburgu bavil o takzvané formální verifikaci. Značná část dnešních problémů s umělou inteligencí souvisí s tím, že co lidé zamýšlí, ale možná přímo nevyřknou, se liší od toho, co si z toho vezme daný přístroj. I když sami úmysly nemají, snaží se vyřešit úkoly, které jsme jim zadali. Pokud to dělají za pomoci velkého jazykového modelu, je v tom chaos, protože jeho fungování se podobá imitování textu. A i v případech, kdy přístroj věc řeší jinak, se nám nemusí povést úkol, který jsme po stroji chtěli splnit, specifikovat tak, aby jej skutečně vyřešil. Je to náročný problém.
5: Even if it's not, like we may not specify what we want and so forth. So very difficult set of problems.
6: That example of AI thinking that its children are...
4: Příklad umělé inteligence, která si myslí, že její děti chodí do školy, mi připomněl jednu konkrétní pasáž z vaší knihy Taming Silicon Valley. Jak přišel jeden z populárních jazykových modelů na to, že máte údajně slepici jménem Henrietta? A jak tohle souvisí s termínem autoritativní
6: gets, který často používáte.
8: Authoritative bull or nonsense linked with that.
5: Well, it used to be that every time there was a new language model, someone would use it to write a biography of me.
7: Bývalo to tak, že vždy, když vyšel nějaký nový jazykový model, někdo ho použil na to, aby sepsal mou biografii. Na Twitteru to lidem přišlo vtipné. Jednou takový model přišel s tím, že vlastním mazlíčka a že je to slepice jménem Henrietta. Slepici nemám, natož mazlíčka, a kdybych takového mazlíčka měl, Henrietta bych ho nepojmenoval. Pokud si dobře vzpomínám, existuje kniha s názvem Henrietta jde do školy. Knihu se jménem Henrietta v názvu ilustroval Gary Oswald. Já se jmenuji Gary Marcus. Velký jazykový model funguje tak, že podobná slova smíchá dohromady. Gary, Henrietta, Marcus, všechno nakonec skončí na jedné hromadě. Důvod, proč jsem podobné věci ve známém pořadu 60 minut nazval autoritativní nesmysly, je, že vám tyto modely neřeknou, co jsem právě řekl já. Nejsem si jistý, přesně si to nepamatuji. Všechno, co říkají, formulují jako fakt. Trénují se na jazyce používaném v encyklopediích. Nepoužívají údaje jako hodnoty spolehlivosti. Ve skutečnosti důkazy neváží, ale všechno působí autoritativně. Připomínají rčení z armády. Často se mýlí, ale nikdy nepochybují.
5: There's a Gary, there's a Henrietta, there's a Marcus, and it just all kind of winds up in this pile. There's a great saying from the military, frequently wrong, never in doubt.
8: Yeah, I thought this story with a chicken called Henrietta was quite funny.
6: Ten příběh se slepicí Henrietou mě pobavil. V přednášce jste zmínil několik dalších příkladů toho, jak velké jazykové modely, jak říkáte, halucinují.
8: You say hallucinate.
9: In my 2023 TED Talk, I gave a particular example of hallucination. I'm going to walk you through it just briefly.
7: Ve svém TED Talku v roce 2023 jsem uvedl příklad toho, jak velký jazykový model halucinuje. Krátce vám ho představím. Jeden z LLM modelů hlásil, že Elon Musk zemřel v Tesle při autonehodě v roce 2018. Samozřejmě, že se to nestalo. Skutečné inteligenci by bylo zřejmé, že takto nezemřel. Začali byste vyhledávat důkazy o tom, jestli je pořád naživu, abyste toto tvrzení ověřili. Ten muž je v médiích neustále, tweetuje 24/7. Důkazů, že Elon Musk je naživu, je snad víc než u jakéhokoliv jiného člověka. Každá racionální bytost by byla schopná bayesiansky či jinak důkazy zvážit. Model toho ale schopen nebyl. Proč se to vůbec stalo? Protože tyto modely mají v databázi spoustu vět, které připomínají tvrzení, které model hlásil. Velké množství lidí v roce 2018 skutečně zemřelo v Teslách. Elon Musk Teslu vlastní. Nejen to auto, ale celou tu společnost. Použitý systém ale nedokázal porozumět významům vět, na nichž trénoval, a slova se mu popletla dohromady. Mohli bychom rozebírat detaily, ale mým tvrzením bylo, že i když velké jazykové modely simulují inteligenci, fakta spolehlivě neověřují. Fungují jinak. Statisticky aproximují jazyk a všechno se jim může pomíchat, tak jako v uvedeném případě. Tehdy byl rok 2023. Říkali mi, ano Gary, ale my modely zvětšíme a všechno se vyřeší. Podobné problémy tu ale máme dodnes. I z nedávné doby mám oblíbený příklad. Týká se mého známého Harryho Shearera. Ví, o co se zajímám, a poslal mi svou biografii, kterou někdo jiný zaslal jemu. Stálo v ní, že je Harry britským hercem a komikem. Hercem a komikem je, ale je to Američan jak poleno. Logika je zde stejná jako u příkladu s Elonem Muskem. Harry není tak známý jako Elon Musk, ale známý je. Mimo jiné nadaboval Simpsonovi. Spousta lidí jeho jméno či hlas zná. Najdete o něm příspěvek na Wikipedii, IMDb nebo Rotten Tomatoes. Vyhledat si ho je jednoduché. Model to popletl, protože skutečně existují britští herci, dabéři a komici a jazykový model někdy věci pomíchá dohromady. Představuje to skutečný problém. Pouhý jazykový model nedokáže ověřovat svá tvrzení. V jedné ze studií velkému jazykovému modelu řekli, pozor, tento článek je smyšlený, nevěřte mu. Článek dále zmiňoval, že zpěvák Ed Sheeran vyhrál na olympiádě zlatou medaili v běhu na 100 metrů. Model to ale později tvrdil dál. A tvrdil také třeba i to, že královna Alžběta napsala učebnici Pythonu na postgraduální úrovni.
9: Bedny
1: na rádiu Wave.
8: What is artificial general intelligence, or AGI, when releasing the GPT-5 model?
6: Co je to obecná umělá inteligence? Často se pro ní používá zkratka AGI. Když firma OpenAI vydávala model GPT-5, její ředitel Sam Altman řekl, že mluvit s modelem GPT-5 je jako mluvit se skutečným expertem s doktorátem z jakékoliv oblasti, které zrovna potřebujete porozumět. Je to ale pravda? Co by museli AI modely umět, abyste je i vy považoval za AGI? what would AI models have to be able to do for you to truly consider it AGI?
5: Well, there's a couple things there. The first thing to say is Sam is a bit like his models. He says everything with authority as if it were true in full sincerity, and it's often not true. So what he said about...
7: Napadá mě několik věcí. Za prvé bych řekl, že Sam Altman je trochu jako jeho modely. Všechno říká autoritativně, působí to upřímně a pravdivě a často to pravda není. To, co řekl o GPT-5 při vydání tohoto modelu, tedy v podstatě to, co jste právě parafrázoval, prostě nebyla pravda. Myslím, že dnes už mu moc lidí nevěří. Nějakou dobu se mu ale dařilo lidi svým autoritativním stylem mást. Pokud jde o to, co je AGI, spousta lidí se definici snaží obejít. V odborné literatuře ale byla velmi jasně formulována. Vlastně byla definice jasná až do roku 2023. V tomto roce jsem Elonu Muskovi nabídl sázku o $100,000. Můj názor byl, že AGI do roku 2029 nedosáhneme. Použil jsem definici, která byla v oboru standardní. Napsal jsem ji na Twitter, kde se mnou lidé rádi hádali. V té době tato definice lidem přišla v pořádku. Definice, kterou jsem tehdy uvedl, byla v podstatě AI, která dokáže cokoliv udělat s takovou flexibilitou a schopností zobecňovat, jakou mají lidé. Například se podívat na film a rozumět tomu, o co v něm jde. Vysvětlit motivace postavy, vědět, kdy se zasmát vtipu a tak dále. Ještě v roce 2023 lidé tvrdili, že je jen otázka času, kdy AI podobné schopnosti bude mít. Problém nebyl se samotnými kritérii. Potom do toho ale vstoupily peníze a lidé se začali snažit přijít s jinými definicemi AGI. Podle jedné z nich dosáhneme AGI ve chvíli, kdy umělá inteligence nahradí 80% pracovních míst, což je spíš ekonomická otázka než kognitivní. Ze své podstaty je ale dosažení obecné umělé inteligence otázkou kognitivní. Důležité je zde slovo obecná, jde o dosažení umělé obecné inteligence.
5: Intelligence that is AI that is general, that's the question.
6: Well, you mentioned the economic side of things.
8: Zmínil jste ekonomickou stránku věci. Je to, že velké jazykové modely někdy nejsou schopny dělat, co původně jejich autoři zamýšleli, nebo co by jejich marketing naznačoval, jedním z důvodů, proč si myslíte, že tyto modely představují ekonomickou bublinu?
6: The reasons why you think LLMs are an economic bubble?
5: Yeah, so they're a bubble, I guess, for two reasons. One is the hype was so effective that a lot of people bought into them and believed that they
7: Ano, řekl bych, že je to bublina ze dvou důvodů. Jedním je, že hype okolo těchto modelů byl tak účinný, že spousta lidí uvěřila tomu, že umí kouzla. Druhým důvodem je, že magické nejsou. Nejsou spolehlivé. Zjišťujeme, že je lidé používají ve svých firmách a obecně se jim tato investice nevrací. Zpočátku si myslí, že když do nich nahrají všechna data svého podniku, model jim nabídne magická řešení. Často jim ale poskytne jen autoritativní nesmysly. Něco z toho je pravda a něco ne a je těžké to rozlišit. Nakonec chyby opravují jiní lidé. To se stává při programování. Někdy jsou v generovaném kódu chyby. Lidem se to stává při psaní zpráv a reportáží. Někdo přišel se skvělým termínem workslop, tedy AI břečka, která vznikne při práci. Novinář na první pohled působí dobře, text vypadá hezky. Když se ale do něj ponoříte, úplně přesné to není. Máte tu tedy vedle sebe zároveň popsaný problém se spolehlivostí a divoký entuziasmus. Jediný scénář, ve kterém by vysoké investice v řádu bilionu dolarů dávaly smysl, je nahrazení veškeré práce takzvaných bílých límečků. Na to ale současné AI modely nejsou dostatečně spolehlivé. Dnes jsem zrovna zaznamenal, že se někdo zeptal modelů, včetně jednoho od firmy Anthropic, kolik dní v týdnu v sobě má písmeno D. V angličtině je to 7. Modely odpověděly 2, 3 nebo 4, někdy se trefily a odpověděly, že 7. Spolehlivě ale neodpovídali. Je to přitom docela základní hláskovací otázka. O pravopisných chybách těchto systémů se vlastně mluví už od prosince roku 2022. Nedá se říct, že na tom společnosti neměli čas zapracovat. Měli na to skoro 4 roky. Do modelů investovali biliony dolarů. A stále jejich modely dělají tyto hloupé chyby. Množství investovaných peněz neodpovídá spolehlivosti těchto modelů.
5: Still makes these stupid mistakes. There's a disconnect here between the level of money invested and the reliability of these systems.
6: Yeah, well, that's something that you argued for.
8: Ano, tento názor jste konec konců do detailu popsal ve své přednášce.
9: In the end, hyperscaling only works if revenue significantly outweighs costs. That is a very basic piece of economics.
7: V konečném důsledku hyperškálování funguje pouze, pokud příjmy výrazně převyšují náklady. To je velmi základní poznatek z ekonomie, který zde, myslím, nemusím obhajovat. Kumulativní příjem celého tohoto průmyslového odvětví pravděpodobně nedosahuje ani 100 miliard dolarů. Je tu obrovská propast mezi dnešními příjmy tohoto odvětví a výší příjmu, které by odpovídaly vynaloženým investicím. Matematicky to prostě nevychází. Také je tu problém postupného znehodnocení. Většina investic, o nichž zde mluvíme, představuje investice do čipů, datových center a elektřiny. Jak dlouho ale takové čipy vydrží? Víme, že když si koupíme počítač, po 5 letech jeho hodnota klesá. Elon Musk nedávno poskytl firmě Anthropic pár let staré čipy. Pokud za pár let nebudou čipy tak výkonné jako na začátku, co se stane s datovými centry? Asi něco podobného jako na obrázku, který jsem si nechal vygenerovat. Hromady starých datových center. Často si v této souvislosti vzpomenu na Coyota Wildu z animovaného filmu s králíkem Bugs Bunnym. Ve známé scéně kojot běží směrem ke srázu, ale nezastaví se. Chvíli se vznáší nad útesem a nespadne dolů, dokud si sám neuvědomí, že je pod ním propast. Myslím, že svět si začíná uvědomovat, že jsme nad podobnou propastí. Zdá se mi, že mnoha bilionová sázka na velké jazykové modely je založena na něčem, čemu říkám naivní extrapolace. Lidé pozorují řadu horizontálních teček a vyvodí z nich budoucí vertikální vývoj. Děje se to u odhadů příjmů z umělé inteligence i jejího výkonu. Lidé vidí příjmy Anthropiku a myslí si, že budou exponenciálně růst. Následující tweet podle mě dobře zachycuje moment, v němž se právě nacházíme. Christian Kyle v něm říká, můj 3letý syn je dnes 2x větší, než když se narodil. Směřuje k váze 7,5 bilionu liber v 10 letech. Později tento muž sdílel, že jeho syn už tak rychle neroste. V přírodě najdete spoustu podobných příkladů, kde určitý vývoj zpočátku vypadá exponenciálně, ale exponenciálním není poté, co musí čelit různým tlakům. Jakým tlakům čelíme my? Nedostatku čipů, zdrojů i nedostatečné výkonnosti. Modely nefungují tak dobře, jak lidé doufali. Objevují se nové mechanismy, které jsou efektivnější. Exponenciální vývoj dlouho nevydrží.
8: AI is nevertheless moving forward. Several years ago, when I asked ChatGPT to multiply...
4: Vývoj umělé inteligence se nicméně posouvá vpřed. Když jsem před několika lety požádal ChatGPT, aby vynásobil šesticiferné číslo jiným šesticiferným číslem, nikdy jsem nedostal správnou odpověď. Systém, založený na statistice, uvedl číslo, které se správnému výsledku pouze blížilo. Teď tato samá služba používá takzvané nástroje. Jedním z nich je i kalkulačka. Základní generativní neuronová struktura je tak rozšířena o podobné symbolické prvky, které známe z tradičního programování. Systém Claude je možná ještě lepším příkladem modelu, který umí podobné věci. Roky mluvíte o takzvané neurosymbolické umělé inteligenci. Je tohle důvod, proč říkáte, že se svět nedávno vydal směrem, po kterém jste dlouho volal, pokud jde o začleňování symbolů do neuronových sítí? A co vlastně přívlastek neurosymbolická znamená?
8: And what does neurosymbolic mean in the first place?
10: Well, certainly they're going in the direction that I recommended. You know, a lot of the field doesn't want to acknowledge that, but in 2001
7: Současné modely se určitě vydaly směrem, který jsem doporučoval. Spousta lidí v oboru to nechce uznat. Už v roce 2001 jsem ale říkal, že by v podobných systémech měly být symboly společně s neuronovými sítěmi. A to se teď vlastně děje. Největší pokrok v posledních 2,5 letech plyne právě z toho. Neznamená to, že se blížíme AGI. V roce 2020 jsem napsal práci s názvem Příští desetiletí v AI a popsal jsem v ní, proč jsou symboly jen částí řešení. Částí řešení ale jsou a je dobře, že je lidé dnes používají. Symboly najdete třeba v matematických rovnicích. Třeba Y rovná se X plus 2. X, Y i plus jsou symboly. Y a X jsou proměnné v této algebraické rovnici. Za proměnné můžeme něco dosadit, můžeme s nimi provádět různé operace, třeba právě sčítání. V podstatě všechny počítačové programy fungují na podobném principu. Potom se ale objevila myšlenka, že nic z toho není třeba a že je možné toto všechno zvládnout jen neuronovými sítěmi. Po mnoho let říkám, že to tak není a že stále potřebujeme ty šikovné symbolické nástroje, jež počítačová věda vnímala jako velmi hodnotné a o nichž si myslím, že k nim má přístup i lidský mozek. Neuronové sítě sami o sobě dostatečné nejsou. Některým lidem přišlo, že jsou symbolické nástroje v kontextu umělé inteligence staromódní a že potřeba nejsou. V posledních několika letech ale začala myšlenka škálování, tedy prostě neustále zvětšování neuronových sítí, narážet na klesající výnosy a lidé znouze začali symbolické nástroje používat. Matematika, o níž jste mluvil, je dobrý příklad. Samotnou neuronovou síť nepřimějete, aby dobře násobila. Nakonec to bylo tak trapné, že se uchýlili k používání těchto externích symbolických nástrojů. Toto musí být nutnou součástí řešení, i když to samo o sobě nestačí. Určitě to dává zapravdu tomu, co už čtvrt století říkám.
10: It's not the whole solution, but it's a necessary part. It certainly vindicates what I've been arguing for a quarter century.
8: Is that linked to us humans having models of the world in our mind?
4: Souvisí to s tím, že my lidé máme v mysli modely světa, tak jako třeba děti, když čtou příběh. Vzpomínám si, že jste o něčem podobném mluvil v podcastu Alana Aldy.
10: Yeah, it's a prerequisite, I think. So a lot of people nowadays are talking about world models.
7: Ano, symboly jsou zde předpokladem. Spousta lidí dnes mluví o takzvaných světových modelech, což je další věc, kterou již dlouho prosazuji. Já je nevynalezl. V případě tradiční AI lidé tyto modely světa používali už v 50. letech. Já akorát přišel a řekl, vaše neuronové sítě modely světa nemají. Příkladem modelu světa jsou šachy a znalost, že jsou zde figurky, jak se mohou pohybovat a v jakých pozicích se v určitou chvíli ve hře nachází. Je to takzvaná reprezentace, filozofický termín pro to, jak přemýšlíme o věcech. I dítě to dokáže. Přečte si příběh, mým oblíbeným příkladem je Harry Potter, protože ho mé děti nedávno četly. A vytvoří si na základě toho model tohoto světa. Součástí je použití symbolů. Naučí se, že ve světě Harryho Pottera můžete létat na koštěti, ale ne v tom našem. Domnívám se, že jsou symboly předpokladem pro to, aby tento proces byl jasný a efektivní. Neuronovým sítím se to tak jasně a efektivně nedaří, mají s tím potíže. Když halucinují právní citace nebo životopisné údaje, děje se jim to, protože svět nereprezentují pořádně, tak jako databáze. Jednoduchá databáze dokáže reprezentovat spoustu faktů a nehalucinuje na jejich základě. Neuronové sítě tohle nedokážou. Potřebujeme systémy, které dokážou to, co dokáže databáze. Je to způsob reprezentace světa, na jejímž základě o světě mohou přemýšlet.
10: And we need systems that can do what a database can do, as a way of representing a world that they're going to reason over.
1: Bedny. Rozhovory s lidmi, kteří mají co říct.
8: Around 3 years ago, you were at a hearing in the US Senate, where you sat just next to Sam Altman, OpenAI.
4: Asi před 3 lety jste byl na slyšení v americkém senátu, kde jste seděl hned vedle Sama Altmana, CEO společnosti OpenAI. Pro posluchače připomenu, že je OpenAI společnost, která stojí za službou ChatGPT. Varoval jste před riziky, jež umělá inteligence představuje. Detailněji o nich píšete ve své nejnovější knize. Patří sem špatné lékařské rady, takzvané komnaty ozvěn či eco chambers, kyberkriminalita, předsudky a diskriminace, narušení soukromí, úniky dat, nedobrovolné deepfakey, porušování duševního vlastnictví nebo environmentální dopady. Jedním z rizik, o nichž mluvíte, je i to, že umělá inteligence může některým aktérům pomoci podkopávat demokracii. Mohl byste vysvětlit, co tím přesně myslíte?
7: Nejdříve bych řekl, že je v té knize těch rizik v tabulce asi tucet. Všechna tu stále jsou, žádné z nich se nám nepodařilo vyřešit. Dnes jsou ještě aktuálnější. Když jsem o nich psal a vypovídal v Senátu, vnímal jsem, že jim v budoucnu budeme čelit. Dnes je tu máme a všechny představují problém. Jedním z nich je použití velkých jazykových modelů k vytváření dezinformací státními i nestátními aktéry. O velkých jazykových modelech platí, že neví, co je pravda, neví, co je realita. Nedokážou říct, příběh, o němž vím, že je nepravdivý nebo není v souladu se známými fakty, nevytvořím. Prostě udělají cokoliv jim řeknete. Když takovému modelu řeknete, chci vymyslet příběh o tom, že Donald Trump právě prodělal infarkt a zemřel v Bílém domě, napíše to a bude to znít velmi autenticky. Lidé toho zneužívají. V současném konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem je například spousta dezinformací a velkou část z nich vytvářejí velké jazykové modely. Deepfakeová videa fungují podobně. Nakonec jsme ve světě, kde nikdo ničemu nevěří. Pro demokracii je velmi obtížné fungovat, pokud nikdo neví, čemu věřit.
10: Basically nobody trusts anything. It's very difficult for democracy to function if nobody knows what to believe.
8: At the event,
4: I asked you the following question. Na vaší přednášce jsem vám položil následující otázku.
8: In Taming Silicon Valley, you mentioned that you would like people to build trustworthy AI.
4: V knize Taming Silicon Valley píšete, že bychom měli budovat důvěryhodnou umělou inteligenci. Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je podle vás vbudování určitých lidských hodnot do AI. Jak přesně se dá něco podobného udělat a nehrozí u neurosymbolické umělé inteligence podobná rizika jako u velkých jazykových modelů, včetně potenciálního zneužití?
7: Pravdu vnímám jako součást alignmentu, tedy snahy o to, aby AI jednala na základě lidských hodnot. Alignment, neboli sladění, má dvě části. Pravdomluvnost a dobro. Pokud jde o pravdomluvnost či upřímnost, tu symbolické systémy přirozeně dodržují. Halucinacemi podobnými té, podle níž je Harry Shearer Brit, netrpí. Můžete jim uložit formální omezení, kterými se řídí. Tradiční symbolická umělá inteligence začne s pravdivými premisami a dostane se k pravdivým závěrům nebo vymýšlí způsoby, jak se k takovým závěrům dostat. Od neuronových sítí se velmi liší. Doufám v to, že by se nám mohlo povést formulovat etické principy, na jejich základě mohou systémy uvažovat. Určitě by to fungovalo lépe, než se o to snažit pomocí velkých jazykových modelů. Musíme ale zodpovědět spoustu složitých otázek, včetně toho, odkud tyto hodnoty vzít, či jak se na nich dohodnout. Myslím, že to není tak složité, jak si někteří myslí, ale triviální problém to také není. Skutečný problém současnosti je, že etické úvahy jsou vždy ve vztahu k nějaké situaci či modelu světa. A takové modely zatím ve velké míře nevyužíváme.
8: So I've got two follow-ups. First, your point about truthfulness is clearly...
4: Mám dvě navazující otázky. Vaše tvrzení o pravdomluvnosti se mi zdá srozumitelné a vlastně i inspirativní. Přesto jsem z odpovědi úplně nepochopil, jak by alternativní technologie k té, co máme dnes, v praxi dokázala spolehlivě zabránit lidem umělou inteligenci zneužít, tak jak se dá zneužít i současná generativní AI. Jak přesně byste řešil tento problém? Druhá otázka se týká dobra, o němž jste také ve své odpovědi mluvil. Co osobně chápete pod pojmem dobro v kontextu umělé inteligence?
10: Okay, so the first question, taking the example that we already used, if you have a system that...
7: Začněme tou první otázkou a příkladem, o němž jsme již jednou mluvili. Pokud systému, který dokáže pracovat s fakty, řeknete, chci, abys napsal tohle nebo támhleto, mohl by to prostě odmítnout a odpovědět, to nesouhlasí s mými fakty. Dovedete si asi představit, že počítač ze Star Treku by něco takového udělal. Kdybyste tomuto počítači řekl, aby si vymyslel nějaký nesmysl o Klingonech, o němž by věděl, že to není pravda, odpověděl by třeba, to je zajímavé, ale udělat to nechci, protože to není podloženo fakty. Nebo by prostě řekl, že to není logické. Je určitě možné vytvořit přístroj, který nebude hlásit věci, které jsou v rozporu s tím, co ví. U symbolických systémů je to jednoduché. Háček je v tom, že se nedokážou učit na velkých databázích, to jim moc nejde. Musíme tedy využít silnou stránku neuronových sítí, které s velkými databázemi umí nakládat, i spolehlivé uvažování symbolických systémů. Potom je to, myslím, možné. K vaší druhé otázce bych rád připojil mírnou výhradu. Mou rolí není určovat, co je morální a dobré. Je to úkol pro společnost, nejen tu západní, ale celý svět. Domnívám se, že i když se neshodneme na všem, určitá míra konsenzu existuje. Nikdo třeba nechce, aby stroje zabíjely lidi. Na tom bychom se mohli shodnout téměř univerzálně, i když možná ne ze 100%. Lidé by asi vytvořili výjimky jako sebeobrana a podobně. Asi ale nechceme, aby naši roboti náhodně zabíjeli lidi. Pravděpodobně nechceme, aby kradli lidem věci a podobně. Takže je tu spousta věcí, na kterých bychom se vlastně mohli shodnout. Nemusíme stanovit všechno. Ve Spojených státech například panují velké spory ohledně potratů a momentu, o němž lidé rozhodnou, že tehdy začíná lidský život. AI v těchto otázkách nemusí vynášet jakékoliv soudy. Může prostě odpovědět, různí lidé mají různé názory a o tomto nemohu rozhodovat. Myslím, že takto je možné dospět k určité rozumné míře konsenzu. Měli bychom k tomu využít procesy deliberativní demokracie a zajistit, aby se každý mohl vyjádřit. V dnešní době s lidmi mluví soukromá společnost Anthropic a dělá rozhodnutí, přestože ji nikdo nevolil. Zdá se mi, že jejich rozhodnutí jsou lepší než některá špatná, jež si také dovedu představit. Z metodologického pohledu by ale nemělo být na soukromé společnosti, aby rozhodovala za celé lidstvo.
10: It seems to me that in the long run we can't get away with our
8: AI regulation.
4: Z dlouhodobého hlediska se asi bez regulace umělé inteligence neobejdeme. V knize Taming Silicon Valley říkáte, že bychom měli trvat na povinnosti vyžadovat souhlas se zpracováním dat, ideálně ve formě systému opt-in, v němž není souhlas s trénováním na datech nikdy předpokládán. Píšete, že bychom měli trvat na kompenzacích pro autory za použití jejich tvorby. Zmiňujete, že bychom také měli trvat na transparentnosti ohledně toho, jak byla data využívána, poskytnutí přístupu k tréninkovým datům nezávislým vědcům, environmentální transparentnosti, odpovědnosti za negativní dopady AI a nezávislém dohledu. Od roku 2024 má Evropská unie takzvaný AI Act. Vyjádřil jste se, že by měly existovat jak regionální, tak globální orgány, které by umělou inteligenci regulovaly. Vnímáte Evropu jako možnou inspiraci pro opatření jinde ve světě? A jak se vás chce zeptat i mladý český absolvent počítačové vědy Krištof, jak je možné dosáhnout toho, aby regulace vedly k bezpečnější umělé inteligenci a zároveň nepotlačily inovace?
8: Makes AI safer and doesn't stifle innovation.
10: I'll take the second part of that first. Like, I think the notion that AI regulation is going to stifle innovation is a little bit oversold.
7: Vezmu to nejprve od té druhé části. Myslím, že s myšlenkou, že regulace AI potlačí inovace, se to trochu přehání. Můžete se zeptat, jakými mechanismy by se to přesně mělo dít? Jak vlastně regulace brání inovacím? Nikdo by nesouhlasil třeba s následujícím zákonem. Nesmíte zkoumat umělou inteligenci, to by byl hloupý zákon. Ten by inovace potlačil a takový zákon bychom přijímat neměli. Ve skutečnosti jsou zákony, které máme spíše o odpovědnosti. Pokud vytvoříte AI systém, který způsobí velkou škodu, měl byste nést odpovědnost. To by mělo lidi, kteří mají společnosti, jež vytváří AI modely, omezit na vývoj bezpečné umělé inteligence. To je pro společnost dobrá věc a je to tak vlastně i inovace. Můžete to vnímat trochu jako zákony o bezpečnostních pásech. Ty vyžadují, aby výrobci aut inovovali za účelem zajištění větší bezpečnosti. Takže si myslím, že tvrzení, že nemůžete mít zároveň inovace a regulaci, je velká propaganda, kterou se velmi úspěšně podařilo vtlačit do debaty. Myslím, že je to prostě úplný nesmysl.
10: You can't have innovation and regulation. I think that's just total nonsense. I think Europe is doing a good job.
7: Zdá se mi, že Evropa odvádí dobrou práci, i když nevím, jestli dokonalou. Jeden z mechanismů, které se zde uplatňují, je možnost po několika letech regulace přezkoumat a revidovat. A to je dobrá myšlenka. Musíme iterovat. Všechny právní systémy v jakékoliv oblasti prošly určitou mírou iterace. Nezůstali jsme u oko za oko, zub za zub. Hammurapi měl svůj zákonník a my na základě něj iterovali. A u AI to budeme muset dělat taky. Evropská unie alespoň hází rukavici do ringu. K něčemu se zavazuje a my uvidíme, jak tyto závazky dopadnou. Spojené státy se do velké míry své povinnosti zříkají a to opravdu není ten správný přístup. Takže sice nechci říct, že EU odvádí dokonalou práci, ale myslím, že to bere vážně. Probíhá vyjednávání o různých aspektech věci a je to tak kandidát na region, jehož kroky bychom měli sledovat.
10: But they're taking it seriously and that gives us a candidate that we should be looking at.
8: Maybe there are people listening to this who are either studying artificial intelligence or computer.
4: Možná nás poslouchají lidé, kteří buď studují umělou inteligenci či počítačové vědy, nebo přemýšlí o tom, že by se rádi tímto směrem vydali. Co byste jim vzkázal? Kam byste je nasměroval, aby měli šanci na dobrou kariéru a byli si jistí, že jsou jejich aktivity etické a mají smysluplný dopad?
8: Meaningfully impactful.
10: I will say that I think the single most important technical problem right now is solving the AI safety or alignment.
7: Řekl bych, že tím vůbec nejdůležitějším technickým problémem současnosti je vyřešení problému bezpečné AI či problém takzvaného alignmentu, souladu lidských hodnot s těmi, kterými se řídí umělá inteligence. Jak můžeme vytvořit takové AI systémy, které budou skutečně poslouchat naše instrukce? To, že to současná AI nedokáže, je trapný fakt. Můžete jí říct, nehalucinuj a nepoužívej materiály chráněné autorskými právy a ona to stejně udělá. Nebo jí řeknete, neříkej lidem, jak vyrobit biologické zbraně. Tyto instrukce lze prolomit. Současné modely totiž pokyny ve skutečnosti nedodržují. Mladý člověk, který by na tohle dokázal najít řešení, tedy jak učinit AI bezpečnou, by prokázal světu skutečnou službu. Pak bychom totiž mohli AI opravdu využívat ve velkém měřítku. V tuto chvíli podstupujeme značná rizika. Kdybychom dokázali tato rizika zmírnit, mohli bychom lépe využít vše, co by nám nakonec AI mohla nabídnout.
10: Now we're running real risks. If we could mitigate those risks, then we would be in better position to take advantage of all that AI might ultimately have to offer.
8: Thank you very much for the interview.
4: Moc díky za rozhovor.
10: Thank you.
7: Děkuji.
1: Bedny.
11: Rozhovory s lidmi, kteří mají co říct. Na rádiu Wave. Sérii Honzy Žižky poslouchej na webu wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Díky, že jste doposlouchali až sem. V příštím díle probereme téma umělé inteligence s talentovaným studentem a mladým vědcem ze Stanfordu, Matým Boháčkem, Čechem, který se rizikům umělé inteligence a jejich možným řešením aktivně věnuje. Díky, mějte se fajn, loučí se Honza Žižka.

jednom jít, babe. Tu face všude, kam se podívám, babe, v tom hloub, tak si strčím hlavu mezi dveře sám. Co je trapný, co je real, s kým se zbavil, kdo tě zbyl, oči všude, gossip girl. Kdo kde s kým všude byl, přednost vlastní family, nebo deal, oči všude, gossip

0: Hotspot. Pořad o trendech, které nás pálí. V kontextu. Poslouchej každý čtvrtek od 16 hodin na rádiu Wave. Hotspot. Hotspot. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
1: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
0: youtube.com/radiowave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Casablanca.
1: Casablanca.
2: Cestovatelský a outdoorový magazín.
1: Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca. Povídání s horolezci, vodáky i pěšáky, stopaři i trekaři, s cyklisty, motoristy, vandráky, tuláky, trampy i zevláky. Casablanca. S Pavlem Sladkým každou neděli v poledne na rádiu Wave.
3: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
2: Rádio Wave.
0: Český rozhlas Rádio Wave.
2: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Plejak Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

Český rozhlas, Radio Wave, děláme vlny.

0: Český rozhlas, Rádio Wave, děláme vlny.
1: Řekla mi to vyšší inteligence. Davide, dej si tu rybu do pytlíku.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

prohrávám stropy mýho bytu a nevím, co zas hledám, možná něco, co furt nemá, možná něco, čím bych aspoň dneska zlomil realitu. Potkal jsem lidi a

0: Děláme vlny.
1: Oh my god, Josh, can I try on your glasses?

0: O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovor Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Každou neděli od 8 večer na rádiu Wave. Boys.
1: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
0: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.